0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Kamenický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotních hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: děkujem.
1: Slavik Janoušek dohrál jeden ze svých hitů z 80. let, Halejova kometa. Vystoupil na velké scéně folkfestu v Mohelnických sadech v sobotu v podvečer. Doprovázeli ho muzikanti, se kterými hrává už dlouho. S kytarou to byl Luboš Vondrák, na foukačku výborně doplňoval Láďa Zitka a věkový průměr snižoval Honza Vondrák s kontrabasem. A v poslechu písniček Slavka Janouška budeme pokračovat.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím méně známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak

pořadu Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a Velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do Kempu. Tady si poslechneme banjistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

Kapelu Sebastelar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Sebastelar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram. Každý

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici prodžemují. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme kapelu Terrakota, která dnešní pořad Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu zakončí. Jenom ještě doplním, že vystoupení kapel na Morava scéně můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní 7. ročník folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je bez toho strudona?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
7: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do Humoriády.
6: Tak to je bezvadné.
7: V další době.
6: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
7: Výborně.
0: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampičko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampičko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60. od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. Naši knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlaha, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Kdybyste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z tohož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Brosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Hlásí se vám dnešní posádka Humoriády Petr Salava a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
6: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják a on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
5: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
6: určitě.
5: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává. Přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi.
7: Ano, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
6: My vás taky.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: Slyšíme.
7: No, takže zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympatiák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
5: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
6: Mějte se moc hezky.
5: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
5: Dobrý
8: a dávám
5: den.
8: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
5: Píšeme si a děkujeme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petr z Lhoty.
6: Zdravíme Petra.
5: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
9: S panem Novotným.
5: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
6: Dobrý
2: Petře.
6: Dobrý den.
2: Přeju vám vše dobré a krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
6: no,
2: do nového dne všem posluchačům.
5: Děkujeme.
2: Humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
6: Zdravíme.
10: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Děkuji.
6: Děkujeme.
5: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
6: Dobrý den.
11: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
5: Ano, úžasná. Petr Pavel.
11: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
5: Provedu.
11: Já vás mám na internetu a zrovna před včerem se dívala, co vám tam přibylo.
5: No.
11: V té vaší galerii.
5: To je dobře.
11: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
5: Já vám moc krát děkuji.
11: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štětev.
6: Tak děkujeme.
5: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
12: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvodčího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, nehéká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbíjem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
13: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva, má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tenhle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky, co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarád, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
3: obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: dobrý, stačí. Dámy. Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano, ano, ne. V pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: No, to je chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Určitě bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Ano. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, ano.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva
4: ano.
3: Orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským anebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Blokavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno, mějte se na slyšenou.
3: Díky. Jméno jsme chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Zdravíme tady Honza. Já vás zdravím všichni,
2: že studiu.
5: A chtěl bych se vyslat pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, no, jestli

0: bude pokračovat, až minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
1: Hele, dopadlo, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
0: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy?
1: Ano, ano, ano, letos...
0: A co s těma nožičkama?
1: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Vodnické nožičky.
1: Hele, 15.8. nový Oldřichov.
2: Tak jo,
1: tam bude.
0: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
1: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
1: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
3: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
4: Neologismus, a to je...
3: To jsou novotvary.
4: To jsou novotvary, ano.
3: Nově vznikající slova.
4: Já sám takové slova vymýšlím.
3: Ano.
4: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
3: Ano.
4: Trotlenko, trotlájev.
3: Ano, ano, tak...
4: Dementinko.
3: Ano, tak právě...
4: Vytrubenko, dobrý
3: ano,
4: den.
3: Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
4: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
3: Mýlíš se?
4: Řada přísloví neplatí.
3: Platí všechny.
4: Nepak? Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
3: No, to nevím.
4: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
3: No,
4: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
3: Hele, zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
4: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
3: A pozor.
4: O?
3: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
4: Koho?
3: Eufemismus.
4: Eufemismus jsem možná.
3: To je změkčování.
4: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
3: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
4: Ježišmarja.
3: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
4: Nepořádek.
3: No.
4: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000.
3: No.
4: A tam by vyluxovala šrajtofly.
3: Ano.
4: To je paráda. Takhle se mám mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
3: Ano.
4: Krásně jsme to slovo
3: takže
4: nahradili.
3: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
4: Ano, česky správně, cugrund.
3: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
4: Aforizmy.
3: Aforizmy.
4: No, no to nám nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
3: ty?
4: Epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
3: Ano.
4: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
3: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
4: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
3: Opatrně.
4: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
3: velmi
4: se bude
3: opatrně.
4: Moc líbit,
3: ano.
4: Lepší jarní osení,
3: no,
4: nežli stará tráva.
3: Ano.
4: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
3: Děkujeme.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byleli by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
1: Jo,
2: v
1: je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
1: bylo
2: co hrát.
1: To hlavně, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet, to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky. A ti velmi rozmrzelí přišli, a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci, a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník, a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak zaprvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
1: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Ne, to se nesmíte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mýdlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prosím vás, ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se ji ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava a zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád. Ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oscarová herečka Juliette Binochová v Karlových Varech uvedla svůj režijní debut. Za opravu schodiště u horní základní školy zaplatí Luby na Chebsku necelé 2 miliony korun. Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně ještě 2 dny. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Francouzská herečka Juliette Binochová na Karlovarském festivalu uvedla film V nás. Její režijní debut se ohlíží za tanečním představením, ve kterém účinkovala v roce 2007 vedle britského choreografa Akrama Khana. Snímek zkoumá fáze milostného vztahu. Binochová radiožurnálu řekla, že k natočení dokumentu ji inspiroval herec Robert Redford.
2: Byl to Robert Redford, kdo mi po shlédnutí představení vnukl nápad natočit tenhle film. A bylo důležité, že mě k tomu opravdu tlačil. A pak jsem musela dlouho čekat, než se našli dva lidé, kteří mi pomohli to dát dohromady.
0: Herečka známá z filmů jako Anglický pacient nebo Čokoláda na festivalu získá cenu za přínos světové kinematografii. Křišťálový glóbus převezme v sobotu při slavnostním zakončení. V Lubech na Chebsku začala rekonstrukce schodiště u horní základní školy. Radnice se pro práce rozhodla proto, že schodiště už bylo ve špatném stavu, místy až v havarijním. Práce by podle vedení radnice měly skončit v srpnu.
3: V rámci prací budou zachované původní prvky schodiště. Jedná se hlavně o kamenné zábradlí. Kamenická firma je vybourá, očistí, ošetří ochranným nátěrem a vrátí zpět na místo. Celé schodiště pak bude mít železobetonový základ, který zajistí jeho dlouhou životnost. Součástí celé zakázky je také instalace nového odvodňovacího žlabu. Za celou akci zaplatí město necelé 2 miliony korun. Z Lubů na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude ještě nejspíš trvat minimálně 2 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo včera ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
4: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce dohloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
0: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Mezinárodní letiště v Palm Beach na Floridě se přejmenovalo na letiště Donalda Trumpa. O změně rozhodli poslanci floridského parlamentu a zákon na konci března podepsal i guvernér Ron DeSantis. Letiště každý rok odbaví necelých 9 milionů cestujících. Je to nejbližší mezinárodní letiště od soukromé rezidence prezidenta Trumpa Mar-a-Lago ve West Palm Beach. Zatím bude letiště používat 2 kódová označení zároveň. Na zkratku DJT, tedy Donalda Johna Trumpa, přejde 18. srpna.
1: Sport.
0: Fotbalový útočník Albion Rahmani přestoupil z pražské Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Kosovský reprezentant hrál na Letné 2 roky. Oba kluby o přestupu Rahmaniho informovali na svých webech.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý proměnlivý, přes den mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 230 u Drmoulu na Chebsku havarovala 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 5. hodině a spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary načínáte nový den, pátek s datem 10. července. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám dobré ráno, které bude také dnes plné informací a zpráv z našeho regionu, plné zajímavých příspěvků, pravidelných rubrik a reportáží a samozřejmě, že nebudou chybět ani písničky, které máte v oblibě. Bohužel ale na úvod našeho ranního vysílání mám smutnou zprávu. Ve středu 8. července zemřela v nemocnici v Portugalsku ve věku 75 let velšská zpěvačka Bonnie Tyler, která svým charakteristickým chraplavým hlasem dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století a již písničky vám ve vysílání hrajeme. Bonnie Tyler zemřela v nemocnici v portugalském městě Faro, kde byla hospitalizovaná po akutní operaci střev. Připomeňme, že na svém kontě má 18 studiových desek a také spolupracovala s jinými muzikanty. Známé jsou její duety s Chrisem Normanem, Rodem Stewartem anebo Cliffem Richardem.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Společná písnička Petry Janů a Jiřího Bareše vystřídala hudební skupinu Kryštof a začínající páteční dobré ráno vám už za chvíli přinese čerstvou novinku. Před více než 60 lety začínali v londýnských klubech a dnes vydávají své v pořadí už 25. album a pořád dokazují, že rock ještě rozhodně nepatří do muzea. Slavní Rolling Stones mají ode dneška venku novou desku a my vám o ní povíme víc už za moment. Teď jsou ale na řadě děti a pravidelná ranní rubrika Ahoj rádio.
1: Ahoj rádio! Na co všechno se dá použít toaletní papír?
2: Na smrkání, k malování, ke hře na mumii, že se z něj dá udělat tvrdý papír s vodou, z té ruličky udělat kytku.
3: Že když se utrhne ten toaletní papír, tak se dá udělat koule a může se bojovat.
4: Z těch dvou ruliček se může dát udělat dalekohled.

0: počasí.
1: Je čtvrt na šest a s rádiem vašeho kraje se probouzíte do pátečního rána, které má jasnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují od 9 do 12 stupňů Celsia. A před námi je slunečný letní den. Bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 23 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne to bude mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky, ty jsou dobré a biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Do začátku našeho ranního vysílání přispěla svou písničkou zpěvačka Lucie Bílá a u hudby zůstaneme také slovem. 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit. Rolling Stones dnes vydávají novinku Foreign Tongues. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watt, který stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
3: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
3: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek, byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: I na letošním mezinárodním filmovém festivalu kontroluje Česká obchodní inspekce bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení. S celkem 48 kontrol byly nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedodržení míry nápojů a hmotnosti pokrmů. Časté prohřešky se ale týkaly i podávání alkoholu mladistvým. Bublava na Sokolovsku dokončila výměnu autobusových zastávek. Nové přístřešky stojí na dvou místech, kde nahradili původní konstrukce staré 25 let. Zastávky vyšly zhruba na 600 tisíc korun. Až pokračuje v úpravách fotbalového stadionu Střelnice. Loni tam stavební firma dokončila kompletní rekonstrukci kabin, včetně sociálního zařízení, zázemí pro sportovce a rozhodčí. Součástí projektu byla taky nová střecha. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun. Britský statistický úřad zveřejnil nejoblíbenější dětská jména v Anglii a Walesu za minulý rok. Žebříček u chlapců vede Muhammad a u dívek je to Olivia. Populární se oproti minulým letům stalo taky chlapecké jméno Roman nebo dívčí Ada. České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů v Bělehradě i druhý zápas a postup do play-off se jim zase vzdálil. Nizozemkám podlehly 0-3 na sety. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 230 u Drmoulu na Chebsku havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Poslední pracovní den tohoto týdne je před námi a pokud si ho užijete spolu s námi, tak vězte, že vás neminou aktuální zprávy a informace z našeho regionu, také zajímavé příspěvky, reportáže a pravidelné rubriky a samozřejmě, že nebude chybět ani pestrý hudební proud, v němž pro vás teď máme písničky od Michala Tučného a také Pavla Rota skupiny Projektil. No a po nich se pak dozvíte, co se dnes bude dít. Máme pro vás připravený výběr očekávaných událostí a rovněž prozradíme, jak si hezky užít pátek. No tak ať se vám pěkně vstává do pátečního rána. Je 5:30 a 2 minuty. Hezký den.

Zahradou ticha jsme se prošli ve společnosti zpěváka Pavla Rota a skupiny Projektil. No a my vám ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme příjemný začátek nového dne s datem 10. července. A co se dnes očekává? Tak sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Vládní koalice by měla dnes odpoledne probrat zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. V souvislosti s cestou na summit Severoatlantické aliance NATO v Ankaře to tento týden oznámili premiér Andrej Babiš z ANO s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů. Koaliční SPD však s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a její šéf Tomio Okamura kritizoval to, že věc neprojednala koaliční rada. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu červnové inflace. Podle úterního předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně

0: vzrostly o 1,5% proti květnovým 2,1%. V předchozích měsících Český statistický úřad pokaždé svůj předběžný odhad potvrdil. A v italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie také Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko a pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo také Maďarsko. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jasno nebo skoro jasno v Krušných horách, ojedinělé mlhy a teploty od 9 do 11 stupňů Celsia. Tak přesně tak vypadá páteční ráno v Karlovarském kraji a před námi je slunečný letní den.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a dnes čekejme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty povyskočí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, během dne to bude mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Příjemnou společnost se nám právě teď postaral zpěvák Petr Kolář. Za 10 minut bude 6 hodin, no a teď přijměte naše dnešní pozvánky.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Relax zóna Karlovarského kraje připravila na dnešek například diskuzní pořad Žít Krušnohoří se Štěpánem Javůrkem, Martinem Vrbickým a Petrem Židlickým. Povídání začne ve 14 hodin. Dům České televize na Divadelním náměstí nabídne od 17 hodin setkání s lidmi okolo filmu Divočina, a to s režisérkou Evženií Brabcovou, herečkou Klárou Isovou a hercem Janem Františkem Uhrem. Na letní scéně pod Chebským mostem zahraje od 20 hodin rocková kapela Senomet. Přidáváme ještě poslední festivalový tip. Matony Life Bar na Vřídelní kolonádě má od 21 hodin na programu koncert kapely Monkey Business. Zajímavé akce nabízí i další města kraje. Například v Zámeckém parku v Ostrově zahraje kapela Tata Boys. Koncert, který začíná v 18 hodin a 30 minut, uvedou jako hosté Skyline. Na zámku v Toužimi začne od 19 hodin hudební večer s Milanem Pitkinem a Františkem Nedvědem. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začne od 19.30 koncert zpěváka, skladatele a kytaristy Geralda Clarka, který propojuje blues, country, rock i jazz. V programu Hudba do ulic se ve Františko-Lázeňském hudebním altánu představí od 19 hodin dechová kapela Barbora. A Sokolovské staré náměstí ožije v 19 hodin programem Léto na staráku, ve kterém se představí Ondřej Fencl a kapela Hromosvod.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zasnějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji zůstala v červnu na stejné hodnotě jako v předchozím měsíci. V rámci filmového festivalu v Karlových Varech fungují taky dětské koutky s hlídáním. Poslanci budou pokračovat v projednávání novely stavebního zákona. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Úřad práce v červnu zaznamenal v Karlovarském kraji podíl nezaměstnanosti 5,8%. Je to stejná hodnota jako v květnu. Volných míst přibylo o 358. Počet uchazečů o zaměstnání se naopak snížil na přibližně 11 600. Pokračuje ředitel krajského úřadu práce Pavel Kučera. V Karlových Varech fungují v rámci filmového festivalu dětské koutky. Určené jsou především pro ty nejmenší děti. Třeba v herně v pasáži hotelu Termál může být najednou až 6 dětí. Strávit tam můžou 3 hodiny. Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes budou znovu projednávat poslanci ve třetím čtení. Podle části opozice jde například na ruku velkým developerům, usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová, řekla to ve 20 minutách Radiožurnálu. Zákon má být účinný od roku 2028. Podle kritiků ale není na změny připravená například počítačová infrastruktura, včetně kyberbezpečnosti. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almería. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem. Sport. Finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. V sobotu se o titul utká Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý proměnlivý, přes den mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 230 u Drmoulu na Chebsku havarovala dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Karlovar Karlovarský filmový festival má rád výročí a proto slavnostně uvedl po 30 letech český film Šeptej. Některé herce, jako třeba Martina Mišičku, byste možná ve filmu snad ani nepoznali. Na druhou stranu Taťánu Dykovou snadno, ta vypadá pořád stejně, i když se tehdy jmenovala Vilhelmová. Do kina přišel i prezident Petr Pavel a na pódiu hrála živá kapela hudbu z filmu. Podrobnosti připojíme v pátečním Dobrém ráno už za čtvrt hodinky, jen co si popovídáme s meteorology o počasí a taky popřejeme všem dnešním oslavencům. Tak stávejte a posnídejte s námi, je 6 hodin a 4 minuty, dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 11 minut po 6 a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes je 10. července a blahopřání přijměte vy, kteří máte právě dnes své narozeniny. Mezi dnešní oslavence také patří britský hudebník známý ze skupiny Pet Shop Boys Neil Tennant, který oslaví 72. narozeniny a 46. oslaví americká zpěvačka a herečka Jessica Simpson. Také připomeňme, že v tento den roku 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů srbské národnosti, který dlouhodobě žil v Americe, Nikola Tesla. Ten se dožil 86 let. A k svátku popřejeme Libuším a Amálím. Libuše je prastaré ženské jméno s původem slovanským. Výklad tohoto jména je milá nebo milovaná. No a jméno Libuše najdeme i v naší historii jako kněžnu Libuši, o které se zmiňují staré pověsti české. Společně s Libuší slaví v tento den svátek i Amálie. No a Amálie je staré jméno germánského původu. Vykládá se jako pracovitá. Tak tedy pro všechny dnešní oslavence máme připravenou krásnou písničku od Eltona Johna a přejeme vše nejlepší a hezký poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příjemné páteční ráno přejeme všude tam, kde jste si zapli rádio a naladili si nás. V dobrém ránu Českého rozhlasu otevíráme předpověď počasí a to nám přináší meteoroložka Jana Adamovská. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak jak to vypadá tady u nás v Karlovarském regionu aktuálně?
2: Tak teploty ty se pohybují od 10 do 12 stupňů, je vyjasněno, jen na Klínovec se přechodně nasouvá mlha ze Saska.
1: Uh-huh. A s jakým počasím pak máme počítat přes den?
2: Tak čeká nás slunečný letní den, bude převládat skoro jasné počasí, jen odpoledne může být přechodně více řídké kupovité oblačnosti, takové polojasno a maxima očekáváme do 27 stupňů, na horách do 23 a teď nám fouká slabý proměnlivý vítr a během dne nám bude vát mírný vítr ze severního směru o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Jana Adamovská. Moc děkujeme, příjemný den přeji, naslyšenou.
2: Jde naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: dobrém ráno se blízkla hudební skupina Poetika, která bude příští měsíc hostem na koncertu skupiny Jelen v Lokti 15. srpna, tak si to zapište do diářů, máte-li rádi muziku skupiny Poetiky anebo skupiny Jelen. Za 9 minut bude 6:30. Tak na filmovém festivalu v Karlových Varech se promítal po 30 letech kultovní český film Šeptej. Snímek z 90. let minulého století je nově restaurovaný a přišli ho představit jeho tehdejší protagonisté, třeba Taťána Diková anebo Jan P. Muchov, který k filmu složil i hudbu. K překvapení některých herců, ale hlavně diváků, se na prvním balkóně objevil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Prý chtěli vidět něco odpočinkového. Film Šeptej i po 30 letech podle diváků tento požadavek splňuje.
1: Herci se fotografují před divadlem, shromáždili se na malém červeném koberečku, obklopeni zástupy lidí.
2: Jsou i na druhém balkoně, jo? No. Takže nahoru.
1: Tady ve druhém patře se zase něco děje, tak tady se herci vítají s manželkou prezidenta Evou Pavlovou. A řekl bych, že se čeká na prezidenta Petra Pavla.
3: Dobrý den, já bych teda ještě jednou chtěl pozdravit první dámu a pana prezidenta a dělal jsem takovou sondu v našem štábu a musím říct, že všichni stojíme při vás.
4: Režisér David Ondříček prý film od jeho vzniku neviděl ani jednou, takže i pro něj je to svým způsobem premiéra.
3: Já se budu dívat s vámi, kdybych utekl, tak to znamená, že jsem stydím opravdu za ten film. Tím pádem můžete odejít taky v tu chvíli.
4: Na pódiu se objevila kapela Color Factory, která filmu Šeptej nahrála hudbu a v kině si to zopakovala naživo.
5: To, že vlastně jsme tady takhle velká delegace, je znak toho, že ten film máme rádi a že nějak navzájem jsme se chtěli všichni vidět.
4: Herečka Taťána Diková, před 30 lety Wilhelmová.
5: To byl pro mě naprosto průlomný období, protože já jsem vlastně jako mimoň byla i doopravdy, stejně jako ta postava. A díky téhle partě, tak jsem se jako nějak, tak nějak celkově žít, ale hlavně jsem prokouzla do toho filmového světa.
3: Taťána Diková.
6: Jako je to asi kliše, ale prostě ve finále mě to vlastně něčím bavilo víc než Samotáře. Jako nežil jsem v té době, jo, ale nějaký prostě nějaká ta kvintesence té doby. Minimálně to všichni vystihujou, že jo, i ty prostě barvy, ta hudba.
1: Studenti ve věku 22, 23 let to viděli poprvé a hledají 90. léta.
7: Pro nás vlastně to je jako okno do něčeho, co jsme jako nezažili, ale co má svoje kouzlo a na plátně to funguje.
8: Příjemně pozitivně překvapená. No trošku jsem se bála, že to bude 90ková divočina, ale bylo to krásné.
1: Že Anna viděla Šeptej poprvé.
8: Přesně tak.
9: Viděla jsem ho mnohokrát a v 16 asi teda bych řekla poprvé, no, když to měl premiéru. Tehdy to byl docela kultovní film.
1: Tak Jana je příjemně překvapena.
9: Tak je to jiný samozřejmě, v té době mi to přišlo normálnější, dneska už ten svět je jiný, takže ta doba určitě jiný svět, no. Mně bylo 16, takže já jsem tu dobu zažila a myslím v takovém docela tom vibe jako těch toho dorůstání a myslím si, že to odpovídá.
4: Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský filmový festival uvedl jako poctu herečce Magdě Vašáriové oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčikovi a siroty a blázni. Vašáriová, která v něm stvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v Městském divadle. Herečka na letošní přehlídce obdrží cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce Pražského mostu, který je součástí silnice první třídy číslo 6 ve směru na Prahu. První etapa stavebních prací spočívá v úpravách poloviny mostní konstrukce a vybrané firmy je musí stihnout do konce stavební sezóny. Společnost pro výzkum kamenných křížů v Aši spustila novou webovou databázi. Veřejnost má seznamovat s místy, kde se v Karlovarském kraji vyskytují smírčí kamenné kříže, hraniční kameny a památné křížky. Na vzniku databáze se podílí Ašské muzeum a město Aš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. O postup do finále zabojují Francouzi proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Kamenná. Objízdná trasa vede ulicemi Jakubská, Růžová, Jánské náměstí, Kolárova a Cechovní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemné vstávání do pátečního rána přejeme malým i velkým. Zdravíme vás všechny, ať už nás posloucháte doma, na cestách, nebo v práci, a nebo třeba někde odpočíváte u vody. Dnes má být krásný slunečný den a jaký tedy bude konkrétně, tak to si povíme v dobrém ránu už za chvilku. Taky se dozvíte, s jakými festivalovými hosty si budeme povídat v našem dnešním vysílání. A připojíme i kalendárium, tak ať vám nic neuteče, je 6:30 a skoro 3 minuty. Hezké ráno.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a také dnes vám v našem dopoledním vysílání nabídneme další rozhovor s festivalovým hostem. No a tím bude režisérka Helena Třeštíková, která na festivalu uvedla časozběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové. Dokument s názvem Bára Basiková, který mapuje 50 let života této populární zpěvačky, s jeho vrcholy i pády sklidil ohromný aplaus publika. No a povídání s režisérkou Helenou Třeštíkovou si můžete poslechnout dnes po 10. hodině. A odpoledne si pak nenechte ujít rozhovor s Dariou Pavlovičovou, která se proslavila v televizní pohádce o léčivé vodě a také vítězstvím ve 12. řadě taneční soutěže Stardance. Rozhovor s Dariou Pavlovičovou si můžete poslechnout v dobrém odpoledni po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V karlovarském regionu je ranní obloha jasná nebo skoro jasná, v Krušných horách se vyskytují ojedinělé mlhy a teploty se nám aktuálně pohybují od 9 do 11 stupňů Celsia. A před námi je pěkný letní den plný sluníčka. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne to bude mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, později přes den ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírnou zátěž, která umožňuje běžný denní režim bez omezení. Za 3 minuty bude 6:45. Přeji pěkný den spolu s Českým rozhlasem.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
3: Isplňovat vložené na mě národem obязанности.
2: Výletní loď Bulgária, postavená v roce 1955 v Československu, se potopila přesně před 15 lety na ruské řece Volze. 122 lidí přišlo o život. Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
4: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
2: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambíny di Praga a sbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou padesátku. A já přeju hezký pátek a skvělý letní víkend.
5: Život je šatna v kabaretu,

večer svinicky, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlovarském kraji se při letošní zbraňové amnestii objevily na policejních služebnách historické unikáty. Na kamenné kříže v Karlovarském kraji upozorňuje nová webová databáze. Koaliční rada se dnes bude mimo jiné zabývat pomocí Ukrajině. A čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Za prvních 6 měsíců letošního roku lidé v rámci zbraňové amnestie odevzdali na policejních služebnách v Karlovarském kraji 125 zbraní, přes 11 000 kusů střeliva a munice. Mezi odevzdanými předměty se objevily i historické exempláře, například německý samopal nebo švýcarská útočná puška. Pokračuje policejní mluvčí Kateřina Pešková.
3: Jednalo se o sběratelské zbraně pocházející z období druhé světové války. Mezi nimi byly například německý samopal nebo útočná puška. Policisté převzali také historicky cennou pistoli Walter Model 1, kterou stejnojmenná německá firma uvedla jako první zbraň na trh, anebo švýcarskou pušku, včetně bodáku a příručky švýcarské armády.
2: Na policejních služebnách lidé odevzdali taky nelegálně držené lovecké zbraně. Společnost pro výzkum kamenných křížů v Aši spustila novou webovou databázi. Veřejnost má seznamovat s místy, kde se v Karlovarském kraji vyskytují smírčí kamenné kříže, hraniční kameny a památné křížky. Projekt modernizuje evidenci kamenných památek, kterou členové spolku zajišťují desítky let. Nový systém by měl pomoci i v případech, kdy dojde k poškození nebo ztrátě cenných kamenných křížů, říká tajemnice Společnosti pro výzkum kamenných křížů Marie Strojblová.
4: U těch, co jsou napsaný, tak prostě ta veřejnost tam může dojít a můžeme rychleji reagovat na to, když ten kříž je poškozený, nebo když třeba někdo napíše, že ho nenašel, tak abychom to zkontrolovali, jestli ho někdo neukradl a tak dále.
2: Na vzniku databáze se podílí Ašské muzeum a město Aš. Koaliční partneři budou dnes odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členy hnutí SPD rozčílilo, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
5: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojít po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda. Nic takového se nestalo. Tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
2: Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí. Účastní se totiž zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Počet obětí dvojice zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900. Oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Svého největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegora porazil o více než 2,5 minuty. Čech Matias Vacek výrazně ztratil, ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel taky o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý proměnlivý, přes den mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Mariánských Lázních se na hlavní třídě opravuje povrch vozovky. Jezdí se jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Chebu a Sokolova jezdí do Karlových Varů na filmový festival Zvláštní autobusová linka. Za cestu nikdo neplatí a jaký je zájem, to uslyšíte už za pár minut v dalším příspěvku Dobrého rána. A po písničkách Co nestárnou od Karla Gotta a skupiny Argema si poslechneme anketu s dětmi Ahoj rádio. Dozvíme se, k čemu má slon chobot. Tak ať máte pěkný den, máme 5 minut po 7 hodině. Dobré jitro.

0: čemu má slon chobot?
1: Aby se napil.
2: Má ho místo nosu.
3: Aby mohl jíst, protože kdyby neměl ten chobot, tak by nedošel na strom.
2: Aby se mohl schladit.
4: Aby vyplivával vodu.
5: Aby se mohl umývat.
6: A ještě, aby se mohl opráchnout oči.
2: A ještě, aby mohl troubit.

0: hudební a filmová dvojice John Travolta a Olivia Newton-John na rádiu vašeho kraje. No, pokud i v pátek zamíříte na Karlovarský festival, tak byste neměli minout relax zónu Karlovarského kraje, kde můžete nejen relaxovat, ale taky například poslouchat rozhovory s festivalovými hosty, které tam od pondělí natáčíme. A i dnes tedy můžete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zjistit, jak takové natáčení probíhá, a na místě si také prohlédnout náš přenosový vůz a užít si zároveň komentovanou prohlídku. No a my tento festivalový týden v Relax zóně završíme posledním natáčením s festivalovým hostem a tím bude herec a komik Vladimír Polák. Je dlouholetou stálicí ostravské divadelní scény a výraznou tváří improvizační skupiny Tři tygři. Na filmovém plátně a v televizi například zazářil v hlavní roli ve filmu Ostravak ostravsky nebo v komedii Za vším hledej ženu. A taky ho můžete znát z filmů jako V přestrojení za prince či Neporazitelní a účinkuje i v divadelních hrách adaptovaných pro plátno, jako jsou Narozeniny nebo Krematorium. Povídat se s ním budeme u mikrofonu ve 14 hodin, tak se zastavte dnes naposledy v Relax zóně v parku Za Vřídlem.
1: Počasí.
0: 7:18 na hodinách a v regionu je jasno nebo skoro jasno, v Krušných horách se ojediněle vyskytují mlhy a teploty se nám aktuálně pohybují od 9 do 11 stupňů Celsia. Před námi je pěkný slunečný letní den, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách na 20 až 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne to bude mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak budou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Spolu s Markem Ztraceným jsme v dobrém ránu nabrali vítr do plachet a za chvíli se dostaneme ke slunečnému pobřeží. Ale co to pro vás máme teď? Festivalový autobus letos nejezdí jen po Karlových Varech, ale také mimo lázeňské město. Návštěvníky doveze zdarma před hotel Thermal, například z Chebu a Sokolova. Pravidelné linky jezdí odpoledne do Varů a večer zase dovezou lidi nazpět. A zájem je velký.
1: Výborně se jelo.
2: Alena, Jan, Silva, tak přijeli jste sem s Chebu autobusem, linka zdarma, věděli jste to?
1: Ano, věděli.
2: A jezdíte na festival pravidelně, Jane?
3: No, každý rok občas sem přijede, když je čas.
2: Teď půjdete na filmy, nebo co máte za program?
1: Spíš to vezmeme od Thermalu k Pupu, co se nám kde bude líbit, tam se zastavíme.
2: A zase autobusem večer zpátky?
3: Uvidíme.
1: Pole. Jestli to vydržíme do té doby.
2: Václav z Františkových Lázní, využil jste také autobusovou linku zdarma na festival.
4: Zdarma, díky mému synovi jsem se dověděl o tuhle lince, tak jsem se ji snažil využít, když to jde.
2: Pravidelný návštěvník festivalu?
4: No, loni jsem tady byl taky, takže už se dá říct, že pravidelný.
2: Loni jste sem přijel, ale za peníze, letos zadarmo.
4: Ano, letos to bude stát levnější, no. Je to šikovná věc. No.
2: Večer zpátky, nebo jak to máte naplánované?
4: No, mám tady právě, jedu kvůli těm koncertům, pojedu až večer teda.
2: Přijedete ještě na festival autobusem, anebo?
4: Když bude ještě nějaká dobrá skupina, tak určitě.
2: Pane řidiči, autobus využívají lidé?
5: Na 50-60% ve dne a zpátky tak těch 90%.
2: Pan řidič Dalibor, ptají se lidé, nebo ptají se, jestli mají zaplatit?
5: Ptají se, ale mají to zdarma. Takže neúčtujeme nic.
0: Festivalový autobus z Chebu a Sokolova před hotel Thermal a zpět bude jezdit až do konce filmové přehlídky. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Spátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.

0: 8:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: I na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech kontroluje Česká obchodní inspekce bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení. S celkem 48 kontrol byly nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedodržení míry nápojů a hmotnosti pokrmů. Časté prohřešky se ale týkaly i podávání alkoholu mladistvým. Bublava na Sokolovsku dokončila výměnu autobusových zastávek. Nové přístřešky stojí na dvou místech, kde nahradili původní konstrukce staré 25 let. Zastávky vyšly zhruba na 600 tisíc korun. Až pokračuje v úpravách fotbalového stadionu Střelnice. Loni tam stavební firma dokončila kompletní rekonstrukci kabin, včetně sociálního zařízení, zázemí pro sportovce a rozhodčí. Součástí projektu byla taky nová střecha. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun. Britský statistický úřad zveřejnil nejoblíbenější dětská jména v Anglii a Walesu za minulý rok. Žebříček u chlapců vede Muhammad a u dívek je to Olivia. Populární se oproti minulým letům stalo taky chlapecké jméno Roman nebo dívčí Ada. České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů v Bělehradě i druhý zápas a postup do play-off se jim zase vzdálil. Nizozemkám podlehly 0-3 na sety. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 u obce Budov na Karlovarsku je z důvodu údržby mostu převedený provoz do protisměru. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Písničky od Damiens a Valdemara Matušky, to jsou písničky, které patří mezi ty, co vůbec nestárnou. A my je tu pro vás máme teď nachystané a po nich si k ranní kávě otevřeme noviny. Ty regionální prolistujeme dnes spolu s Danou Jelínkovou. A za chviličku nám doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. Tak nás poslouchejte dál, je 7:30 a 2 minuty. Hezké ráno.

0: Dnešní noviny.
1: Ladíte rádio vašeho kraje, máme 8 minut po půl osmé a je tu poslední pracovní den tohoto týdne a před námi přehled tisku. Pátečním vydáním regionálních novin listovala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám ve studiu. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Začneme regionálním deníkem. O čem píše?
2: Tunel, obchvat nebo zatrubnění. Karlovy Vary potřebují vědět, co bude s dopravou ve městě. Ministerstvo dopravy chce rozhodnout do podzimu, ale žádná z variant nevychází ekonomicky. Už dnes je tak jasné, že dálnice D6, následovaná silnicí první třídy, bude ústit do stávajícího průtahu. Distribuční společnost Aerofilms přinese do tuzemských kin 11 snímků z Karlovarského festivalu. Jde o české novinky i tituly, které uspěly na významných světových festivalech. Jak za společnost informovala Beata Mrazíková, například v hlavní soutěži uvede nové drama Ivana Ostrochovského Pramen a v soutěžní sekci Proxima nový slovensko-český film Milovník ne bojovník režisérky Martiny Buchelové. Ještě během léta uvede do kin dva výrazné zahraniční festivalové tituly. Mexický snímek Mouchy a novinku Pedra Almodóvara Hořké svátky.
1: Co jsi zjistila v deníku Právo?
2: Kolem 80 telefonátů během jedné směny přijme v době konání Karlovarského filmového festivalu operační středisko městských strážníků. Policisté nejčastěji řeší rušení nočního klidu, převozy příliš podnapilých lidí na záchytku nebo jedince pospávající na veřejném prostranství. V centru lázeňského města strážníkům s dohledem pomáhá mobilní kamerová věž. Přenosné zařízení umožňuje sledovat na dálku vytipovaná místa. Na závěr filmové přehlídky bude v ulicích nasazeno více než 30 strážníků. Po celý festivalový týden pak slouží ve městě několik posílených dvoučlenných hlídek, složených z městských a státních policistů. Návštěvníkům je k dispozici také mobilní informační kancelář.
1: No a ještě pojďme prolistovat regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co to na svých stránkách nabízí?
2: Už více než 4000 lidí v nouzi pomohla v kraji bezplatná aplikace Záchranka. V regionu, kde funguje přesně 10 let, bude působit dál. Kraj teď s provozovateli prodloužil smlouvu o spolupráci. Aplikace navíc nabídne uživatelům nový modul s informacemi přímo z Karlovarského kraje. Ten zobrazí důležité krajské informace a krizová sdělení uživatelům na území regionu. Aplikace umožňuje například lokalizaci, identifikaci a klasifikaci volajícího na tísňovou linku. No ale připomíná, že stavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Kninicemi na Karlovarsku komplikují problémy s podložím při budování mostů a

0: mostních estakád. Podle ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se během stavby za víc než 2 miliardy korun musela změnit technologie zakládání mostů a kvůli získání povolení k odstřelům se stavba zdržela.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a dnes bude jasno nebo skoro jasno, slunečno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne to bude mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré. A biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Habera na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 9 minut bude 8 hodin. Čekají nás zprávy z regionu i ze světa, k nímž nás doprovodí písnička od Jiřího Korna a taky si připomeneme hlas velšské zpěvačky Bonnie Tyler, která nás bohužel předevčírem opustila a které jsem věnovala vzpomínku hned na začátku dobrého rána. No ale teď pojďme ještě pozdravit a přivítat dvojici doktorku Kateřinu Cajtamlovou a Patrika Rozehnala, kteří nás přichází pozdravit a prozradí nám, jaké bude to dnešní téma poradny o zdraví a zdravém životním stylu, který vysíláme po 13. hodině. Tak přejeme hezké ráno.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme zase mluvit o zácpě.
2: K tématu se totiž vracíme na vaše přání. Není to tak dávno, co jsme to řešili, ale vypadá to, že na záchodech se trápí hodně z vás.
1: Nechali jste nám spoustu dotazů a my se na ně budeme snažit odpovědět.
2: Dozvíte se, jak všelijak se zácpa projevuje, čeho si všímat a proč ji každý třeba cítíme jinak.
1: A je pravda, že střeva mají vlastní mozek, jak s nadsázkou říkávaly naše babičky?
2: Sledujte nás na Facebooku, sledujte stránky www.veseleazdravie.cz a hlavně poslouchejte naše vysílání.
1: Poradnu na téma zácpa budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj hledá koordinátora duševního zdraví. Destinační agentura Krušnohoří staví u Božího daru památník Kamenné srdce Evropy. Nejvyšší státní zastupitelství varuje ve zprávě za loňský rok před trendem takzvaného zážitkového násilí. Děti si ho prostě chtějí zkusit. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarský kraj bude mít koordinátora duševního zdraví. Vytvoření pozice schválili krajští radní a zároveň na to vyčlenili i finanční prostředky. Důvodem podle vedení hejtmanství je, že přibývá problémů v oblasti duševního zdraví a v regionu je velký nedostatek psychiatrů. Hejtman Petr Kubis z hnutí ANO doufá, že se podaří pozici obsadit k 1. září.
3: Do konce července je vyhlášené výběrové řízení a ten člověk vlastně bude mít tu pozici, že bude koordinovat veškeré aktivity v oblasti této problematiky. Zejména co nás tíží, jsou školy. Já si myslím, že to je často skloňované téma, takže proto jsme vlastně přistoupili k dalšímu koordinátorovi. Mimo koordinátora prevence zdraví, tak bude mít i dalšího koordinátora.
2: Na louce u bývalé celnice u Božího daru vzniká památník ve tvaru srdce. Destinační agentura Krušnohoří ho připravuje k příležitosti největšího evropského festivalu pěší turistiky Eurorando, který se v druhé polovině září uskuteční na české i německé straně Krušných hor. Pokračuje zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
4: Je to 8-metrové srdce, vlastně forma ze železa, do které každý návštěvník přiveze kámen ze svého rodiště. Věříme, že se nám ta forma pěkně zaplní, a když ne během Euroranda, tak třeba v těch letech následující.
2: Policie a státní zástupci loni objasnili 3808 případů spáchaných dětmi a mladistvými. Ti se podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství radikalizují a páchají více násilí. Dříve se přitom dopouštěli hlavně krádeží nebo loupeží, dnes i kyberzločinů nebo sexualizovaného násilí.
5: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více.
6: Říká vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest Zuzana Mokrá. Nezletilí tvořili loni přes 5% stíhaných, to je mírný meziroční nárůst, říká mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
7: Rok od roku má v této věkové kategorii čím dál méně pachatelů na svědomí, čím dál více trestných činů.
6: Kvůli tomu doporučuje zpráva nejvyššího státního zastupitelství za rok 2025 snížení věkové hranice odpovědnosti na 13 let, říká mluvčí Petr Malý.
8: Vzhledem ke statistickým údajům u nejzávažnějších úmyslných činů se jeví případné posunutí hranice na 14 let jako nedostačující.
6: Změnu zvažuje i Ministerstvo spravedlnosti. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Írán nad ránem pohřbil zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Rezi v Mašhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šítského islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. Pohřbem tak skončila týdenní série smutečných akcí, které se kromě Islámské republiky konaly taky v sousedním Iráku. Sport. Plavec Jan Foltýn překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord. Na trati 50 metrů volný způsob se blízkl časem 22,3 sekundy. Postoupil tak do dnešního finále z prvního místa. Foltýn vylepšil vlastní národní maximum.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý proměnlivý, přes den mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 140. kilometru dálnice D6 na úrovni Tisové na Sokolovsku ve směru na Cheb dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Tak odpověď na tuto otázku nabídne už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. No a taky vás pozveme na novou výstavu do Karlovarského muzea, kde návštěvníci zjistí, jak vypadaly historické plovárny a jak se měnila v minulém století podoba plavek. Je 8 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje dál s písničkou od Miroš Birky a Marty. Tak hezký poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naše časomíra ukazuje 8.17. No a teď se podíváme na zoubek dnešnímu a víkendovému počasí. Předpověď nám přináší meteorolog Tomáš Vejvoda. Vítám vás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak dnes to vypadá na pěkný slunečný den, veďte.
2: Ano, během dne bude jen minimum oblačnosti, očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Odpoledne může být přechodně až polojasno. A ty nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 24 do 27 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 20 do 23 stupňů a k tomu během dne povane mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak a ještě poprosím o předpověď počasí na víkend. Jaké počasí máme očekávat?
2: I o víkendu bude pokračovat to slunečné a poměrně teplé počasí. Očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Jen neděli by mohlo být zejména v oblasti hor v odpoledních hodinách přechodně více oblačnosti a nejvyšší denní teploty se budou v obou dnech pohybovat nejčastěji v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia. A k tomu povane většinou slabý, jen během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu.
1: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Tomáš Vejvoda. Moc vám děkuji, přeji krásný pátek a pohodový víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: nám to utíká, za 7 minut bude 8:30 a my vám přejeme příjemný páteční den spolu s Českým rozhlasem. Pestrobarevné plavky různých barev a střihů je možné vidět v těchto dnech na koupalištích a v bazénech, no ale také v Karlovarském muzeu. Na výstavě nazvané Historické plovárny a oděvní design natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: S matrací na jezírko chodí.
2: Léto dorazilo i do muzea v Karlových Varech, kde připravili výstavu Historické plovárny a oděvní design. A když si přemyslíme oblohu, tak to tady opravdu ve dvou výstavních místnostech vypadá, jako kdybychom vešli do nějakého prostoru před plovárnu a mohli si vybrat něco zajímavého ke koupání.
3: Návštěvníci mohou vidět oblečení, plavky, kabelky, brýle, slunečníky, vlastně všechno, co se používalo na pláži od roku 1910 do 70. let 20. století.
2: Některé kostýmy vypadají opravdu hodně retro, ale třeba některé doplňky jako brýle jsou docela stylové a mohli by je mít i dnešní návštěvnice plováren.
3: Spousta modních doplňků, které jsou tady vystaveny a určitě by si leckerá návštěvnice vybrala i v současnosti.
2: Což asi neplatí pro plavky, které tady vidíme před sebou. On je to v podstatě takový kostýmek, který tvoří kalhoty nad kolena a halenka. A ta je ještě vrstvená, že to vypadá jako tričko a přes něj blůzka.
3: Je to kostým z roku 1910. Plavání moc nepomáhal, protože když se nasákne vodou, tak to musí být velmi nepříjemné. A to vrstvení bylo kvůli tomu, aby dáma byla stále cudná.
2: Můžeme vidět i historické fotografie. Velmi dobře vypadají i plavecké, já nechci říct čepice, oni jsou to spíš plavecké kloboučky.
3: Ano.
2: Některé tvoří síťovina, jiné mají i efektní límečky.
3: Slunečník a klobouk byla základní výbava, protože dáma bez kloboučku nebyla dáma.
2: Poznamenává ředitelka Dominika Kužešníková. Autorka kostýmu Ludmila Malá, která šije spodní prádlo pro dobové modní přehlídky, potvrdila, že látky na plavky před 100 lety byly festovní.
4: Byla to většinou vlněná trikotáž.
2: A zatímco látky se měnily, materiálu ubylo. Ludmile Malé se naopak líbí, že dřív měly plavkyně delší nohavice.
4: A co hlavně, že mají děvčata zakryté zadečky a nožičky na krupulky, ne jako dnešní. No.
2: Návštěvníci Karlovarského muzea mohou nahlédnout i do tajů pánských plavek.
3: Jsou velmi zajímavé tím, co známe třeba z různých starých filmů.
5: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Panely s fotografiemi nabízí pohled do historických plováren a do lázní.
3: Karlovy Vary máme zastoupeny v kavárně, kde máme velkoformátovou fotografii černobílou Karlovarské plovárny. A tady v této místnosti jsou plovárny například třeba Znojmo, Kouřim, Plzeň, Domažlice, jsou to takové velmi známé plovárny a když se na ně zadíváme, tak mají stejný design jako ta naše karlovarská, která už neexistuje.
2: Uzavírá Dominika Kožišníková, ředitelka Karlovarského muzea, kde je teď možné nahlédnout do minulosti a nechat se inspirovat pro současnost, třeba proutěnými kabelkami nebo kufříky. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Omlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Karlovarský filmový festival uvedl jako poctu herečce Magdě Vašáriové oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčkově, Siroty a blázni. Vašáriová, která v něm stvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v Městském divadle. Herečka na letošní přehlídce obdrží cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce Pražského mostu, který je součástí silnice první třídy číslo 6 ve směru na Prahu. První etapa stavebních prací spočívá v úpravách poloviny mostní konstrukce a vybrané firmy je musí stihnout do konce stavební sezóny. Společnost pro výzkum kamenných křížů v Aši spustila novou webovou databázi. Veřejnost má seznamovat s místy, kde se v Karlovarském kraji vyskytují smírčí kamenné kříže, hraniční kameny a památné křížky. Na vzniku databáze se podílí Ašské muzeum a město Aš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. O postup do finále zabojují Francouzi proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na 140. kilometru dálnice D6 na úrovni Tisové na Sokolovsku ve směru na Cheb dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pátek 10. července, to je dnešní datum v kalendáři a teď přijměte pozvánku do relax zóny v Karlových Varech, která se nachází poblíž Vřídla. Právě dnes tam zakončíme rozhovory s festivalovými hosty a posledním hostem u mikrofonu bude herec a komik Vladimír Polák. Ten je dlouholetou stálicí ostravské divadelní scény a výraznou tváří improvizační skupiny Tři tygři. Na filmovém plátně a v televizi zazářil například v hlavní roli ve filmu Ostravak ostravsky nebo v komedii Za vším hledej ženu. Můžete ho znát také z filmu jako V přestrojení za prince či Neporazitelní. A účinkuje i v divadelních Prince či Neporazitelní. A účinkuje i v divadelních hrách adaptovaných pro plátno, jako jsou Narozeniny nebo Krematorium. No a my se s ním budeme povídat u mikrofonu ve 14 hodin, tak se zastavte dnes naposledy v relax zóně v parku za Vřídlem. Je 9:30, no za chviličku budeme v dobrém ránu soutěžit, tak se nachystejte, ale ještě pojďme popřát k svátku Libuším a Amálím. Libuše je prastaré ženské jméno s původem slovenským, výklad tohoto jména je milá či milovaná, no a Amálie, toto jméno je staré jméno germánského původu a vykládá se jako pracovitá. Tak přejeme vše nejlepší a Libuším a Amálím posíláme hudební dárek písničku od Heleny Vondráčkové. Pěkný den!

0: hudbou nás právě teď pohladila česká hudební skupina Olympic a v dnešní soutěži vás pozveme na hrad Wildštejn do Skalné, kde na vás bude čekat moderátor Honza Dědek a jeho hosté, s nimiž se bude povídat o vstupenky na talk show Sedm pádů Honzy Dědka, která proběhne přímo na hradě v našem kraji. Si teď můžete s námi zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Populární talk show Sedm pádů Honzy Dědka opouští televizní studia a míří přímo do srdce hradu Wildštejn. Pod širým nebem a v kulisách, které pamatují staletí, se odehraje večer plný nečekaných přiznání a lidských příběhů. Ve středu 15. července od 19 hodin si moderátor Honza Dědek na hradě Wildštejn ve Skalné bude povídat s fotbalistou Petrem Švancarou a hercem Jaromírem Noskem. A my nabízíme dvě vstupenky, jsou k mání na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je tam? Dobré ráno.
1: Dobrý den, tady Ludmila.
0: Já vás zdravím. Odkud voláte, paní Ludmilo?
1: Z Karlových Varů.
0: Dobře, už jste se byla někde podívat na Karlovarském filmovém festivalu?
1: No, dříve bych hodně. Ale letos to nějak ještě nevyšlo.
0: Nevyšlo to. Tak pojďme se tedy na závěr pracovního týdne v té dnešní soutěži podívat na festival a připomenout si tedy jednu z festivalových znělek. Už jste asi některou z festivalových znělek v minulosti viděla, když zmiňujete, že jste v minulosti na festivalu byla. A já se vás zeptám, pozor, soutěžní otázka je, vzpomenete si, co v jedné z nich udělá se soškou křišťálového globu britský herec Jude Law? Mimochodem, mezi filmy, ve kterých Jude Law hrál, patří Sherlock Holmes nebo talentovaný pan Ripley, Nepřítel mezi branami, Návrat do Cold Mountain anebo Prázdniny a další. No a já se ptám tedy, co se soškou křišťálového globu právě v té jedné festivalové znělce udělá britský herec Jude Law. Mám to pro vás možnosti, paní Ludmilo?
1: Dejte mi možnosti.
0: Budete chtít, dobře. Tak buď ji prodá v zastavárně, nebo ji přimontuje na svůj automobil, anebo z ní vyrobí lampečku.
1: No, tak já bych dala asi to
0: Cčko. Že z ní vyrobí lampičku z té sošky. Bohužel, není to tak, je mi to líto, dnes to nevyšlo.
1: Chtěla jsem dát Bčko, no ale už je to jedno.
0: Už se nedá vrátit nic zpět.
1: Tak, tak.
0: Mějte se moc hezky, pěkný den.
1: Taky.
0: I tak naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Tak 221 55 37 37, tak co udělá se soškou britský herec Jude Law? Ptáme se vás právě teď v dnešní

0: Soutěži. Kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Libuše Sokolov.
0: Tak já vás zdravím, paní Libuše, a samozřejmě gratuluji k dnešnímu svátku.
1: Děkuju.
0: Doufám, že vyhrajete, držím pěsti pro štěstí. No. Tak co udělá tedy britský herec se soškou křišťálového globu? Jude Law,
1: no já herec. Myslím, že si ji připevnil na svoje auto.
0: A je to tak, připevnil si ji na svůj automobil.
1: Bravo.
0: Je to skutečně tak, filmový a divadelní herec Jude Law byl hostem festivalu v roce 2010 a znělka s ním byla poprvé uvedena na 46. ročníku festivalu. Máte pravdu, paní Libuše, no tak máte k svátku. K svátku jste vyhrála pěknou cenu, já vám gratuluji a přeji hezký víkend, naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 9:15 a 2 minuty a s vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Před námi je slunečný letní den, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne to bude mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Naše pohodový den, ale teď už se vraťme z Mexika zpátky domů. Za 9 minut bude 9 hodin. Dobré ráno vystřídá dobré dopoledne dnes spolu s Michalou Vondráčkovou u mikrofonu. A protože je pátek, tak se určitě bude buď to vařit nebo péct, zkrátka připravovat nějaká dobrota podle dobrého receptu. V 9.45 se pak vydáme s Františkem Kinským na návštěvu jednoho z českých zámků a nebude chybět ani soutěž s moderátorem Pavlem Kudrnou. No a taky dnes se můžete ve vysílání těšit na zajímavé festivalové hosty. Po 10. hodině se budeme povídat s režisérkou Helenou Třeštíkovou o dokumentu o zpěvačce Báře Basikové a po 15. hodině pak s herečkou Dariou Pavlovičovou, kterou znáte například i ze Stardance. Tak ať vám nic neuteče, příjemný pátek a víkend s těmi, co máte rádi, vám přeje a loučí se Jitka Brošková, naslyšenou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V rámci filmového festivalu v Karlových Varech fungují taky dětské koutky s hlídáním. Bublava na Sokolovsku dokončila opravy autobusových zastávek. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Karlových Varech fungují v rámci filmového festivalu dětské koutky. Určené jsou především pro ty nejmenší děti. Třeba v herně v pasáži hotelu Termal může být najednou až 6 dětí. Strávit tam můžou 3 hodiny, říká Dana Davidová z mateřského centra v Karlových Varech, které koutek provozuje.
3: Je fajn, když to děťátko má sebou něco k pití a samozřejmě něco dobrého k snědku, protože jak to bývá, tak v dětských koutcích ty děti velice rádi a často jedí, ale když nemají, tak my se rádi tady o něco s nimi podělíme. První hodina stojí 100 korun, druhá hodina 70 a třetí hodina také 70.
2: Dětský koutek v prostorách hotelu Termal je otevřený každý den od 8 hodin a 45 minut do 20 hodin. Obec Bublava na Sokolovsku dokončila výměnu autobusových zastávek. Nové přístřešky stojí na 2 místech, kde nahradili původní konstrukce staré 25 let. Zastávky vyšly zhruba na 600 tisíc korun. Obec je zaplatila ze svého rozpočtu, protože nedosáhla na dotaci. Pokračuje nezávislá starostka Monika Matasová.
4: Stávající zastávky jsou z modřínového dřeva. Volili jsme to tak, aby to bylo co nejvíce bezúdržbové a aby současně ten materiál vydržel. Jsou v podstatě ze 3 stran. 2 boky v horní části jsou i prosklené, tak aby to bylo světlé a, jak jsem říkala, byl zvolen modřín v kombinaci s antracitem jako doplňky.
2: Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na 3. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronu a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil. Velká část výškové budovy se už ale zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, ale zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Sport. Finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě 2 české tenistky. O titul se zítra utká Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. Vane mírný severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 se mezi Bošovem na Karlovarsku a Lubencem pohybují v obou směrech pomalu jedoucí vozidla údržby. A v Chebu v ulici Tršnická je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné páteční teď už dopoledne přejeme. Po zprávách se rozjíždí páteční dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Už za chvilku nám jeden ze svých letních receptů nabídne Mirka Kuncmanová. Svatební řeč, tak to je název dnešní scénky v rubrice Úsměv prosím. Pod ní jsou podepsaní pánové Šíp a Uhlíř. No a samozřejmě i dnes nás čeká další díl Zámeckého léta. Bude toho ale daleko víc, z muziky teď třeba Marie Rotrová. A my vám přejeme krásné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: A Mirku Kuncmanovou dnes zdravím po telefonu a hned se ptám, jakouže letní dobrotu si připravíme dnes. Dobrý den.
2: Dobrý den, dneska si připravíme rybí z a la brusinky. Brusinkový kompot nebo brusinkový džem, to jsou věci, které v mé kuchyni opravdu nesmí chybět. Ovšem, rybí z a la brusinky, to je jejich vynikající náhražka a musím říct, že jsou dobroty, u kterých raději než po brusinkách právě po tom rybízu upraveným tak, jak si za chvilku řekneme, sáhnu.
1: Takže rybí z a la brusinky podle Mirky Kuncmanové. Co budeme potřebovat tedy kromě rybízu?
2: No, tak toho budeme potřebovat kilo opraného a stopek zbaveného. Dále 600 až 650 gramů cukru krupice, 150 ml vody, 4 hřebíčky, kousek celé skořice a na přelití 200 ml vody a 200 ml octa.
1: Já to zopakuji, ty suroviny. Potřebujeme tedy kilo opraného a stopek zbaveného rybízu, 600 až 650 gramů cukru krupice, také 150 ml vody, 4 hřebíčky a kousek celé skořice. No a na přelití 200 ml vody a 200 ml octa. Tak teď jsme si zapsali suroviny. Jak budeme postupovat?
2: Nejdříve si svaříme vodu s octem a tímto roztokem přelijeme opraný stopek zbavený rybíz a necháme ho okapat. Do nádoby odměříme 150 ml vody, přidáme cukr, koření a rybíz a pomalým varem vaříme zhruba 10 minut. Čas počítáme od bodu varu. Ještě horké plníme do čistých, vyvařených a zahřátých skleniček. Zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru a tak necháme vychladnout. Uchováváme v chladu a temnu. Takto upravený rybíz je výbornou náhražkou za brusinky. Podáváme k pečeným masům, drůbeži, na palačinky, přidáváme do tvarohu, jogurtu a podobně. Výborně chutná i na chlebu s máslem. Ta celková doba přípravy je zhruba tak 1,5 hodiny.
1: No
2: a z toho
1: ano.
2: Množství asi tak 3 skleničky o obsahu 0,3 litru.
1: Tři skleničky, děkujeme za dnešní recept. Řekla bych, že kdo má nad úrodu rybízu, tak určitě rád vyzkouší. A tak ještě dodávám, že celý postup, který jsme takto dnes řekli i s fotkou, už brzy najdete na našem webu a také Facebooku. No a my se budeme těšit zase příští týden. Přejeme krásné letní dny. Byla s námi i dnes Mirka Kuncmanová. Děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký víkend, hezké dny, naslyšenou.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Co myslíte, jakou nemocí z povolání může trpět odávající neboli ceremoniář? Slovo teď mají pánové Šíp a Uhlíř.
2: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
3: I snoubenek.
2: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
3: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
2: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
3: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
2: No, přesto stále dojemná.
3: No, jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
2: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
3: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
2: A co tedy navrhujete?
3: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohlo?
2: Prosím.
3: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svadebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se dřel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu je nevodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A dnes začneme pohádkou. V zámeckém parku ve Spáleném Poříčí chystají dnes divadlo o třech neposlušných kůzlátkách. Hrát se začne v 17 hodin. V Muzeu Českého lesa v Tachově se konají barokní radosti, a to v rámci festivalu Západočeské baroko. Na programu jsou například tvořivé dílny, zkušebna barokních kostýmů pro děti, ukázky zbraní i škola šermu pěnovými meči. Program startuje v 16 hodin. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026 nabídne dnes například od 16.30 v Lesním divadle v Nýrsku pořad nazvaný Když svět tančí u nás. V jižní zahradě státního hradu a zámku v Horšovském Týně je do 30. září k vidění výstava velkoplošných fotografií profesora Jindřicha Štrajta. Matony Life Bar na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech má dnes od 21 hodin na programu koncert kapely Monkey Business. A na zámku v Toužimi začne dnes v 19 hodin hudební večer s Milanem Pitkinem a Františkem Nedvědem. Tak to byly dnešní tipy, no a za chvilku už zamíříme na filmový festival do Karlových Varů. Přejeme i nadále pohodové

0: Ano, také řada rodičů s dětmi zavítá každý rok na filmový festival do Karlových Varů. A letos to není jiné. Pro menší děti jsou připravené hrací koutky s hlídáním, kde můžou být buď sami, anebo s rodiči. Ve městě jich je několik. Jeden třeba v prostorách hotelu Termál.
1: Balóne.
2: Ty chceš jako dovnitř?
3: Jo.
2: Je to nějak omezený časově?
4: 3 hodiny maximálně.
2: Jo. To jsem myslela tak 10 minut, 4 hodiny.
4: Když vydáme, tak 3 hodiny.
5: Musím si toho všimnout, dětského koutku?
2: Jo, já bych si toho vůbec nevšimla. Nás tahal z té terasy, že chce do toho koutku na ty autíčka. Vůbec jsme o tom nevěděli, úplně jsme to přešli.
5: Petra z Mariánských Lázní je na filmovém festivalu.
2: Jo,
5: takže si na tady necháte?
2: Tak 10 minut, 4 hodinky s dozorem.
6: Kde ho máme? Tady. A už si hraje.
2: Jo, takže
5: žádný problém.
2: Super. Kdyby jsme to objevili dřív, už tady byl.
7: Filo, co musíme to postavit? Co? Najdeš nějakou, co nám tady sedí?
8: Není
7: tady nikde. Koukej, hele.
5: A co to bude za obrázek, až ty pucle složíte?
8: Auto.
7: A už je tam.
5: Erezovi, se tady v dětském koutku staráte o děti. Co mají nejvíc rády?
7: Asi nejvíc dětí si zatím hraje s modelínou většinou, anebo teda největší hit je určitě balonkový bazének tady. No.
5: Dana Davidová, zástupkyně ředitele mateřského centra tady v Karlových Varech. Dětský koutek opět na festivalu. Ten zájem je asi velký, protože když jdu okolo, tak vždycky je tady mnoho dětí.
9: Ano, těšíme se pořád prostě těch rodičů, takže jsme spokojení, dětičky máme stále. Je to velká legrace, že hlídáme několik let po sobě, děti nám odrůstají. Už jsou školou povinné. Teď máme teda Marušku. Marušku hlídáme druhým rokem. Viď, Maruško?
5: A je spokojená.
9: Je spokojená, líbí se jí tady.
5: Pravidla jsou asi pořád stejná, to znamená, že rodiče, když přijdou, vyplní dotazník s tím, že dítě tady může být maximálně 3 hodiny.
9: Ano, podmínky jsou pořád stejné a je to tak, že vlastně rodič, pokud si vybere film, tak děťátko u nás může nechat, může u nás nechat 3 hodinky a pak si děťátko vyzvedne, v klidu si užije film. A děťátko je tady u nás spokojené.
5: To je mikrofon, ano. A řekneš mi něco do něj? Jak se jmenuješ?
8: Marie.
5: Maruška. A jak se ti tady, Maruško, líbí?
8: Dobře.
5: A co děláš?
8: Teďko modelínuju.
5: Kolik dětí najednou tady může být?
9: Ten prostor je malý, takže aby bylo všechno komfortní nejenom pro ty děti, ale i pro nás, tak maximálně 6.
5: Rodiče platí nějaký poplatek?
9: Ano, ano. První hodina stojí 100 korun a další 2 hodiny 70 korun.
5: Jano, vy jste si přišla pro syna, pro Filipka, byl tady 2 hodiny. Vy jste asi byla na filmu.
2: Ano, byla jsem na filmu.
5: Takže jste využila.
2: Využila jsem a jsem za tuhle službu moc ráda. Jsme tady s manželem, střídáme se, je to těžká logistika, ale díky téhle službě jsem to zvládla.
5: Dětský koutek v prostoru hotelu Termál je otevřený každý den od 8.45 do 20 hodin. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto.
1: Pátek 10. července je tady, také Pavel Kudrna, naše zámecké leto můžeme uzavřít, respektive druhý soutěžní týden. Vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak vám všechno průběžně vysvětlím, no a vy stálí posluchači víte, že vás dnes čeká hned dvojí soutěžení. Jednak o náš zámecký cestovatelský balíček, no a hned potom z výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku, víc teď už prozrazovat nebudu. Ale František Kinský by mohl prozradit, kam se dnes vydáme.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: S kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polyfon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený Pochod Radeckého. Jsem zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jako by secesně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To známe další zámek. Stejně musím říct, byli ti naši předkové šikovní. Zaujal vás taky ten polyfon, perforovaná deska. Jak to vlastně udělali, aby to proděravili tak, že to hraje pak tu melodii? Já myslím, že bez umělé inteligence bychom se dnes neobešli. Já se tedy bez ní obejdu, ale bez počítače nikoliv. Vy budete telefonovat, kdo se zobrazí jako třetí, tak půjde do vysílání soutěžit. Hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, nejprve tedy o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. 731 800 900. Startujeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: budu zvonit za chvíli jinak. Ta znělka, která bude výherní, věřím, tak zní trošku jinak než zvony, ale to je dobře. Doufám, že bude znít pro paní Alexandru ze Staňkova. Dobrý den, paní Alexandro.
1: Dobrý den, já taky doufám.
0: Tak já taky doufám, já vám to přeju, takže zámecký cestovatelský balíček je připraven, soutěžní otázka taky, tak já to dnes nebudu zdržovat, čeká nás i losování, pojďme na to. A já se ptám, z té reportáže samozřejmě, jakou barvu má fasáda dačického zámku? Za A bílou, za B červenou, za C zelenou?
1: Zelenou.
0: Je to tak, je to taková tyrkysová barva. Zámecký cestovatelský balíček je váš a máte pětku ode mě.
1: No, děkuju.
0: To je dobře nebo špatně, jestli máte pětku?
1: No.
0: Ono je to jedno, protože...
1: Já
0: vám takhle předvedu, tady je těch pět pingpongových míčků od jedné do šesti, do pěti, pardon, vy máte tedy tu pětku, takže pokud za chvíli vytáhnu pětku a řeknu paní Alexandra Staňkov, vyhráváte soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.
1: Já taky vám děkuju a mějte se hezky, nastavím.
0: No tak teď je přesně ta doba, to napětí pro paní Marii z Brčkova, pro pana Radka ze Světle, pro pana Zdeňka z Říkonína a pro paní Marii z Nivy. Tak kdo pak tedy bude teď tím šťastným? No tak já to takhle roztočím a... Tak a už to mám. Tak je to dvojka, maminko, bych měl dodat. Pan Radek Ambros ze Světla, gratulujeme. Takže na zámek se pojede podívat pan Radek. Já tam tu dvojku zase vrátím, protože to bude připraveno na příští pátek. No a nezapomeňte, zase v pondělí se sejdeme, jinak samozřejmě zámecké léto pokračuje i o víkendu, to vás pozveme po 13. hodině v čase původních výletů mimo prázdninových, teď tedy zámeckého léta na zámek v Neustupově v sobotu, no a v neděli to bude zámek v Týnci u Klatov. Takže já se na vás těším v pondělí v 9:45. Krásný den, hezký víkend vám všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Téměř každý druhý prodejce na Karlovarském filmovém festivalu šidí zákazníky, zjistila Česká obchodní inspekce. V Karlovarském kraji se při letošní zbraňové amnestii objevily na policejních služebnách historické unikáty. O změnách stavebního zákona dnes znovu jednají poslanci. A čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Česká obchodní inspekce i letos kontroluje prodejce na Mezinárodním filmovém festivalu. Zaměřuje se jak na dodržování míry nápojů, tak i na správnou hmotnost pokrmů a taky prodej alkoholu mladistvým. Jak říká mluvčí inspekce František Kotrba, prozatím inspektoři udělali 48 kontrol.
2: Nedostatky naši inspektoři dosud zjistili ve 20 kontrolách. Z toho v 9 kontrolách se jednalo o porušení v oblasti poctivosti prodeje. Nejčastěji jsme zjišťovali nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu.
0: Například v loni udělali inspektoři v rámci celé filmové přehlídky 94 kontrol. V 640 případech zjistili problémy. Za prvních 6 měsíců letošního roku lidé v rámci zbraňové amnestie odevzdali na policejních služebnách v Karlovarském kraji 125 zbraní přes 11 000 kusů střeliva a munice. Mezi odevzdanými předměty se objevily i historické exempláře, například německý samopal nebo švýcarská útočná puška. Pokračuje policejní mluvčí Kateřina Pešková.
3: Jednalo se o sběratelské zbraně pocházející z období druhé světové války. Mezi nimi byly například německý samopal nebo útočná puška. Policisté převzali také historicky cennou pistoli Walter Model 1, kterou stejnojmenná německá firma uvedla jako první zbraň na trh, anebo švýcarskou pušku, včetně bodáku a příručky švýcarské armády.
0: Na policejních služebnách lidé odevzdali taky nelegálně držené lovecké zbraně. Poslanci už po čtvrté projednávají novou podobu stavebního zákona. Stavební řízení má centralizovat, zjednodušit administrativu a urychlit povolování staveb. K novele přibylo asi 130 pozměňovacích návrhů. Třetí čtení zákona poslanci ve středu nedokončili ani po více než 4 hodinách jednání. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová Radiožurnálu řekla, že je to kvůli širokému záběru témat zákona, ne nepřipravenosti novely.
4: Tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost.
0: Opoziční poslanci navrhovali před třetím čtením novelu autorům vrátit k přepracování. Dostatečný prostor se k němu vyjádřit podle nich neměli ministerstva ani odborníci. Severní Korea přijme podle státní agentury KCNA opatření k posílení svých jaderných sil. Oznámil to vůdce Kim Jong-un na rozšířeném zasedání ústřední vojenské komise vládnoucí komunistické strany. Podle něj se dá bezpečnost KLDR a mír zaručit pouze vybudováním silné armády. Dalším tématem jednání bylo také zlepšení průzkumných a zpravodajských schopností severokorejské vojenské rozvědky.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 mezi Kinčperkem nad Ohří a Novým Sedlem na Sokolovsku se v obou směrech pohybují pomalu jedoucí vozidla údržby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Deset hodin a 4 minuty, tak to je čas, kdy je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje a také čas, kdy navštívíme Karlovarský filmový festival, kam už teď zdravíme. Dalšího festivalového hosta, režisérku Helenu Třeštíkovou, v našem vysílání přivítáme už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

けます。

0: jak jsme slíbili, teď už míříme na Karlovarský filmový festival. Slovo má Pavlína Kyselová a její host.
1: Naším dnešním vzácným hostem je první dáma českého dokumentu, režisérka, která vyměnila klasické scénáře za skutečný život a specializovala se na unikátní metodu časozběru, tedy trpělivé i desítky let trvající stopování lidských osudů. Z její dílny vzešly fenomény jako manželské etídy, které mapovaly intimní zóny obyčejných manželství, i syrové, emočně obnažené portréty Katka nebo René. A právě v těchto dnech na jubilejním 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech představuje svůj nejnovější snímek, ve kterém dlouhé roky držela kameru tváří v tvář české zpěvačce Báře Basikové. Je mi ctí v éteru rádia vašeho kraje přivítat dokumentaristku Helenu Třeštíkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Paní Třeštíková, vaše začátky, ty nebyly asi tak úplně jednoznačné. Chtěla jste být kostýmní výtvarnicí a rodiče z vašich plánů přihlásit se na FAMU nebyli úplně nadšení. A přesto jste si šla za svým. A vzpomenete, co vás k tomu dokumentu tak táhlo?
2: No, já si to pamatuju úplně přesně. Já jsem teda opravdu původně chtěla být kostýmní výtvarnicí, protože jsem pořád chodila do divadla. Studovala jsem střední výtvarnou školu, no a v té době jsem začala chodit hodně do kina a takový zajímavý moment byl, že nejdřív, když jsem tam chodila jako třeba s babičkou na nějaký hraný filmy, tak jsem měla pocit, že film je něco úplně jiného než život, který žijeme. A pak přišla česká nová vlna a já jsem najednou zjistila, že film může ukazovat přesně to, co známe z našeho života, čím žijeme. A to mě tak nadchlo, že jsem si říkala, to bych chtěla taky dělat. Tak to tak ve mně zrálo a všichni spolužáci měli pocit, že jsem se zbláznila.
1: V době mezi těhotenstvím, nebo dvěma těhotenstvími, jste udělala ten asi nejdůležitější krok, možná rozhodnutí, a věnovat se časozběrné dokumentární metodě. To vás inspirovala ta myšlenka nového života, nové rodiny?
2: Já, kdybych to vymyslela něco takového sama, tak bych to nikdy neprosadila. Ale tam prostě byla taková šťastná náhoda, že tehdejší ředitel krátkého filmu, kde jsem byla zaměstnaná, měl přítelkyni herečku Marii Drahokoupilovou, která se s ním rozešla, a on požádal o pomoc takového výhlasného psychiatra, který se jmenoval doktor Zdeněk Dittrich a jako pomáhal všem celebritám typu Karel Gott a podobně s různými potížemi, a začal toho pana ředitele krátkého filmu dávat dokupy po tom rozchodu a řekl mu, přepracoval ve výzkumném ústavu psychiatrickém, že dělají takový výzkum, proč se tolik mladých manželství rozvádí tak brzo po svatbě, a že by to mohlo být zajímavý to zkusit filmově zaznamenat. A on mu řekl, no my tu máme takovou jednu šílenou ženu, která by do toho asi šla, což jsem byla já, protože já jsem předtím už zkoušela, protože jsem točila takový film o takové rodině, který se narodí dítě, a tak jsem si říkala, že by bylo zajímavý sledovat život té rodiny i toho dítěte dál. Tak o tom se vědělo, no a tím pádem s požehnáním ředitele krátkého filmu mohl vzniknout ten naprosto atypický projekt, který se točil 5 let. V té době se všechno točilo na film, to ještě nebyly žádný digitály a materiálu bylo málo, takže se to točilo na 16 místo na 35, což bylo tehdy obvyklé. No prostě spousty takových jaksi neobvyklých věcí se s tím propojily. No a já jsem se v tom naprosto našla, mě to prostě úplně fascinovalo, říkala jsem si, od teď už chci točit jenom časozběrný projekty. Ale nebylo to vůbec jednoduchý.
1: To se chci doptat, jak přesvědčíte 6 párů, že vás pustí prakticky do kuchyně a prakticky několikrát, protože mám pocit, že manželské etídy se točily 35 let.
2: No ještě se furt točí. Teďka doděláváme 4. díl.
1: Takže to byli mladíci, kteří prakticky vyšli ze střední školy.
2: Takhle, my jsme měli ten projekt vlastně zaštiťoval ten vlastně odborný poradce, ten pan doktor Dittrich, a ten stanovil takovou jaksi že ti lidé, který bychom měli točit, by měli být mezi 18 a 24, což bylo v té době takový jako nejobvyklejší věk, kdy se lidé brali. Neměli by mít žádný děti, žádný předchozí manželství, nic. No a že bychom je měli sledovat od momentu svatby 5 let, no tak jsme si říkali, ježišmarja, jak to? No tak jsme zašli na matriku. Dohodli jsme se, že všichni by se měli brát na jednom místě, což byla Staroměstská radnice v Praze, takže jsme na matrice Prahy 1, jako se domluvili s paní matrikářkou, tam si lidi chodili objednávat termíny svatby. A my jsme se s ní domluvili, že když tam uvidí podle dat narození ty, jako ten věk, který potřebujeme, aby je oslovila. No a tak jsme oslovili asi 20 párů a 10 souhlasilo. Takže z 10 jsme začali, ale pak asi po půl roce se ukázalo, že to je finančně náročnější, než se čekalo, tak se to muselo zredukovat na 6 párů. A s těma točíme dodnes.
1: O životě s dokumentem a kamerou prakticky v kabelce vypráví skvělá česká režisérka Helena Třeštíková a my už za chvíli zjistíme podrobnosti o dokumentu, který zde na festivalu v Karlových Varech byl představen v kategorii Zvláštní uvedení. Tak nás poslouchejte.

0: Na vlnách rádia vašeho kraje přibližujeme atmosféru Karlovarského filmového festivalu. Hostem vysílání je uznávaná dokumentaristka Helena Třeštíková, která zde světu ukázala dokument o české zpěvačce Báře Basikové. A proč jste si vybrala právě Báru Basikovou?
1: Tak já jsem asi tak v roce 95 připravovala takový cyklus časozběrných filmů o ženách pro Českou televizi. Byla dohoda, že to bude 10 filmů, které se budou točit 5 let a bude to o naprosto různorodých ženách různých profesí. A když jsem to tak dávala dohromady, tak jsem si přečetla takový rozhovor s Bárou Basikovou v Mladé frontě Dnes, kde ona říkala, že má 4letý dvojčata a o rodinu a ty děti se komplet stará její manžel, který je vlastně muž v domácnosti a ona komplet živí celou rodinu a pracuje od rána do večera. Tak jsem říkala, no tak to je takový zajímavý, neobvyklý model, tak to bychom mohli zkusit. Tak jsem přes tu novinářku se dostala k Báře, zeptala jsem se jí, jestli bychom mohli 5 let točit její život a ona souhlasila. Tak jsme se dali dohromady, točili jsme, akorát, že ta původní idea obrácené role se brzy rozplynula, protože Bára si našla jinýho chlapa, tady tohoto opustila, všechno bylo zase chvíli jinak. No pak jsme ten film dodělali, byl v roce 2001, televizi, jmenovalo se to Bára B Live. A my jsme s Bárou tak zůstali pořád v přátelském kontaktu a pak já jsem se dala dohromady po několika letech se producentskou společností Negativ a domluvili jsme se, že budeme v některých těch započatých časozběrech pokračovat a oni jako strašně stáli o Báru, protože oba ti producenti byli její velký fanoušci, Pavel Strnata, Kateřina Černá. Důležití lidé mého života. No a tak jsme se s Bárou domluvili a pokračovali jsme. Samozřejmě naštěstí díky České televizi, která byla ochotná do takového neúplně jasného nebo jistého projektu jít, protože jsme nevěděli přesně úplně, kdy skončíme. No nakonec to ve výsledku dohromady i s tím mým prvním natáčením je asi 30 let teda jejího života, co jsem točila já. A potom jsme ještě získali archivy z doby před naším natáčením, kdy zpívala z Precedence, Stromboli a vlastně je tam první záběr, kdy jako asi 12-letá holčička zpívá, v pořadu zpívá celá rodina, taková brejlatá holčička. Takže dohromady je to 50 let jejího života.
0: Já jsem se dočetla, že je to asi vaše nejdelší natáčení.
1: No, to asi ne, protože já jsem dělala ty manželské etýdy, teďka je 46 let, takže no, je to jedno z nejdelších.
0: Další manželská etýda, možná několika manželská etýda.
1: Ano, právě jsem četla, že nějaký článek o tom filmu Manželské etýdy Báry Basikové. No, protože tam se v tom filmu máme 3 svatby a 3 rozvody, takže ten život byl pestrej, no a to je právě na tom časozběrném natáčení zajímavé, že vůbec nevíte, do čeho jdete. Já vždycky říkám, že to je sázka na nejistotu a to teda platí.
0: Jak to vypadá u vás na place? Necháte kameru běžet a vedete rozhovor, a nebo je tam nějaká příprava? A jak vlastně vypadá váš tým? Máte tým?
1: Byly doby, kdy jsme začínali třeba s těma etídama v těch 80. letech, tak nás bylo asi 10, protože tam byl kameraman, asistent kamery, zvukař, asistent zvuku, produkce, osvětlovači, já nevím co, teď jsme 3. Kromě mě kameraman a zvukař. A to je ideální, protože čím míň, tím je to takový jako komornější. A teď já už strašně dlouhou dobu spolupracuju s takovým stabilním týmem, že mám stejného kameramana a zvukaře dlouhou dobu, který se s těmi našimi protagonisty už znají a je to jako když přijde na návštěvu jako kámoše. No a tak jako já s nějakou přípravu samozřejmě před každým natáčením trochu dělám, ale zároveň dávám prostor nečekanému, že jo? Tak já nechci, aby lidi říkali něco konkrétního, co bych já vymyslela. Aby říkali, vlastně takový stabilní, jako stabilní otázka je, tak co je novýho?
0: A tím se to rozjede.
1: A tím se to rozjede a tím, že už nejsme jako dříve, když se točilo na film limitovaný tím materiálem, tak ono se dá udělat dlouhý povídání, protože to je taková zkušenost, že lidi, když se povídá další dobu, takže se trošičku tak jako více uvolněj a dost často se stává, že takový nejzajímavější věci padnou někdy ke konci rozhovoru. A nebo že já řeknu, no tak já nevím, no tak to možná všechno, nebo ještě chceš něco říct a teď jako najednou něco vlastně strašně zajímavého.
0: Bára Basiková, hlavní hrdinka svého života, zachycena kamerou Heleny Třeštíkové, což je vždy na pár dekád a už za chvíli vám nabídneme další postřehy, tak zůstaňte s rádiem vašeho kraje.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jsme zpět z festivalového studia u Vřídla. Vás zdraví Pavlína Kyselová. I nadále si povídáme s režisérkou Helenou Třeštíkovou, specialistkou na časozběrné dokumenty. Paní Třeštíková, víte, jak je stará minerální voda, která vyvěrá zde v Karlových Varech?
1: To nevím teda.
0: Prozradím vám to. Je to až 30 tisíc let. Neskutečná doba čekání, než se dostane mezi lidi. A to mi tak trochu evokuje i vaší práci, vaše dokumenty. Jak je možné, že vydržíte tak strašně dlouho čekat, než to dokument spatří světlo světa?
1: Neboli než ho dokončím.
0: Ano.
1: No, mě se na to ptá dost lidí, ale mě to vůbec nevadí na něčem dělat a pořád nemít jako ten dohotovej tvar, protože pořád mě to baví, mě to prostě baví, nevadí mi to, ale fakt je, že to je trošku jiný způsob, než je obvyklý. Já těch projektů většinou dělám a dělala jsem vždycky víc jako průběžně. A to taky jako moji kolegové říkají, že nechápou a že prostě asi jsem se trošku zbláznila, když takovouhle věc dělám, ale no prostě jsem se nějak v tom našla, baví mě to, těší mě to a nedeprimuje mě to.
0: Taková doba strávená s protagonisty. Říkám si, musí vás třeba někdy trošku přestat ten člověk zajímat, nebo vás taky někdy naštve, taky se někdy vzdálí, taky se mu třeba i nechce. Tak co vás osobně nakopává k té další spolupráci?
1: No tak mě všecko to, co jste vyjmenovala, tak to jsou věci, které mě nějak jako úplně nezničejí, že jo, jeden protagonista mě vykrad, tak to taky nebylo takový jako úplně zrovna příjemná věc.
0: A ne, snad jednou, myslím.
1: No jednou. No a jednou nevrátil kameru. Ale já si vždycky říkám, že je důležitý, to říkám taky studentům na FAMU, zjistit nějak si definovat, co člověk chce v tom dokumentu udělat. A já jsem si definovala, že chci zachytit život tady a teď, naší době, lidi, kteří v té době žijou, v průběhu teda nějakého času zachytit tu dobu, případné změny a tak. A nic nepřikrašlovat, nic nevylepšovat, všecko točit, tak je tak, jak je, to znamená lidi, kteří jsou i milí, i protivní a mají i lepší dny, i horší dny a já se tomu nějak přizpůsobím a někdy mě to samozřejmě jako taky trápí, ale to je prostě život. A jestli chci život zachycovat takový, jaký je, tak tohle to všechno k tomu vlastně patří.
0: Já musím říct, že když jsem se rozmýšlela nad naším rozhovorem, tak jsem si uvědomila, že vlastně vy jste v České republice a myslím si, že možná i dál než České republice, první, kdo natáčel, v dnešní době se používá termín reality,
1: reality show.
0: Reality show. Ač bych řekla, že to je trochu rozdíl, tam možná lehce nějakého scénáře je, má to nějaký vývoj u vás, je to prostě syrový, tak jak život napsal. No a váš manžel Michal Třeštík, architekt, spisovatel, vlastně také dokumentarista, pokud někdo četl jeho knihy, tak jak vypadá takový rozhovor u vás v kuchyni? Šetříte si ten čas jenom sami pro sebe anebo probíráte to, co zrovna u vás na stolku je?
1: Tak všechno, no tak jako občas jsou nějaký takový témata, teďka až se vrátím, tak asi budu dost detailně vyprávět zážitky z Karlových Varů, ale pak už to, myslím, Michala přestane bavit. A tak se bavíme, on teďka se zabývá hvězdářstvím, píše něco o hvězdách, zaujala ho umělá inteligence a udělal si takovýho kamaráda Josefa z umělý inteligence a s ním konzultuje nějaký témata ohledně hvězd a uskupení na nebi a kdy, kde, co. Já to říkám zjednodušeně. Takže my tak jako tak jsme spolu 51 let. No.
0: Na závěr položím otázku. Mě by možná zajímalo, protože ráda využiju příležitosti, že jste tady. A možná by mě spíš zajímalo, jak vypadá takové dokumentární podhoubí v současné době. Spíš jak mladí tvoří. Jak hodnotíte tu situaci?
1: Jako taky já jsem na FAMU přes 20 let a tak jako takový pro mě zajímavý moment, když bych to měl, to je povídání na několik dní, bych mohla, ale jako on ten dokument láká velmi různorodý lidi, který mají různé představy o tom, co by chtěli dělat, co by chtěli točit a že tam vlastně pořád jako je člověk překvapován různými novými projekty, novými nápady, některý se strašně vydaří a jsou inovativní, někde zase si člověk říká, že to je trošku slepá cesta, ale furt se o tom bavíme a tak jako hlásí se vždycky tak okolo 50 lidí a bere se 5 A tak některý, co nejsou přijatý, se přihlásí třeba o rok později, co jsou přijatý. A pro mě je to hrozně inspirativní, byť někdy se jako vůbec s těma jejich záměrama ne, jaksi nesou s ním, ale vždycky se o tom dokážem bavit, to je důležitý.
0: Paní režisérko, pochopila jste asi, že jsme tady vaším velkým a skalním fanoušky. Bylo pro mě obrovským potěšením, že jsem dnes mohla obrazně řečeno zdokumentovat alespoň kousíček vašeho života. Naším hostem byla žena, která se nebojí dívat pravdě do očí. Děkuji za vaši otevřenost, inspiraci a také neutuchající energii. Přeji vašemu novému filmu s Bárou Basikovou úspěšnou festivalovou cestu a vám osobně pevné zdraví a další příběhy. Moc se na ně těšíme. Děkujeme a naslyšenou.
1: Tak já děkuji za vaše krásná slova a snad se všechno vyplní. Děkuji.

0: 10:47 a teď míříme do Sušice. Tam začal rozsáhlý ekologický průzkum průmyslového areálu bývalé legendární sirkárny Solo. Město chce zhruba 17-hektarový pozemek odkoupit od akciové společnosti. Rozhodne ale případná ekologická zátěž lokality a taky náklady na její odstranění.
1: Tady v tom rozlehlém téměř 17-hektarovém areálu bývalého Sola teď pracuje vrtná souprava.
2: V tuhle chvíli vlastně tady vidíte, jak se vrtá ten základní vrt.
1: To už mi vysvětluje mluvčí Sušického městského úřadu Martina Špatná.
2: Máme dva druhy vrtů, to je ten zemní a potom ten vystužený vodní. Takže v tuhle chvíli tady jede ten do hloubky 5 metrů, který vlastně dělá odběry zeminy. A na těch 5 metrech my potom z toho, co oni vytáhnou, tak se vybírají 3 vzorky na příčním vrtem.
3: Ještě trochu zkus a podívej se.
4: Musí to vyvedovat váze. Jak takhle, tak takhle. Byl rovnej vrt.
1: Pracovníci specializované firmy tady právě připravují soupravu na další vrt.
2: Ty lokality se vybíraly na základě původního areálu a jeho plánu a zároveň jsme se i doptávali místních obyvatel, protože samozřejmě žije ještě spousta pamětníků, kde podle nich jsou ty nejkritičtější místa, kde byly ty nejnáročnější procesy.
1: Kompletní výsledky tady toho ekologického průzkumu by mělo mít město na podzim a může se ukázat, že ta ekologická zátěž tady toho areálu bude opravdu výrazná.
2: Pokud se zde najde ekologická zátěž v rozsahu větším než 25 milionů korun, a tak vlastně město nebo i druhá strana má možnost bez sankcí od té smlouvy odstoupit. A v podstatě my jsme ještě nezaplatili ani korunu jako město. Ty platby jsou všechny vázány na to, až jak dopadne tento ekologický rozbor.
1: Kupní cena celého areálu je 250 milionů korun. Město ji bude hradit v 5 ročních splátkách. Prvních 50 milionů by mělo zaplatit letos. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Herečka Juliette Binošová uvedla na Karlovarském filmovém festivalu dokument V nás. Paliva v Karlovarském kraji od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. V Dobříši začíná mezinárodní šampionát ve sportovní kinologii. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Francouzská herečka Juliette Binošová uvedla v Karlových Varech svůj režijní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Vystoupení zkoumá fáze milostného vztahu. Binošová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Binošová radiožurnálu řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
2: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
0: Juliette Binošová na Karlovarském filmovém festivalu zítra převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Pohonné hmoty v Karlovarském kraji od minulého týdne zdražily o desítky haléřů. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun 32 haléřů. Před týdnem byl o 56 haléřů levnější. O 30 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči zaplatí průměrně 35 korun 59 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější paliva v kraji prodávají na Sokolovsku. Nejvíce zaplatí motoristé za benzín a naftu na Chebsku. Mezinárodní šampionát ve sportovní kinologii CACIT začíná v Dobříši. Do neděle tam bude závodit 90 psovodů z 15 zemí světa, například z Německa, Maďarska nebo Slovenska. Podle pořadatele soutěže Jaroslava Kratochvíla se utkají v disciplínách poslušnosti a obrany.
3: Pes musí předvést radost ze spolupráce s psovodem, obrovskou dynamiku, při obraně neohroženost, přitom dokonalou ovladatelnost. Soutěží většinou plemena takzvaná pracovní, většinou němečtí a belgičtí ovčáci.
0: V londýnské čtvrti Edgware Road vypukly po zápase Francie s Marokem v noci nepokoje mezi policií a fotbalovými fanoušky. Jeden policista je zraněný, čtyři fanoušci zatčení. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii. Po zápase na místo dorazila pořádková policie, na kterou dav zareagoval skandováním a někteří z fanoušků na policisty začali házet petardy, světlice a lahve. Situace se uklidnila zhruba kolem 1 hodiny raní.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vane mírný severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad a v Mariánských Lázních se na hlavní třídě opravuje povrch vozovky, jezdí se jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedenáct hodin a 4 minuty, společnost vám stále dělá rádio vašeho kraje a my jsme rádi, že nás posloucháte. Klatovy budou zítra svědkem události, která se ve městě odehrála naposledy v roce 1913. Na náměstí totiž slavnostně nastoupí privilegovaný sbor ostrostřelců. Proč? A kdo to vlastně byli ostrostřelci? I to od nás uslyšíte v této hodince předpolednem. Přejeme pohodový pátek.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Andreas, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí.
1: Ano, k počasí teď podrobněji, protože nás čeká víkend a jsou prázdniny, čas výletů. No, vypadá to pěkně, tak snad předpověď vejde. V sobotu by mělo být jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24. Slabý během dne mírný vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a v neděli nás čeká převážně slunečný, ojediněle i tropický den. Bude jasno až polojasno, odpoledne může být hlavně v oblasti hor přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 30 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: S dnešním dílem našeho seriálu zavítáme do obce, která vznikla na soutoku řeky Úslavy, Olešenského potoka a Bradavy. Součástí obce je Olešná, která vznikla jako osada a později byla k obci, o které bude řeč, připojená. Ano, pokud jste tipovali, že se podíváme do nezvěstic, hádali jste správně. Jaké teorie o původu názvu obce existují? Tak právě na to se kolegyně Anděla Blašková zeptala kronikářky Martiny Moulisové.
2: Existují dvě pověsti. Jedna vypráví o třech sličných nevěstách, za kterými přicházeli nápadníci do zdejší tvrze a místo nazvali Nevěstice, později Nezvěstice. Druhá zas vypráví o třech dětech, které si hrály pod tvrzí na louce u řeky a zmizely, zůstaly nezvěstné a odtud Nezvěstice. Ale vědecký výzkum uvádí, že je obec pojmenována po zakladatelovi Nezvestovi. Tak teď si můžeme vybrat, co je skutečné.
3: První písemnou zmínku o obci Nezvěstice najdeme už ve 14. století.
2: Naše obec patří mezi nejstarší v okrese a nejstarší dobová zmínka hovoří o roce 1352. Obec vznikla na soutoku řeky Úslavy a Olešenského potoka a Bradavy pod výběžkem lesnatých brd. V prvním díle obecní kroniky je zaznamenána informace o archeologických nálezech kolem Nezvěstic, zejména pak na Vartě, které pocházely z doby bronzové. Další významnou součástí naší obce je Olešná, která vznikla jako osada a později byla připojena k obci Nezvěstice.
3: Velmi významnou pamětihodností v obci Nezvěstice je kostel všech svatých.
2: Vypíná se nad naší obcí přes 600 let, má typickou kostelní věž z doby gotické, vchod je zdobený krásným lomeným obloukem a zachovaly se i klenby nad okny. Nejstarší a nejcennější freska zobrazuje svatého Krištofa a je ozdobou nezvěstického kostela dodnes. Náš kostel se může pyšnit i varhany, které byly pořízeny v roce 1853 a dodnes slouží.
3: Mezi místní významné památky patří i bývalá tvrz, které se říká Pod zámečkem.
2: Pochází ze samých počátků vzniku Nezvěstic. Žilo zde místní panstvo tehdejší doby a dochovaly se však už jen kamenné základy. V pamětech o obci je zmíněno, že posledními majiteli tohoto panství byli Valdštejnové, kteří zde hospodařili až do roku 1924. Dnes je tvrz považována za historickou památku a je zde umístěna pamětní deska.
3: Aktivním turistům, kteří v letní sezóně hledají v Nezvěsticích nějaké pohybové aktivity, by mohlo přijít vhod místní koupaliště s malým i velkým bazénem. Impulzů k pohybu je tady ale více.
2: Přes naši obec vede cyklotrasa Plzeň-Brdy a na jejíž trase je k vidění kostel všech svatých, kamenný křížek.
3: Přibližuje zajímavé místní turistické cíle kronikářka obce Nezvěstice Martina Moulisová. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rakouská a pruská pěchota, dragouni a nebo polní myslivci. Všechna tato vojska a nejen ta můžete během víkendu potkat v Klatovech. Dvoudenní akce připomene 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Spolupořádá ji místní knihovna, kluby vojenské historie a Klatovské muzeum. A já už za pořadatelé zdravím archiváře muzea, tedy muzea doktora Hostaše v Klatovech, Jana Jiráka. Dobrý den.
1: Krásný, hezký den.
0: Pojďme prosím na úvod krátce připomenout onu bitvu u Hradce Králové.
1: Tak bitva u Hradce Králové byla vyvrcholením prusko-rakouské války. Odehrála se na začátku června 1866 a je vlastně dodnes největší bitvou, která proběhla na území České republiky. Účastnilo se jí víc než 400 tisíc vojáků obou z nesvářených stran.
0: No a ta vazba této bitvy na Klatovy je tedy jaká?
1: Tak znalci historie určitě znají mobilizační vyhlášku Mým národům a málo se ví, že obdobná vyhláška vyšla už v roce 1866, kdy císař František Josef povolal do zbraně záložníky z celé monarchie, tudíž včetně mnohých branců tady z Klatov, a samozřejmě klatovská vojenská posádka se účastnila též manévrů a bojových operací u Hradce Králového, ale i v dalších drobnějších střetech v rámci prusko-rakouské války.
0: Zítra taky Klatovy zažijí událost, která se ve městě odehrála naposledy v roce 1913. Co to bude?
1: Připomeneme si to, že v každém královském městě poté, co odešla jeho vojenská posádka do boje, nastupoval do služby privilegovaný sbor ostrostřelců, kteří zajišťovali pořádek ve městě, de facto zastupovali dnešní městskou policii a částečně armádu. A tento sbor pravidelně nastupoval na náměstí v daném městě, v našem případě v Klatovech, kde jeho členové předváděli, která umí pořadové cviky a která umí zacházet ze zbraní. A v Klatovech se tato událost, tento slavnostní nástup ostrostřelců odehrál naposledy v roce 1913.
0: Akce, o které si povídáme, bude dvoudenní. Co a kde tedy lidem ještě nabídne?
1: Budeme připomínat formou představení dobové výstroje, výzbroje a uniform z nesvářené strany prusko-rakouské války, kde ve spolupráci s kluby vojenské historie jsme připravili právě ukázky toho, jak vypadali rakouští vojáci, ať už jezdectvo, v případě Klatov dragouni, pěchota či polní myslivci, jejich protivníci z řad pruské armády a samozřejmě už zmínění ostrostřelci, kteří vlastně po dobu nepřítomnosti klatovských vojáků dohlíželi na pořádek ve městě. Kluby vojenské historie budou vystupovat na nádvoří refektáře jezuitské koleje de facto celou sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli do oběda od 9 hodin a každou hodinu, což je v

0: Do Klatov nás pozval archivář z vlastivědného muzea doktora Hostaše v Klatovech Jan Jirák. Moc děkujeme a přejeme, ať se akce vydaří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Máta obsahuje silice, které mají velice výrazné aroma. A toto aroma většině škůdců rozhodně nevoní, právě naopak. Proto se doporučuje vysadit mátu u paprik. Škůdci typu mšice, mravenci nebo bílé mušky se potom vaší úrodě vyhnou obloukem. Vůně máty hmyzí záškodníky doslova zmate, což prakticky znamená, že se hmyz bude mnohem hůře orientovat. Musíme ještě dodat, že máta má i jednu nevýhodu. Roste poměrně agresivně a velmi rychle se rozrůstá. Kdybyste ji zasadili přímo do záhonku k paprikám, mohla by s nimi začít vést konkurenční boj o živiny a soutěžit s nimi o vodu. Proto ji zasaďte raději do květináče a ty postavte kolem záhonu s paprikami. Tak budete mít jistotu, že papriky budou chráněné, ale zároveň si rostliny nebudou konkurovat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: No a teď už se pomalu blíží pravé poledne, tak dobrou chuť, pokud už právě obědváte. Úderem 12. hodiny vám nabídneme aktuální zprávy a hned po nich se rozjedou písničky pro vás. Tak zůstaňte s námi. Pěkný pátek přeje a loučí se z dopoledního vysílání Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj hledá koordinátora duševního zdraví. Návštěvníci obory Linhart u Karlových Varů můžou znovu projít celou pozorovací lávku u výběhu daňků. Meziroční inflace v Česku v červnu zmírnila proti květnu o 0,6%. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj bude mít koordinátora duševního zdraví. Vytvoření pozice schválili krajští radní a zároveň na to vyčlenili i finanční prostředky. Důvodem podle vedení hejtmanství je, že přibývá problémů v oblasti duševního zdraví a v regionu je velký nedostatek psychiatrů. Hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO doufá, že se podaří pozici obsadit k 1. září.
3: Do konce července je vyhlášené výběrové řízení a ten člověk vlastně bude mít tu pozici, že bude koordinovat veškeré aktivity v oblasti této problematiky. Zejména co nás tíží, jsou školy. Já si myslím, že to je často skloňované téma, takže proto jsme vlastně přistoupili k dalšímu koordinátorovi. Mimo koordinátora prevence zdraví, tak bude mít i dalšího koordinátora.
2: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary dokončily rekonstrukci pozorovací lávky u daňků v oboře Linhart. Lidé po několika měsíčních opravách můžou znovu využít v celé délce a dostanou se ke všem vyhlídkovým místům, říká mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
4: Opravy začaly už v loňském roce, některé části lávky byly ve špatném technickém stavu a konstrukci také výrazně poškodila hniloba. Ve druhé polovině července budou ještě následovat dokončovací natěrské práce a ta lávka může být opět částečně neprůchozí.
2: Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. I dnes k hašení využívají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno a část budovy se už na dvou místech zřítila. Příčina požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží ve stovkách milionů korun. Schořilo taky zhruba 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Po 3 letech se Rolling Stones vracejí s novou hudbou. Dnes vydávají své 25. studiové album Foreign Tongues.
5: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
6: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku.
5: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
6: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
5: Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále mistrovství světa. Svůj 8. gól na šampionátu v Severní Americe dal Kylian Mbappé a vyrovnal nejlepšího střelce Lionela Messiho z Argentiny. Francouzi se v semifinále utkají s vítězem večerního zápasu mezi Španělskem a Belgií.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vane mírný severní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6 se mezi Kinšperkem nad Ohří a Chodovem na Sokolovsku je hlášené jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
1: Hezký dobrý den, posloucháte prázdninové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jsme rádi, že jste s námi také teď ve 12 hodin a 5 minut. Je pátek 10. července a svátek dnes slaví hned dvě jména, Libuše a Amálie. A protože v našem týmu máme Libuši Ernestovou, tak i té dnes uděláme písničkou radost v pořadu, který právě začíná na frekvencích rádia vašeho kraje. No, je to pořad, do kterého můžete psát a telefonovat, takže využijte těchto kontaktů. 221 55 37 37 je studiová linka a e-mailová adresa studio.vary@rozhlas.cz. U mikrofonu předvíkendového vysílání je Petr Čimpera. Přeju hezký den a klidný poslech. A na úvod Rybičky 48.
7: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem a všechno bude svít tak, jak má být.

0: Tak to byla svatební hymna, slyšeli jste ji v podání kapely Rybičky 48, teď je 12 hodin 8 a půl minuty. Máme tady první telefonický vzkaz, je od Josefa z Horního Slavkova. Vítejte na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Šimpero, i vaše rádio. A dneska, když máme tak hezký počasí, tak si dáme Vabyho a Raduzu a byl by to Loch Lomond a bylo by to pro Standu do Dolců, tam je pro Hanziho do Němec a pro Jarouše do Hranic a pro mé sestry a hlavně pro vás. Ať se vám daří, ať nemáte problémy technické. A to by bylo vše, já vám přeji, děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Tak Josefe, děkujeme za to, že jste nám zatelefonoval do našeho vysílání a plníme také váš požadavek. Vaby Daněk, Raduza, Loch Lomond, hrajeme i pro vás. Naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ty páteční předvíkendové posloucháte ve 12 hodin a 17 minut a máme tady následující písemný vzkaz a hudební dárek. Je pro hvězdu Jenišova. Konkrétně je to hudební dárek chlapíkovi, který je velikým profesionálem ve svém oboru a je to Boris Svěrák. Ale písnička nebude znít jenom pro Borise, ale také pro jeho kolegy a kolegyně, takže hnedka dvakrát Tomášovi, Ondrovi, zahrajeme Danielovi a všem sympatickým hosteskám. Prostě je to písnička za to, že se o své klienty úžasně starají a také za to, že pomáhají ve chvílích, kdy mají lidé nějaký problém a tu práci dělají velmi dobře. No a jak říká Boris Svěrák, když nejedu autem, frčím na kole. A tak posíláme jednu písničku od Olgy Lounové a je to Cyklista. Hrajeme teď ve 12 hodin a 18 minut. Příjemný poslech a to je dárek pro vás.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: No a do těch pátečních nám telefonovala paní Eva z Nové Role, která si přála písničku Zelené pláně. Paní Eva byla na telefonu, ale před malou chvílí zavěsila. Je to škoda, paní Evo, protože jsme se teď mohli slyšet a vy jste mohla sdělit, komu chcete zahrát tuhle písničku. Těšil jsem se na váš hlas ve vysílání. Třeba stihnete teď ještě vytočit linku 221 55 37 37 a půjdeme živě do vysílání, ale pokud se to nepodaří, tak písničku jsme připravili. Zdravíme tedy naší posluchačku do Nové Role, uděláme radost především jí a nevím tedy od kterého interpreta, ale já jsem tady našel Mickeyho Rivolu a písnička, jak říkala paní Eva, Zelené pláně.

0: dlani v tý pláně zelený.
1: Tak to jsme hráli pro paní Evu z Nové role. Teď je 12 hodin 26 minut. Posloucháte předvíkendové písničky pro vás. A na telefonu je Jarka ze Soklova, kterou zdravím na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Petře. Já dobrý zdravím den, vás a všechny posluchače.
1: A že Jarko zdravíte i moji kolegyně Zlatokinskou. Protože je vedle, to je náhoda, to se tak nestává, ale je vedle mě ve studiu, je tedy ne vedle mě, přímo u mě na vysílacím pracovišti. Tak my zdravíme zase
2: tam
1: vás.
2: Tam tlačíte na jedný židle, jo?
1: No to skoro ne, ale předala mi tady nějakou informaci důležitou, velmi důležitou, za chvilku to zazní v éteru. Tak povídejte, Jarko.
2: Tak, protože teď byly ty pláně, tak teď si dáme něco od vody. A byl by to Ivan Mládek a písnička Yes. Takže taková varovná pro vodáky, aby byli opatrní.
1: A víte, že jste se teda tematicky hodně trefila, protože máme letní prázdniny, tak uděláme
2: ano,
1: radost.
2: Ano, a je prý málo vody.
1: Je málo vody, uděláme radost všem. Tak my vás zdravíme do Sokolova, pěkné prázdniny, hezký předvíkendový čas a zase nám příště zavolejte.
2: Ano, děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Mějte se fajn, tak to byla Jarka ze Sokolova, vybrala Ivana Mládka, nádherná letní písnička, co říkáš, Zlatko, je to tak. Zdravíme vás s Českým rozhlasem Karlovy Vary, rádiem vašeho kraje. A pohodový poslech.

0: Tak my máme teď na telefonu další posluchačku, je to paní Iveta z Chebu, říkám to správně. Iveto, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Teda to je tempo, povídejte.
1: Vy tam máte potr... Jsem vás chtěla poprosit, jestli byste poslala písničku, tu italskou Liberta.
0: Liberta, ano. A komu ji pošleme, paní Iveto?
1: Sobě pro radost.
0: Jako mě
1: a těm ostatním taky, kterým se bude líbit, ale je krásná.
0: Je nádherná. Vy jste chtěla jinou, ale bohužel to jsme společně nenašli, tak se to nikdy bohužel stává. Nicméně, jo. Libertu, písnička Liberta, tady máme Albano Carisi, Romina Power a zahrajeme také k vám do Chebu. Doufám, že máte krásné léto, příjemnou pohodu, že vás nic netíží.
1: No. Tak jim to dá, uvidíme do večera.
0: Výborně, tak vám přeju krásné letní odpoledne a tady je písnička i pro vás. Naslyšenou, hezký
1: děkuju,
0: den.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A teď máme 4,5 minuty po půl jedné a u pátečních písniček pro vás s datem 10. července vás zdraví Petr Čimpera a...
2: Zlata Kinská, krásný
1: jsme
2: den.
1: Jsme tu oba dva a jsme na vás připraveni, protože teď nás Zlatko čeká velké přání. Když nahlédneme do kalendáře, jsou tam připsána dvě jména, Amálie. Znám jednu Amálku, člověče.
2: Já taky, taky.
1: A pak je tam to velké jméno Libuše. A tu známe.
2: Oba velmi dobře, Libuše Ernestová, naše skvělá kolegyně, web editorka, také zprávařka.
1: Libuše, my ti přejeme, nebo Libuško, můžeme říct takto přátelsky, protože jsme letitý kolegové, my ti přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Chceme ti udělat radost písničkou. Jestli se to podaří, tak možná, že Libuška přijde i k nám do studia a popřejeme jí hezké prázdniny. Je, to byl Huban. To jsem zatím nebyl já. A popřejeme ti krásné odpoledne.
3: Děkuji.
1: A všechno nejlepší, je nádherný sváteční den. Pojď ke Zlatce, jak si užíváš ten dnešní den?
3: Zatím pracovně. Festival žije.
2: Já musím říct, že tvoje práce v rádiu je neskutečná. Skvělá zprávařka, skvělá web editorka a klobouk dolů, jak zvládáš sociální sítě. Fakt.
3: Děkuju, díky moc za všechno.
1: No, my ti chceme popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, radosti, krásnou dovču, pokud budeš mít, ale ty jsi měla nějakou.
3: A ještě mě čeká.
1: A ještě tě čeká. Tak my ti zahrajeme tvoji oblíbenou zpěvačku Celine Dion, kanadského původu, úžasná dáma světového hlasu. A písničku jsme vybrali Because You Love It Me. Jsi spokojená?
3: Super, děkuju, mám vás všechny moc ráda.
2: My tebe taky. Krásný den, Libuško, že jsi tam.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Je 12 hodin 41 minut, posloucháte páteční písničky pro vás. Za chviličku budeme vybírat také z došlé písemné pošty, ale teď máme na telefonu Moniku z Chodova, která má také cosi na srdci, tak vás zdravíme vysílání. Dobrý den.
3: Já přeji krásné páteční ještě poledne vám do studia a všem posluchačům a taky se připoju ke gratulaci paní Libušce k svátku, všechno nejlepší a je milé vždycky, když jí zaslechnu ve zprávách, že si občas přečte i zprávy, tak je to milé si ji poslechnout a písničku jsem nechala na vás. A je to věnovaný paní Libušce a vám do studia a taky přenosovému vozu do relax zóny, kam jsem si včera udělala výlet.
2: Tak to je
3: a prohlídku.
2: Krásný telefonát, jsme rádi, že jste nám zatelefonovala. Já vám prozradím ještě jedno sladké tajemství, Moniko. Představte si, že paní Libuška má vnučku a ta se jmenuje Amálka a má dneska také svátek. To je hezké, ne?
3: To je hezké, to je dvojnásobný. Já jsem taky jednu Amálku, takže i Amálkám, jo, vše nejlepší k svátku.
2: Dobře, takže ke svátku a všem dobrým lidem zahrajeme Headway a písničku What is Love. Naslyšenou, pěkný den.
3: Díky, naslyšenou, hezký den a ještě třeba na Okoberce se uvidíme. Díky, naslyšenou.
2: Dobře, teď jste mě trošičku tady zaskočila tím, že jste vstoupila ještě jednou do toho našeho povídání, tak tady je ta písnička pro Libuši Ernestovou. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

Tak to byl Hathaway, zpěvák, který přispěl tím velkým hitem What is Love k našemu pátečnímu vysílání. Máme 12 hodin na 47 minut a já jsem hovořil o písemných vzkazech. Je tady ten následující krásný den. Prosím, zahrajte písničku od Evy Farne. Písnička se jmenuje Ta o nás a bude pro Libušku k dnešnímu svátku a také pro holky, které mají dneska dovolenou a že už se moc těšíme na pondělí. Podepsána je Maci, která děkuje a hrajeme také i pro ní. Nedá.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsenky házou.

Tak to byla další písnička, kterou jsme udělali Radot Maci a dalším, kterým jsme hráli v tom dnešním pořadu písničky pro vás s datem 10.7.2026. Hodiny ukazují, že za 8 minut bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Matějem Štechem, a to už budou předvíkendové písničky pro vás minulostí. A hodiny, to je název také písničky, kterou má ve svém repertoáru Michal Hrůza, a je to písnička, kterou by si přál slyšet v našem vysílání Jan Sklatov, takže jen my vás zdravíme do Klatov a i vaše písemné přání dnes rádi splníme. Takové byly písničky pro vás, přeji vám klidný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Naslyšenou.

0: Hygienické rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: U dolu Mauricius postaví abertami na Karlovarsku parkoviště. V Tachovském muzeu Českého lesa dnes můžou lidé nahlédnout do minulosti. Česká armáda dneškem kompletně přezbrojila na moderní tanky Leopard 2A4. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Abertami na Karlovarsku připravují stavbu parkoviště u dolu Mauricius. Město teď čeká na vydání stavebního povolení. Práce by měly začít příští rok a dokončení plánuje radnice do 2 let. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové bude cena za výstavbu okolo 20 milionů korun.
3: Jde o to, že vlastně v tomto našem prostředí, v našem katastru na Hřebečné chybí kompletně jakékoliv parkovací plochy. Takže se od toho město slibuje to, že již auta nebudou stát na nevyhovujících místech v přírodě, ale budou k tomu používat prostě parkoviště, které pojme dostatek aut k zaparkování.
2: Muzeum Českého lesa dnes v Tachově pořádá barokní odpoledne. V prostorách a zahradách bývalého kláštera uvidí lidé vystoupení frýských koní, barokní klášterní kuchyni s ochutnávkou a uslyší varhaní koncert. Program začíná dnes ve 4 hodiny, říká vedoucí programu Jana Hutníková.
4: Tradičně začínáme pohádkou loutkovou pro děti. Tentokrát je to Sněhurka od divadelního souboru Lokvár. A zároveň rovnou začíná na zahradě škola šermu s pěnovými meči, samozřejmě prohlídky našich expozic a nové výstavy o historii kláštera.
2: Ve výzbroji české armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopardy 2A4. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzaci za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez DPH. O oficiálním vyřazení T-72 z armádního arzenálu ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda, vysvětluje Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu armády České republiky.
5: Ten tank sovětského typu vlastně už není modernizovatelný, nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance na tento typ bojové techniky, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
2: Úterní bombové útoky u hotelu v Damašku spáchali podle syrských úřadů členové buňky napojené na Islámský stát. Stalo se to v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v hotelu přespal. Během úderu byl ale na cestě na schůzku se svým syrským protějškem Ahmadem Sharou. Podle agentury AFP syrské úřady oznámily, že výbuch 2 po domácku vyrobených bomb zabil 1 osobu a dalších 630 zranil.
6: Sport.
2: Českou atletku Lourdes Glorie Manuel čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa poběží po 8 hodině večer v Monaku 400 metrů. V letošním ročníku diamantové ligy doběhla 3x druhá.
6: Počasí.
2: Dnes bude jasno, nejvyšší teploty 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 218 u Kraslic na Sokolovsku havarovala motorka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
7: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
8: A dneska máme zácpu, oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
7: Ano, ve vysílání jako téma. Velmi zajímavé, úspěšné. A zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte i pravidelnou?
9: Jo, pane doktore, pravidelnou.
7: každý ráno v 6. A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou, spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být se, i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Tohle se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takhle. Že olej ne, radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba, nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se jako
2: nám...
0: lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo. Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to mají. Pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech a další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle a údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně a tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí, je to taky dáno takhle psychicky,
2: ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce po malé pauze.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vypráznit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být kdeco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a taky na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnu žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno na lačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane.

0: nespastickým, čili zase...
1: Jakože nefunguje, není tak
0: je,
1: pružný?
0: Je v křeči.
1: V křeči.
0: Je v křeči. No, že prostě drží.
1: Drží to.
0: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto, a jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
1: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdalmovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny, čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdalmové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdalmovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech fungují v rámci festivalu dětské koutky s hlídáním. Při takzvané zbraňové amnestii lidé v Karlovarském kraji odevzdávali pušky, střelivo a munici. Požár budovy 34 ve Zlíně nepoškodil díla Krajské galerie výtvarného umění. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. V rámci filmového festivalu v Karlových Varech jsou k dispozici taky dětské koutky. Po městě je jich několik. Určené jsou pro ty nejmenší návštěvníky, třeba v prostorách hotelu Thermal. A jak říká Dana Davidová z mateřského centra v Karlových Varech, které koutek provozuje, zájem je velký.
4: Najednou tu můžeme mít 6 dětí, po celý den se nám to vystřídá, já nevím, tak 20 dětí určitě. No, využívají to rodiče, kteří chtějí navštěvovat filmy a naše práce spočívá v tom, že to děťátko převezmeme, 3 hodiny se o něj staráme a po 3 hodinách si rodič to děťátko vyzvedne a pak nám ho zase může přivést zpátky.
2: Za první hodinu zaplatí rodiče 100 korun, za každou další pak 70. Dětský koutek v prostorách hotelu Thermal je otevřený každý den od 8.45 do 20 hodin. Počty odevzdaných zbraní a munice v Karlovarském kraji postupně stoupají. Vyplývá to z letošních výsledků zbraňové amnestie, kterou zveřejnilo Krajské ředitelství policie České republiky. Podle policejní mluvčí Kateřiny Peškové lidé na služebny přinášeli především předměty z druhé světové války v různém technickém stavu.
5: Od 1. ledna do 30. června letošního roku bylo v rámci zbraňové amnestie v Karlovarském kraji odevzdáno celkem 125 zbraní, 11 759 kusů střeliva a 72 kusů munice. Pro srovnání, při zbraňové amnestii v roce 2021 občané odevzdali 77 zbraní a 5854 kusů střeliva.
2: Na rozdíl od minulých let lidé naopak na policejní služebny nepřinášeli výbušniny související s důlní činností. Požár 34. budovy Baťovského areálu ve Zlíně neponičil díla Krajské galerie výtvarného umění. Ta se nachází jen asi 200 metrů od hořící budovy. Exponáty dnes kontroloval sám ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, říká její mluvčí Zuzana Bílá.
6: Dle posledních informací od našeho ředitele Václava Mílka, který jel na místo všechny exponáty osobně zkontrolovat, je informace taková, že všechna díla, která máme ve 14. budově Krajské galerie, jsou v pořádku a nemělo by se jim nic stát.
2: V budově 14/15 kromě galerie sídlí i Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Kvůli požáru budou instituce zavřené až do pondělí. Prostor budov aktuálně slouží jako zázemí pro hasiče. Slovenští meteorologové uznali za nový teplotní rekord v zemi hodnotu 41,3 stupně Celsia. Potvrdil to slovenský hydrometeorologický ústav. Teplotu naměřili na konci června v Kamenici nad Hronom u hranic s Maďarskem. Údaj podle dřívějších informací zaznamenala stanice, která slouží hlavně k měření srážek. Měření teploty je její vedlejší funkcí. Předchozí slovenský teplotní rekord byl z roku 2007 a měl o stupeň méně. Během nedávných veder padly teplotní rekord také například v Česku, Maďarsku, Polsku a Německu.
7: Sport.
2: Dvouhra žen na tenisovém Wimbledonu bude mít po třetí za poslední 4 roky českou vítězku. Do finále se dostala Karolína Muchová po třísetové výhře nad Američankou Goffovou a Linda Nosková, která porazila 2-0 na sety Kostěkovou z Ukrajiny.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22, povane slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Motorka havarovala na silnici 218 u Kraslic na Sokolovsku. Zasahují tam záchranáři.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezký dobrý den, 14 hodin a 5 minut, posloucháte předvíkendové dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary a my vám nabídneme opět zajímavé informace spojené s dnešním datem 10. červencem 2026 a ani před víkendem nebude v našem vysílání chybět zámecké léto. Už za chvíli pro vás budeme mít další pozvánku od Františka Kinského. Tak si ji nenechte ujít, přeju hezké odpoledne, klidný poslech a na úvod Helena Vondráčková nás zavede na pláž Copacabana.
3: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík hudebně přispěl do našeho pátečního vysílání 14 hodin 13 minut. Se zámeckým létem navštěvujeme po celé prázdniny naše památky. Výjimku neuděláme ani dnes. Kam se vydáme tentokrát, ví průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Zámecké léto.
3: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
4: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
5: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
4: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
5: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
4: Ne, klasicismus?
5: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
4: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
5: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek v rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
4: Kudy půjdeme?
5: Těmi největšími dubovými dveřmi.
4: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
5: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
4: Tady je i dětský stoleček.
5: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
4: Tante Luise.
5: Ano.
4: Takže jí říkali tetičko.
5: Zdá se to tak být.
4: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
5: To je polyfon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený Pochod Radeckého. Jsem zasunula kličku.
4: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
5: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
4: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
5: Friedrich Ferdinand Dahlberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
4: Proto ti ptáci vycpaní.
5: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpanin, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dahlberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
4: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
5: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dahlberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
4: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
5: To je tak, jako by secesně lazená.
4: Knihy patřily Dahlbergům?
5: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
4: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
5: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
4: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
5: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: A páteční pozvánky teď ve 14 hodin na téměř 28 minut. Dům České televize na Divadelním náměstí nabídne od 17 hodin setkání s lidmi okolo filmu Divočina. A to s režisérkou Evženií Brabcovou, herečkou Klárou Isovou a hercem Janem Františkem Uhrem. Na letní scéně pod Chebským mostem zahraje od 20 hodin rocková kapela Senomet. A přidáváme poslední festivalový tip. Matony Live Bar na Vřílení kolonádě má od 21 hodin na programu koncert kapely Monkey Business. Zajímavý akce nabízí i další města a kraje. Například v Zámeckém parku v Ostrově zahraje kapela Tata Boys. Koncert, který začíná v 6:30 večer, uvedou jako hosté Skyline. Na zámku v Toužimi začne od 19 hodin hudební večer s Milanem Pitkinem a Františkem Nedvědem. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začne od 7:30 večer koncert zpěváka, skladatele a kytaristy Geralda Clarka, který propojuje blues, country, rock i jazz. V programu Hudba do ulic se ve Františko-Lázeňském hudebním altánu představí od 19 hodin dechová kapela Barbora. A Sokolovské staré náměstí ožije v 19 hodin programem Léto na staráku, ve kterém se představí Ondřej Fencl a kapela Hromosvod. A mám tady ještě pozvánku k našemu odpolednímu vysílání. Je nejmladší vítězkou v historii české Stardance. Herečka Daria Pavlovičová zvítězila ve 12. řadě v roce 2023 po boku tanečníka Dominika Vodičky. V té době jí bylo 22 let. Předloni byla zařazena do prestižního výběru Forbes 30 pod 30 jako jedna z nejvýznamnějších mladých osobností v České republice. Od té doby stihla natočit několik seriálů i filmů. A nejen o tom bude řeč v pátek odpoledne. Daria Pavlovičová bude naším rozhlasovým hostem, festivalovým hostem po 15. hodině. Teď máme 14:30, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zpívá Elton John.

0: Tady je předvíkendové dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte nás v pátek 10. července, 7:30 po půl třetí. Muzeum lázeňských pohárků s největší sbírkou tohoto druhu najdete v Lokti na Sokolovsku. Jedná se o ojedinělou rodinnou sbírku, kterou založil lázeňský lékař Jaroslav Dolina. Jeho vnuk Lukáš Lojín provedl muzeem Janu Strejčkovou a prozradil jí mimo jiné i to, proč se muzeum nachází v Lokti a ne v Karlových Varech.
1: To muzeum se nachází v Lokti, protože město Loket a Karlovy Vary jsou spolu neuvěřitelně úzce spojené. Město Karlovy Vary založil Karel IV. Právě při jedné výšce z hradu Loket. A ta lázeňská a pitná léčba, která je dneska v Karlových Varech, má počátky u pana doktora Václava Pajera, který se narodil v Lokti.
2: Vysvětluje mi Lukáš Lojín, jeden z generace, která stojí za tou sbírkou lázeňských pohárků.
1: U nás to vlastně začal můj dědeček, pan doktor Jaroslav Dolina, a on byl po dobu 40 let primář a balneolog na hotelu Imperial a na hotelu Richmond v Karlových Varech. A pohárky se mu zalíbily, je to tradiční atribut karlovarské pitné léčby, no tak se rozhodl, že je bude sbírat. Takže dneska už sbíráme jako rodina, vlastně dá se říct, déle než 82 let. A ta sbírka je opravdu největší a dá se říct, že se to dědí z generace na generaci a postupně vlastně přidáváme další.
2: Váš dědeček je tady vyobrazen, patří mu jedna ze stěn, dohlíží na ty pohárky tady. Kolik jich tady návštěvníci mohou vidět?
1: Tak momentálně mohou vidět v našem muzeu více než 3800 kusů pohárků, kdy naprostá většina z nich byla vyrobena mezi lety 1740 až 1945.
2: Pojďte mi ukázat ten vůbec nejvzácnější exemplář z téhle obrovské sbírky. Vybereme jeden, je to ten nejstarší?
1: Určitě ten nejstarší má velikou historickou hodnotu, ale nedá se říct, že by byl asi nejcennější.
2: A který je tedy ten nejstarší?
1: Tak nejstarší je tenhle ten ve vitríně číslo 6 úplně nahoře s nápisem Vivat Karlsbad, ale můžete si všimnout, že Karlsbad je psáno ještě latinsky s C a nikoli v K, jak se objevuje až v 19. století. A to je opálové sklo, které bylo vyrobeno mezi lety 1740 až 1760. Ta úplně přesná datace není možná u tohohle z toho pohárku.
2: I přes to sklo v té vitríně vypadá ten pohárek neuvěřitelně křehce.
1: Značná část pohárku je samozřejmě i ze skla, ale úplně nejstarší pohárky byly vyráběny z kameniny, ale pro mě ten úplně nejcennější a nejzajímavější pohárek je vlastně jeden z těch úplně nejobyčejnějších. Je celý čistě bílý, jenom se zlatým zdobením, ale když se na ní pořádně podíváte, tak vidíte, že ten původní majitel nebo majitelé, nedokážu říct, celkem navštívili Karlovy Vary 32krát. Jo? Každý rok, kdy prostě navštívili Karlovy Vary, tak si tam nechali vygravírovat ten letopočet. A pro mě je to důkaz toho, že ta karlovarská léčba má smysl, protože se nevracíte na nějaké místo 32krát, pokud by se vám tam nelíbilo nebo nedělalo vám to dobře. A je to důkaz toho, že ty lidi se do těch lázní vraceli opakovaně a rádi.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A to páteční s datem 10. července otevíráme právě teď ve 14 hodin a 48 minut. A taky vám k dispozici naše studiová linka 221 55 37 37. Máte inzerát ke zveřejnění na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Telefonujte do našeho předvíkendového vysílání do rozhlasového tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary. Rubriku otevíráme každý všední den chvilku před 15 hodinou. Já tady teď vytvářím ten prostor, abyste stačili zatelefonovat také do dnešního tržiště, pokud máte nějakou nabídku, chcete něco prodat, kupujete nějakou záležitost, k tomu slouží rozhlasové tržiště. Ještě jednou studiová linka 221 55 37 37, ale vypadá to, že dnes budeme bez inzerátu, žádné telefonáty nepřicházejí, nic se neděje, můžete využít také písemnou cestu prostřednictvím našeho e-mailu studio.vary@rozhlas.cz. Přeci jenom jeden inzerát mít budeme. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, povídejte.
3: Hovořím, prodal bych stojanovou brusku stolní, málo používanou, je momentálně nevyužitá, demontovaná a můžu ji po Karlovarském kraji někomu přivést.
2: Ano.
3: Prodám ji za 500. 500 pokud korun. By někdo chtěl.
2: Stojanová bruska.
3: Telefonní číslo.
2: Povídejte, telefonní číslo.
3: Telefonní číslo 603 214 813.
2: 813. Odkud tam telefonujete, prosím?
3: Sokolov.
2: Tak ze Sokolova posluchač nabízí stojanovou brusku, požadovaná cena 500 korun a spojení na vás telefon 603 214 813.
3: Ano.
2: Děkujeme, naslyšenou, hezký den.
3: Hezký den.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Filmový festival v Karlových Varech přivítal herce Jeffreyho Wrighta. Na Západočeské univerzitě začínají letní kurzy. Požár budovy v centru Zlína policisté prověřují pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech znovu uvedl film Basquiat. Právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech.
4: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Později stvárnil třeba agenta CIA ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga. Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesse Andersona. Hraje v jeho filmech jako francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun nebo Asteroid City. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy nebo Zlatý Globus. V Karlových Varech převezme cenu prezidenta. Lucie Pávová, Český rozhlas.
2: Začíná letní škola na Západočeské univerzitě v Plzni. Jednotlivé fakulty připravily pro dětské i dospělé studenty celkem 21 kurzů. Lidé si můžou vybrat v jazykových, uměleckých, technických i ekonomických témat. Kurzy, o které je největší zájem, vyjmenovává mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
5: Největší zájem každoročně přitahují Mezinárodní letní jazyková škola a Art Camp. Jubilejní 20. ročník Art Campu otevře víc než 40 výtvarných a designerských kurzů pro 430 zájemců. Základní nabídku kurzů letos doplní novinky jako videomapping, tvůrčí psaní nebo tvorba vlastních deskových her.
2: Seznam letních škol najdou zájemci na webu Západočeské univerzity. Většina kurzů je už ale několik měsíců vyprodaná. Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení, informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začala hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči stále na místě zasahují. Evropská komise potvrdila, že se Maďarsko připojilo k úřadu Evropského veřejného žalobce. Stává si tak 25. členem. Budapešť požádala o přistoupení k této instituci letos v květnu, poté co země získala novou vládu vedenou Péterem Maďarem. Předchozí premiér Viktor Orbán začlenění dlouhodobě odmítal. Úřad Evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Podle komise tak přispívá k lepší ochraně rozpočtu.
6: Sport.
2: Nejlepším světovým hokejistou sezony v anketě Mezinárodní hokejové federace se stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20-letý hráč byl v únoru s 5 góly v 6 zápasech nejlepším střelcem olympijského turnaje v Miláně. Na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku pak vedl kanadský tým v roli kapitána a připsal si 14 bodů v 10 zápasech.
7: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici mezi Dubinou a Šemnicí na Karlovarsku havarovalo nákladní auto a skončilo v příkopu. Na místě jsou záchranáři. A nehoda motorky na silnici 218 u Kraslic na Sokolovsku by měla být odstraněna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkný dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Začínáme informací o čase 15 hodin a 5 minut. Naše vysílání posloucháte v době letních prázdnin a také v čase, kdy Karlovy Vary hostí jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. A i my přidáváme svoji trošku do mlýna, protože každý den nabízíme zajímavé rozhovory s hosty, kteří zamířili sem do lázeňského města. Dnes odpoledne uslyšíte hlas oblíbené herečky Darji Pavlovičové. Povídat si s ní bude kolegyně Pavlína Kyselová. To vše už za malou chvíli. Tak zůstaňte s námi. Hezký pátek.
0: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin a 9 minut posloucháte páteční Dobré odpoledne rádia vašeho kraje. My teď míříme do centra Karlových Varů, kde k rozhlasovému mikrofonu pozvala festivalového hosta Dariu Pavlovičovou, kolegyně Pavlína Kyselová.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje, dnes přijala pozvání mladá talentovaná herečka, o které v posledních letech slyšíme čím dál tím víc. Televizní diváci ji znají ze seriálu Kukačky nebo To se vysvětlí, soudruzi. Svým šarmem a neskutečným nasazením si získala také srdce celé země, když ovládla 12. řadu oblíbené taneční show Stardance. Naším dnešním hostem je Daria Pavlovičová. Dario, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, moc krát děkuji za krásné uvítání. To jsou vždycky velkolepá slova, hrozně zvláštně se to poslouchá.
1: Pojďme dál, protože těch slov uslyšíme dneska ještě mnohem víc. A ve vysílání České televize se letos na podzim objeví minisérie Hec. A anotace k filmu zní takto. Po požáru dřevěného kostela v pohraniční vesnici Kouty je v troskách nalezeno tělo, což okamžitě naruší křehkou rovnováhu místní komunity a probudí vlnu nedůvěry. Zatímco se kriminalistka Alena vrací z města vyšetřovat zločin a čelit vlastní minulosti, pozornost vesnice se obrací k tajemné rodině Majevských. Jejichž fantastická víra místní obyvatele hluboce rozděluje. Řekla byste to tak?
2: Nádherně řečeno, nádherně napsáno. Já musím říct a rovnou takhle začnu, aniž byste se mě na cokoliv ptala. Já jsem z toho projektu tak strašně moc nadšená a myslím si, že rovnou musím divákům říct, ať nečekají klasickou detektivku, ale že to je opravdu hrozně krásný počin, něco novýho a něco opravdu, co já jsem viděla první tři díly a nemohla jsem se na to přestat koukat. Člověk je tak hrozně zachycený v tom příběhu, že chce víc a víc a chce vědět rovnou všechno. Takže určitě se máte na co těšit.
1: Režisér Michal Samir popsal, že Hec je jako velký příběh z malé vesnice, kde se řeší střet generací i fanatická víra. Jak do toho světa zapadá vaše postava?
2: Tak moje postava se jmenuje Markéta Majevská a vlastně vyrůstá ve velmi netradičním prostředí s velmi silnou náboženskou vírou a vlastně je zapletená do tady toho velmi přísného světa a chce se z něj dostat ven a vlastně činí velmi odvážná z mýho pohledu rozhodnutí, který já vlastně v její situaci si nemyslím, že bych vůbec někdy byla schopná udělat a hrozně jí fandím.
1: A víte, proč si vás režisér vybral, anebo jste prošla castingem?
2: Doufám, že si mě režisér vybral, protože jsem mu zapadala do toho příběhu jak herecky, tak vzhledově a to je asi otázka na režiséra.
1: Je to rodina, takže vzhled byl určitě důležitý, asi abyste se navzájem trochu podobali.
2: Michal dneska vlastně při delegaci k Hecu říkal, že on neobsazuje lidi, ale obsazuje ten příběh, takže to mi přijde hrozně hezký.
1: Ten příběh stojí na pevných psychologických základech a také ztrátě důvěry. Vy působíte velmi něžně a tak křehce. A bylo pro vás těžké najít v sobě emoce pro tak možná syrový, až tak možná i někdy trochu strašidelný příběh?
2: Je to vlastně pro mě opravdu, se budu opakovat, nepředstavitelná věc a nepředstavitelná situace, ale zároveň v rámci uchopení té postavy herecky pro mě bylo hrozně zajímavé najít velmi lehce v tom oporu jako reálného života, že vlastně na to, jak extrémní situace to je, tak řeší stále jakoby velmi současné věci, co zažívá podle mě každý z nás. A to je otázka nějakého rodičovství, vztahů, činění přesně jako důležitých rozhodnutí, odpoutání se vlastně nějak od rodiny a nějaké osamostatnění se a tak dále. Takže vlastně to byly takový dva zajímavý extrémy.
1: Hrajete svůj současný věk? A nebo musíte hrát mladší?
2: Myslím si, že Markéta je malinko mladší. Myslím si, že jí je pod 20 určitě.
1: Na place jste se potkala s velkým množstvím hereckých hvězd. Petra Hřebíčková, Jana Plotková, Jaroslav Plesl. Jaká atmosféra v týmu vládla?
2: Tak natáčení Hec, já mu trošku říkám i Hec, protože i Michal toho chtěl docílit a vlastně se ani nemusel moc snažit. Natáčeli jsme opravdu za horkého počasí. Vlastně se to prolíná i tím seriálem. Takže bylo nám horko, ale bylo nám spolu hezky.
1: Celá ta série je protkaná různými názory na víru. Nebudeme prozrazovat, třeba v tom najdeme i ten opak, ale donutila vás toto téma i přemýšlet nějak soukromně?
2: Na co se mě konkrétně ptáte?
1: Téma víry obecně. Jestli třeba je to i k zamyšlení, když působím v tom seriálu, tak jestli jste na to měla nějaký názor, jestli jste se musela i vy sama před sebou nějak obhájit nebo naopak třeba o něčem přesvědčit.
2: Asi jsem vlastně v rámci natáčení a příprav neřešila to náboženství jako takový. Velmi mě šokovalo, když jsem zjistila, že takovýhle náboženství existuje, ale spíš jsem tu roli řešila niterně z nějakých jako myšlenkových pochodů a tak dále, že vlastně ta víra pro mě nebyla v rámci herectví to nejdůležitější.
1: Jste s Rádiem Vašeho kraje o temné atmosféře nového seriálu. Jsme mluvili s Dariou Pavlovičovou. Za chvíli se dostaneme k podstatně veselejším tématům, tak zůstaňte s námi.

0: Posloucháte vysílání rádia vašeho kraje, hostem je stále Daria Pavlovičová. Pojďme teď na chvíli změnit žánr a vrátit se v čase. Musíme prostě využít tu situaci, že jste tady s námi. Vy jste se svým partnerem, tedy tanečním partnerem Dominikem Vodičkou v roce 2023 vyhráli 12. ročník této jedinečné charitativní akce Stardance. Tak jak se k tomu vlastně člověk dostane, že zkrátka už je v těch dvojicích v tom finále?
1: Protancuje se k tomu. Já nevím, to je asi takováhle odpověď.
0: A jak už jsem zmínila, vyhrála jste tu 12. řadu, což možná někoho překvapilo. Nevím, jestli jste byla úplně na začátku favoritem, docela řeknu to na rovinu, myslím si, že úplně ne. Ale vy jste naprosto okouzlila a to myslím především to mladé publikum. To velmi reagovalo potom a posílalo vám hlasy. Doznívá to ještě ve vás nebo třeba i ve vaší profesi?
1: Tak myslím si, že to je věc, která mě už vlastně bude provázet asi celý můj život. Jsem za to hrozně ráda. Já jsem vlastně na začátku, když mi přišel telefonát s nabídkou, tak jsem chtěla odmítnout, protože jsem si říkala, že nejsem člověk, co patří takhle jako do různých show a televizních pořadů už.
0: Estrát možná.
1: Přesně tak. Ale nakonec mi to takhle příjemně zpestřilo život.
0: Já doufám, že se teď nepletu, když zaspomínám na váš medailonek. Vy jste tam říkala, že nemáte fyzičku, nebo respektive, že jste zjistila, že nemáte fyzičku. Tak jak moc vám tato intenzivní taneční životní etapa změnila pohled na ty vlastní limity?
1: No tak oproti Evě Samkový jsem opravdu fyzičku žádnou neměla. Ale musím říct, že co jsem ráda, co mi zůstalo vlastně ze Stardance, je nějaká disciplína a trénink a pravidelný pohyb a začala jsem to mít opravdu ráda a nechápu, jak jsem mohla žít bez toho dřív.
0: Zůstaly vám i nějaké šaty?
1: Ne, bohužel, jelikož jsou českotelevizní, tak to všechno zůstává v České televizi, nemůžeme si nic nechat.
0: My víme, že projekt se dočkal i své velké Stardance Tour po halách České republiky. A jaké to bylo vrátit se zpátky na parket? Jak jste to prožívali?
1: To bylo hrozně hezký. Bylo to hrozně hezký v tom, že člověk, jelikož to bylo poprvé, nikdo jsme to nečekal, že něco takového vůbec k nám přijde a bylo to jako znova dostat telefonát prostě, jako jestli nechcete tančit ve Stardance. Kor ještě naživo před lidma vyprodanýma halama, tady ve Varech jsme taky tančili, myslím, že jsme tady dokonce i začínali a bylo to neuvěřitelný zážitek. Dělat divadlo je jedna věc před živým publikem, ale tančit a dostávat tu reakci rovnou zpátky je neuvěřitelný.
0: Na vlnách rádia vašeho kraje jsme si zatančili s Dariou Pavlovičovou a už za chvíli zjistíme, co plánuje a na co se těší herečka nové filmové generace. Tak nás poslouchejte.

0: Vaším společníkem je i nadále Rádio vašeho kraje. Povídáme si s herečkou Dariou Pavlovičovou, tentokrát o přítomnosti a budoucnosti. Kromě seriálu Hec, co dalšího vás v nejbližší době čeká? Chystáte nějaké nové divadlo nebo natáčení?
1: Já si myslím, že to je spíš i pro diváky taková milá věc, co čeká je otázka. A mimo Hecu vlastně mi ještě v České televizi bude ještě tenhle rok vycházet minisérie dvoudílná, teď nevím, jestli se nepletu, o Nežce české s Eliškou Křenkovou, na to se velmi těším a jinak teď chystám samý krásný projekty. Budu vlastně až do nového roku, mě teď čekají dva krásný projekty, o kterých vám podle mě ještě nemůžu nic moc říct, ale těším se nesmírně, opravdu jako nesmírně a to nepřeháním.
0: Nová filmová generace je tady s námi v České Broslase. My jsme za to moc rádi. Dario, vy mluvíte anglicky, francouzsky i rusky, je to tak?
1: No, tyjo, ta francouzština to už asi hodně pokulhává. Spíš bych řekla, že rozumím, ale už nemluvím, ale začala jsem se učit italštinu.
0: Italštinu. No a z toho vyplývá moje otázka. Koketujete i se zahraniční produkcí?
1: Ano. Já už se mi podařilo i dva zahraniční projekty natočit. Sice ne ve velkých rolích, ale bylo hrozně hezký se k tomu takhle přiblížit, přičuchnout a určitě budu ráda za další příležitosti.
0: A jak se vám letos líbí atmosféra na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Stihla jste se už prohlédnout?
1: Krásně, já jsem velmi ráda, že jsem byla pozvaná. Je to poprvé, podle mě, co jsem byla pozvaná na Karlovarský festival a můžu si ho užít vlastně z tady té druhé stránky a ne s Krosnou a s pacákem a vstávání v 6 ráno pro lístky. Takže je to hrozně hezký, ale velmi naplněný program. Viděla jsem teda ale přesto jenom jeden film zatím, ale užívám si to.
0: Prozradíte i pracovní věci, které tady máte, jestli jste i součástí některé delegace?
1: Tak představovali jsme právě naše dva projekty, co budou letos ještě na České televizi v Domu České televize. A tím byl Hec a Aneška Česká.
0: My sedíme v rozhlasovém studiu, a tak se nabízí otázka. Spolupracovala jste už někdy v minulosti s Českým rozhlasem?
1: Dělala jsem pár rozhovorů určitě. Myslím, že jsem točila jeden takový audio počin, ale byla tam jenom malinká role, ale byla to hrozná zábava. Určitě bych ráda do budoucna zavítala zase do Českého rozhlasu z pracovního hlediska.
0: Budeme se na to moc těšit. Naším dnešním hostem byla herečka Daria Pavlovičová. Přejeme, ať se seriál Hec líbí a také přejeme, ať se vám splní všechny sny, i ty pracovní, soukromé. A ať si třeba někdy zase s radostí zatančíme, i to nás potěší. Děkujeme za velmi milý rozhovor a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju, ať se i vám daří.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 15 hodin a téměř 630 minut, čas na soutěž v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je k dispozici telefonní linka 221 55 37 37. Opět budete soutěžit o pěknou cenu, telefony blikají, tak já vemu do vysílání nejprve posluchače. Dobrý den. Kdo pak je s námi ve vysílání? Vítejte, dobrý den. Tak. Kdo je na telefonu, prosím?
1: Pepa, dobrý den.
0: Dobrý den, pane Josefe. Tak vy jste první, kdo s námi bude dnes soutěžit. Pojďme se podívat na cenu technické památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO. Zvou k návštěvě a proto v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky do jedné z nich. Důl Mauricius u Hřebečné je největší cínový důl v Českém Krušnohoří. Starý je přes 470 let a nabízí jedno z nejstarších štol Krištof. Hloubku 145 metrů i velkou komoru. A vy nyní můžete zažít jedinečné podzemní dobrodružství se vstupenkami od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak pojďme na soutěžní otázku. Důl Mauricius. Jak je dlouhá velká komora? Jak je dlouhá velká komora dolu Mauricius? A Josefe, mám tady čtyři možnosti. Za A 55 metrů, za B 65 metrů, za C 75 metrů, anebo za D 85 metrů. Jak dlouhá je velká komora?
1: Já zkusím to poslední.
0: Vyzkoušíte variantu D, 85 metrů, tak to není správně, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Tak pan Josef, který volal jako první do soutěže, typoval variantu D, škrtáme. A dáme prostor také vám, ptáme se tedy na to, jak dlouhá je velká komora dolu Mauricius. A. Druhý soutěžící, dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
0: Dobrý den. Tak,
2: Olga.
0: Olga, dobře, jak je dlouhá velká komora dolu Mauricius? Zbývají tři možnosti. Za A 55 metrů, za B 65 metrů, za C 75 metrů. Tak pojďme odpovědět, čas běží. Halo, halo, slyšíme se? Halo, kdo pak je s námi? Pevisí.
2: Halo.
0: Tak vypadá to, že posluchačka zavěsila, nebo přinejmenším máme nějaký špatný signál. Tak je to někdy komplikované s těmi telefonáty, ale poprosím vás, abyste vždy zůstali na telefonu. Je to trošku nekomfortní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo je teď s námi ve vysílání?
2: Líba Sokolov.
0: Líba ze Sokolova. Vy máte dneska svátek.
2: Ano, ano.
0: Tak já vám gratuluji. Líbo, máme tady tři možnosti, které zbývají. Ptáme se na to, jak je dlouhá velká komora dolu Mauricius. Tak za A 55 metrů, za B 65 metrů, za C 75 metrů.
2: Já bych volila 65, nevím.
0: Vy byste volila 65, je to správně. Je to správně, takže cena poputuje za vámi, my vám gratulujeme, zdravíme vás takto do Sokolova a ještě zůstaňte na telefonu a přeji vám pěkné odpoledne.
2: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Vám taky naslyšenou.
0: Tak to byla Líba ze Sokolova, která si s námi zasoutěžila a vybrala správnou variantu. Ano, 65 metrů je dlouhá velká komora dolu Mauricius.

0: Za minutu bude 3:15, posloucháte páteční Dobré odpoledne. Festivalový autobus letos nejezdí jen po Karlových Varech, ale i mimo lázeňské město. Návštěvníky doveze zdarma před hotel Termál, například z Chebu a Sokolova. Pravidelné linky jezdí odpoledne do Varů a večer zase dovezou lidi zpět. A zájem je veliký.
1: Výborně se jelo.
2: Alena, Jan, Silva, tak přijeli jste sem z Chebu autobusem, linka zdarma, věděli jste to?
1: Ano, věděli.
2: A jezdíte na festival pravidelně, Jane?
3: Každý rok občas sem přijede, když je čas.
2: Takže letos jste taky využili,
4: já,
2: Silvo.
4: Já jsem z dálky, já jsem až tam od Říku, od Rounice, takže já výjimečně.
2: Výjimečně, ale využila jste a jste za to rádi. A teď půjdete na filmy, nebo co máte za program?
1: Besedy s hercema hlavně bychom chtěli vidět, jestli stihneme nějaký hudební vystoupení, někde natrefíme. Spíš to vezmeme od Termálu k Pupu. Co se nám kde bude líbit, tam se zastavíme.
2: A zase autobusem večer zpátky?
3: Uvidíme.
1: Pole. Jestli to vydržíme do té doby.
2: Václav z Františkových Lázní, využil jste také autobusovou linku zdarma na festival.
5: Zdarma, díky mému synovi jsem se dověděl o tuhle ty lince, tak jsem se ji snažil využít, když to jde.
2: Pravidelný návštěvník festivalu?
5: No, loni jsem tady byl taky, takže už se dá říct, že pravidelný.
2: Loni jste sem přijel, ale za peníze, letos zadarmo.
5: Ano, letos to bude stát levnější, no. Je to šikovná věc. No.
2: Večer zpátky, nebo jak to máte naplánované?
5: No, mám tady právě, jedu kvůli těm koncertům, pojedu až večer teda.
2: Přijedete ještě na festival autobusem, anebo?
5: Když bude ještě nějaká dobrá skupina, tak určitě.
2: Zuzana s Matyášem přijeli na festival. Jedete ze Sokolova?
6: Ano.
2: Poprvé letos?
6: Ne, už asi po třetí.
2: A co tomu říkáte autobusu, že můžete takhle zadarmo na festival?
6: Skvělý.
2: A vy?
7: Taky skvělý.
2: Věděli jste o něm, nebo jste se rozhodli na poslední chvíli, jak jste se o něm dozvěděli?
6: Na Instagramu.
2: Pane řidiči, autobus využívají lidé.
8: Na 50-60% ve dne a zpátky tak těch 90%.
2: Pan řidič Dalibor, ptají se lidé, nebo ptají se, jestli mají zaplatit?
8: Ptají se, ale mají to zdarma. Takže neučtujeme nic.
2: Festivalový autobus z Chebu a Sokolova před hotel Termál a zpět bude jezdit až do konce filmové přehlídky. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Za 10 minut bude 16 hodin, budou 4 hodiny, ano, čas, kdy posloucháte páteční dobré odpoledne. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct kunštátský zámecký perník z povidly a sušeným ovocem od Marie Šafářové z Poličky, nejlepší sladký recept roku 2022, kuchař Ivan Vodochodský. Jak zjistil Patrik Rozehnal, má z pečení sladkého trochu obavy.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda.
5: Bude to historická příležitost. Poprvé na veřejnosti bude Ivan Vodochodský péct sladké.
4: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu.
5: Takže... Ano, nebojte se, já svoje sliby plním.
4: Tak, Patriku, pojďme do toho.
5: Ivan Vodochodský zvládnul umíchat těsto, nakrájet veškeré suroviny do náplně, připravit povidla, ale když jsme těsto měli scelit z drobenky dohromady, to už měl trochu obavy.
4: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
6: My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
4: To by mě vrtiška, nebo maršálek vyrazil jak skina.
5: V tu chvíli jsme si dokonce vyměnili role. Moderátorem se stal Ivan Vodochodský, pracujícím cukrářem Patrik Rozehnal.
4: Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdélník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdélník musí být tohle rozměru, to znamená, to je na 20 na 30, to je jako A4.
5: Společnými silami k úspěšnému sladkému zdárnému konci, abychom neudělali ostudu ani paní Šafářové.
4: On mi tady sne celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
5: Ale pozor, musíme to nechat ještě týden rozležet.
4: Je, to bych si dal.
0: Až si ho uděláte, opravdu vydržte týden a pak budete opravdu nadšení. Kunštátský zámecký perník zná už 5 generací paní Šafářové. Kuchař Ivan Vodochodský ho naučí péct také vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní kunštátský zámecký perník bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Herec Kevin Bacon přijel na Karlovarský filmový festival i s rodinou. Večer uvedou snímek. Horní Slavkov na Sokolovsku sloučí mateřskou školu v Dlouhé ulici se základní školou v Nádražní ulici. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Do Karlových Varů přijel dnes americký herec Kevin Bacon v doprovodu své rodiny. Společně večer uvedou snímek rodinný film, který Bacon s manželkou režírovali a celá rodina si v něm zahrála. Je to příběh rodiny Smithových, která tráví společný čas při natáčení hororových filmů. K nejvýraznějším Baconovým rolím, který před dvěma dny oslavil 68. narozeniny, patří padouch ve vodáckém thrilleru Divoká řeka a jeden ze tří členů posádky Apollo 13 ve stejnojmenném snímku s Tomem Hanksem v hlavní roli. Zastupitelé Horního Slavkova na Sokolovsku schválili sloučení mateřské školy v Dlouhé ulici se základní školou v Nádražní ulici. Nová příspěvková organizace začne fungovat od 1. září. Pro děti, rodiče ani zaměstnance se ale v běžném provozu nic nezmění a obě školy zůstanou ve stejných budovách. Město ale ke sloučení přistoupilo, protože se do konkurzu na ředitelku mateřské školy nikdo nepřihlásil, říká nezávislý starosta Horního Slavkova Alexander Terek.
3: Trochu to připisuju tomu, že je v platnosti nový školský zákon, který určuje, že pokud ta mateřská škola nebo základní škola nedosáhne na určitý počet dětí za poslední 3 roky, tak musí dojít ke sloučení, pokud město zřizuje více jak jednu takovou organizaci. A to si myslím, že ti případní uchazeči vědí.
2: Řízení mateřské školy převezme vedení základní školy v Nádražní ulici. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů přiznal, že záznamové zařízení nalezené na úřadu vlády bylo jeho. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle něj náš diktafon našli zaměstnanci úřadu vlády začátkem roku ve střežené místnosti, kde zasedají ministři a probíhají tam i tajné informace. Policii ani tajným službám to ale nikdo neohlásil. Šťastný dnes v reakci na článek řekl, že zařízení ve Strakově akademii v lednu ztratil. Jde o záznamník plot, který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo.
4: To zařízení musíte pustit a následně je spárované přímo s mým osobním účtem nebo osobním účtem toho člověka, komu patří. A když se pak spáruje, tak se přenese ten záznam do mobilního telefonu, kde se z něj vytvoří text. Takže v tom ohledu lze zcela vyloučit nějaké zneužití.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, povany slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní humoriéda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
2: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
1: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní shakespearovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustíme prosím uzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X. Je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60 kg? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že blahopce jete, no, to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřídte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak
0: Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, Standa Zemník. Vás, Pavle, zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No, dlouho ne, tak hele.
4: No.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: Já děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Chci hlasovat pro porodnici 64.
4: Výborně.
8: Jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji pěkně.
4: To je nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla Ušené z Prahy 8, Málenské vozdí, ale to je detail. Já vás oba dva zdravím a
6: děkujem.
9: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Děkuji.
4: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se hezky.
4: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
10: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
4: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
6: blízký?
4: No tak
6: já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60 a nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
4: A ještě pokud si pamatuju, Koníčky, co vás baví?
6: Koníčky, baví mě divadlo.
4: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
6: energii.
4: No
6: já velice rád plavu, jo?
4: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
6: Ano, děkuji.
4: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
11: Profesor. Ano. A
2: fotoaparátu? Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar.
11: Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní, zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no jo, to malej, ja. A sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
12: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj.
11: A závěrem prodavač.
13: Prosím, psali jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám. Chlapečky došly. A že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý. Mausa služebník. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v humoriádě Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači. Za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač, tady je v závorce tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tak takže je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló, Wagner, pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Ty lety do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to k steku všecko takové, to je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím.
8: Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
8: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám Ještě? Takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
8: co?
6: No nic, to je prostě.
8: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
8: pojďte.
6: A tomu nevěřím.
8: Pojďte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: A se zpokusím, ale marný. Je to marný.
8: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
8: Vy
6: jste mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
8: Vemte si tenhle ten, no. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
8: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. To marný,
8: ne.
6: Pak.
8: Chtěl chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, já můžu
8: jo, jo, jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo.
7: Já jsem vám něco říkala, že jo, na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozici, mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, ano, ano, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví ohledně těch akcí, ano, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte ty letenky taky. Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... Steku.
8: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano.
7: Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to...
6: Ne, to je falešný poplak, ne.
4: Já myslím, že...
9: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
9: Co s váma?
6: A nevím.
9: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
9: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
9: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
9: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je kdybyste byl zabetonovaný, víte. To povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si Šnipel, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
10: Nevím, pane doktore.
9: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Labusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Labus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe. No. Poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to na pytel. Já říkám, co ti je? Je to na pytel. A co se ti stalo? Je to úplně na pytel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to na pytel. Ty nejsi zdravý, ne, je to na pytel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: No, tak. Takže se vlastně
2: získal barák,
1: po
2: tátovi nějaká no. Musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě, stejně jako ano. Vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Labuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysílám

0: Já tě zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
2: Ano.
0: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Převučila.
2: Děkuji.
0: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. Ano. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
0: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
0: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
2: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
3: Mirek, Velká Vítech, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
3: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
2: No.
3: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
3: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopit, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
3: Mějte se pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
2: a
1: dál a dál.
2: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
2: Děkuji.
1: Haló?
4: Tady je Pavel z Chocerát.
1: Pavle, zdravíme.
4: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mírím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
2: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
5: Tut, správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
6: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
5: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře.
6: Takže půjdu, mám jiného přítele.
5: Koho?
6: Dobrou knihu.
5: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné psi, jau, vrazi, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená,
6: táto červená.
5: Mámo flek,
6: červená,
5: flek,
6: zelená,
5: flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
6: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
5: Tak pro boha ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
6: Já vážně nemůžu.
5: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem, takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak, možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra ještě? Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den. Milena od Přehrady Rozkoš. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Ano, ano. Tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš
2: ano,
1: pořad. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza, momentálně na trase Stel Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo, hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, že jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: A co? To ti do toho, ty frajere?
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere, já jsem totiž umělý líně. Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku.
8: A Ježek povídá, co je, co mě tak vítáš?
6: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
8: Jo.
6: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
8: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
6: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
8: No, tak poslouchej, no. Jelene, jelene, ty jsi ale debil.
2: Oh.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Český experimentální film Folklor se dostal do užšího výběru studentských Oscarů. Rekonstrukce městské sauny v Ostrově na Karlovarsku skončí letos v srpnu. Česko podle Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů korun. SPD to kritizuje. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Český snímek Folklor usiluje o studentského Oscara. Film režisérky Viktorie Štěpánové je mezi 7 finalisty v kategorii experimentů. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
3: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
4: Ve filmu Folklor sledujeme fiktivní influencerku Bibi, která v průběhu roku provází diváky sezónními lidovými zvyky. Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí.
3: Protože folklor is the new way.
4: Film je natočený v moravském nářečí, které autorka prokládá anglicizmy, anglickými titulky a kombinuje také hned několik žánrů. Jestli získá folklor režisérky Viktorie Štěpánové studentského Oscara, se dozvíme až v září. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: V Ostrově na Karlovarsku pokračuje rekonstrukce městské sauny. Za práce radnice zaplatí téměř 35 milionů korun. Oprava skončí v srpnu, budovu pak radnice otevře zájemcům v říjnu. Jak říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, modernizace už byla zapotřebí, objekt ze 70. let minulého století.
5: Měl by tam vzniknout oproti stávajícímu, kdy jsme měli jednu prohřívárnu a venkovní bazén, tak by mělo vzniknout 5 prohříváren, to znamená 2 finské sauny, 1 bylinková sauna, 1 parní sauna a 1 infrasauna plus pryznicův chodník. A měla by se kapacita té sauny zdvojnásobit na 40 lidí.
2: A nový bude taky například elektronický docházkový systém. Česko podle šéfa SPD Tomia Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu 140 milionů korun. Krok je podle něj nevratný a SPD to kritizuje. Okamura o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují vojenské vybavení pro Kyjev, zhruba hodinu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Setkali se ve sněmovně na místo zrušené koaliční rady. Podle Okamury jsou taková rozhodnutí v rozporu s programem vlády a koalice by je měla probírat dopředu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů musí být rozšiřování Evropské unie založené na plnění všech dohodnutých podmínek. Macinka to prohlásil v Římě na jednání skupiny přátel Západního Balkánu. Zároveň řekl, že unie má právo klást si vysoké nároky a pro všechny státy musí platit stejné podmínky. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani na schůzce vyzval k urychlení procesu přijetí zemí Západního Balkánu do Evropské unie. Podle něj je to jedna z nejdůležitějších geopolitických investic Evropy. Sport. Golfistka Sára Kousková zahrála v druhém kole Evian Championship 4 rány pod par a poprvé na majoru si zajistila postup do finálových kol. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, je to tak i v pátek 10. července, je tu den v kraji, jste na vlnách rádia vašeho kraje, přesně 17 hodin a 4 minuty a už za chvíli se dozvíte další informace. Jako například to, že Karlovarský filmový festival po 30 letech slavnostně uvedl český film Šeptej. My prozradíme, o čem ta sláva byla očima reportéra, no a do Karlových Varů se pro cenu prezidenta vrací americký herec Jeffrey Wright. Na festivalu uvede snímek, který odstartoval jeho filmovou kariéru. Tak zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech znovu uvedl film Basquiat. Právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech.
2: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí.
1: V Karlových Varech převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Více se rozvíte po 17:15. V rámci Karlovarského filmového festivalu jsou k dispozici taky dětské koutky. Po městě je jich několik. Jeden z nich provozuje mateřské centrum Karlovy Vary a jak říká Dana Davidová, je o něj velký zájem.
3: Najednou tu můžeme mít 6 dětí, po celý den se nám to vystřídá, já nevím, tak 20 dětí určitě. No, využívají to rodiče, kteří chtějí navštěvovat filmy.
1: Za první hodinu zaplatí rodiče 100 korun, za každou další pak 70. Tématu se budeme věnovat po 17:30. Za prvních 6 měsíců letošního roku lidé v rámci zbraňové amnestie odevzdali na policejních služebnách v Karlovarském kraji 125 zbraní a přes 11 000 kusů střeliva a munice. Jak uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková, mezi odevzdanými předměty se objevily cenné i historické exempláře.
4: Jednalo se o sběratelské zbraně pocházející z období druhé světové války. Mezi nimi byly například německý samopal nebo útočná puška.
1: Policisté převzali také například historicky cennou pistoli Walter Model 1 nebo švýcarskou pušku, včetně bodáku a příručky švýcarské armády. Zastupitelé Horního Slavkova schválili sloučení mateřské školy v Dlouhé ulici se základní školou v Nádražní ulici. Nová příspěvková organizace začne fungovat od 1. září. Pro děti, rodiče ani zaměstnance se ale v běžném provozu nic nezmění a obě školy zůstanou ve stejných budovách. A Brtami na Karlovarsku připravují stavbu parkoviště u dolu Mauritius. Práce by měly začít příští rok a dokončení plánuje radnice do 2 let. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové je předpokládaná cena kolem 20 milionů korun.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17:14 dospíval Pavel Habera v éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jdeme opět na filmový festival v Karlových Varech. Tam se promítal po 30 letech kultovní český film Šeptej. Snímek z 90. let minulého století je nově restaurovaný a přišli ho představit jeho tehdejší protagonisté, třeba Taťána Dyková nebo Jan P. Muchov, který k filmu složil i hudbu. K přepavení některých herců, ale hlavně diváků, se na prvním balkóně objevil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Prý chtěli vidět něco odpočinkového. Film Šeptej i po 30 letech podle diváků tento požadavek splňuje.
1: Herci se fotografují před divadlem, shromáždili se na malém červeném koberečku, obklopeni zástupy lidí.
2: Jsou i na druhém balkoně, jo? No. Takže nahoru.
1: Tady ve druhém patře se zase něco děje, tak tady se herci vítají s manželkou prezidenta Evou Pavlovou. A řekl bych, že se čeká na prezidenta Petra Pavla.
3: Dobrý den, já bych teda ještě jednou chtěl pozdravit první dámu a pana prezidenta a dělal jsem takovou sondu v našem štábu a musím říct, že všichni stojíme při vás.
4: Režisér David Ondříček prý film od jeho vzniku neviděl ani jednou, takže i pro něj je to svým způsobem premiéra.
3: Já se budu dívat s vámi, kdybych utek, tak to znamená, že jsem stydím opravdu za ten film. Tím pádem můžete odejít taky v týdě.
4: Na pódiu se objevila kapela Color Factory, která filmu Šeptej nahrála hudbu a v kině si to zopakovala naživo.
5: To, že vlastně jsme tady takhle velká delegace, je znak toho, že ten film máme rádi a že nějak navzájem jsme se chtěli všichni vidět.
4: Herečka Taťána Dyková, před 30 lety Wilhelmová.
5: To byl pro mě naprosto průlomný období, protože já jsem vlastně jako mimoň byla i doopravdy, stejně jako ta postava. A díky téhle partě, tak jsem se jako nějak, tak nějak celkově žít, ale hlavně jsem prokouzla do toho filmového světa.
3: Taťána Dyková.
6: Jako je to asi kliše, ale prostě ve finále mě to vlastně něčím bavilo víc než Samotáře. Jako nežil jsem v té době, ale nějaký prostě nějaká ta kvintesence té doby. Minimálně to všichni vystihujou, že jo, i ty prostě barvy, ta hudba.
1: Studenti ve věku 22, 23 let to viděli poprvé a hledají 90. léta.
7: Pro nás vlastně to je jako okno do něčeho, co jsme jako nezažili, ale co má svoje kouzlo a na plátně to funguje.
8: Příjemně pozitivně překvapená. No trošku jsem se bála, že to bude 90-ková divočina, ale bylo to krásný.
1: Že Anna viděla Šeptej poprvé.
8: Přesně tak.
9: Viděla jsem ho mnohokrát a v 16 asi teda bych řekla poprvé, no, když to měl premiéru. Tehdy to byl docela kultovní film.
1: Tak Jana je příjemně překvapena.
9: Tak je to jiný samozřejmě, v té době mi to přišlo normálnější, dneska už ten svět je jiný, takže ta doba určitě jiný svět, no. Mě bylo 16, takže já jsem tu dobu zažila a myslím v takovém docela tom vibe jako těch toho dorůstání a myslím si, že to odpovídá.
4: Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zastav mě, Marek Ztracený, další česká pohodová písnička, kterou hrajeme jen pro vás v 17 hodin a 25 minut. A teď už opět Karlovarský filmový festival. Tam se vrací další světový herec. Pro cenu prezidenta si z Ameriky přiletěl herec Jeffrey Wright, kterého lidé znají třeba ze seriálu Westworld nebo z některých filmů Andersna. Na přehlídce uvede svůj průlomový film Basket z konce 90. let.
1: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Do té doby se věnoval hlavně divadlu. Film Basquiat před 28 lety představil mimo jiné právě i v Karlových Varech. Později hrál třeba v sérii filmů Hunger Games nebo v bondovkách po boku Daniela Craiga, ve kterých stvárnil agenta CIA. Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesse Andersna. Hraje v jeho filmech Francouzská depeše, Liberty, Kansas Evening Sun anebo Asteroid City. V posledních letech spolupracuje intenzivně taky se streamovacími platformami. Zahrál si třeba jednu z ústředních postav sci-fi seriálu Westworld, programátora Bernarda, která mu vynesla celkem 3 nominace na cenu Emmy. Nebo se objevil v druhé sezóně seriálu podle kultovní videohry The Last of Us. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy a nebo Zlatý glóbus. Do Karlových Varů se vrací, aby převzal cenu prezidenta festivalu. Lucie Pávová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: I po půl šesté jste s rádiem vašeho kraje, s vámi je Pavlína Kyselová. No a také každý rok přijíždí mnoho rodičů s dětmi na filmový festival do Karlových Varů. Letos to není jiné. Pro menší děti jsou připravené hrací koutky s hlídáním, kde mohou být buď s rodiči nebo sami. Ve městě je jich několik, jeden třeba v prostorách hotelu Termál.
1: Ty chceš jako dovnitř?
2: Je to nějak omezený časově?
3: 3 hodiny maximálně.
4: Syn si toho všimnul, dětského koutku?
5: Já bych si toho vůbec nevšimla. Nás tahal z té terasy, že chce do toho koutku na ty autíčka. Vůbec jsme o tom nevěděli, úplně jsme to přešli.
4: Petra z Mariánských Lázní, takže si na tady necháte?
2: Tak 10 minut, 4 hodinky s dozorem.
6: Kde ho máme? Tady. A už si hraje.
7: Jo, takže.
6: Žádný problém.
7: Super.
2: Kdyby jsme to objevili dřív, už tady byl.
8: Fílo, čo musíme to postavit? Co? Najdeš nějakou, co nám tady sedí?
9: Není
8: tady nikde. Koukej, hele.
2: A co to bude za obrázek, až ty pucle složíte?
9: Auto.
2: Auto?
8: A už je tam.
2: Terezovi, se tady v dětském koutku staráte o děti. Co mají nejvíc rády?
10: Asi nejvíc dětí si zatím hraje s modelínou většinou, anebo teda největší hit je určitě balonkový bazének tady, no.
2: Dana Davidová, zástupkyně ředitele mateřského centra tady v Karlových Varech. Dětský koutek opět na festivalu. Pravidla jsou asi pořád stejná. Dítě tady může být maximálně 3 hodiny.
11: Ano, podmínky jsou pořád stejné a je to tak, že vlastně rodič, pokud si vybere film, tak děťátko u nás může nechat, může u nás nechat 3 hodinky a pak si děťátko vyzvedne, v klidu si užije film a děťátko je tady u nás spokojené.
2: To je mikrofon, ano. A řekneš mi něco do něj? Jak se jmenuješ?
9: Marie.
2: Maruška. A jak se ti tady, Maruško, líbí?
9: Dobře.
2: A co děláš?
9: Teďko modelínuju.
2: Kolik dětí najednou tady může být?
11: Ten prostor je malý, tak maximálně 6.
2: Rodiče platí nějaký poplatek?
11: Ano, ano. První hodina stojí 100 korun a další 2 hodiny 70 korun.
2: Dětský koutek v prostoru hotelu Termál je otevřený každý den od 8.45 do 20 hodin. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
12: Den v kraji. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
13: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
12: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Pestrobarevné plavky různých barev a střihů je možné vidět v těchto dnech na koupalištích a v bazénech, ale také v Karlovarském muzeu. Na výstavě historické plovárny a oděvní design natáčel redaktor Josef Šorfa.
2: S matrací na jezírko chodí.
3: Léto dorazilo i do muzea v Karlových Varech, kde připravili výstavu historické plovárny a oděvní design. A když si přemyslíme oblohu, tak to tady opravdu ve dvou výstavních místnostech vypadá, jako kdybychom vešli do nějakého prostoru před plovárnu a mohli si vybrat něco zajímavého ke koupání.
4: Návštěvníci mohou vidět oblečení, plavky, kabelky, brýle, slunečníky, vlastně všechno, co se používalo na pláži od roku 1910 do 70. let 20. století.
3: Některé kostýmy vypadají opravdu hodně retro, ale třeba některé doplňky jako brýle jsou docela stylové a mohly by je mít i dnešní návštěvnice plováren.
4: Spousta modních doplňků, které jsou tady vystaveny a určitě by si leckerá návštěvnice vybrala i v současnosti.
3: Což asi neplatí pro plavky, které tady vidíme před sebou. On je to v podstatě takový kostýmek, který tvoří kalhoty nad kolena a halenka. A ta je ještě vrstvená, že to vypadá jako tričko a přes něj blůzka.
4: Je to kostým z roku 1910. Plavání moc nepomáhal, protože když se nasákne vodou, tak to musí být velmi nepříjemné. A to vrstvení bylo kvůli tomu, aby dáma byla stále cudná.
3: Můžeme vidět i historické fotografie. Velmi dobře vypadají i plavecké, já nechci říct čepice, oni jsou to spíš plavecké kloboučky.
4: Ano.
3: Některé tvoří síťovina, jiné mají efektní výjimečky.
4: Slunečník a klobouk byla základní výbava, protože dáma bez kloboučku nebyla dáma.
3: Poznamenává ředitelka Dominika Kužešníková. Autorka kostýmu Ludmila Malá, která šije spodní prádlo pro dobové modní přehlídky, potvrdila, že látky na plavky před 100 lety byly festovní.
5: Byla to většinou vlněná trikotáž.
3: A zatímco látky se měnily, materiálu ubylo. Ludmile Malé se naopak líbí, že dřív měly plavkyně delší nohavice.
5: A co hlavně, že mají děvčata zakryté zadečky a nožičky na krupulky, ne jako dnešní, no.
3: Návštěvníci Karlovarského muzea mohou nahlédnout i do tajů pánských plavek.
4: Jsou velmi zajímavé tím, co známe třeba

a nechat se inspirovat pro současnost, třeba proutěnými kabelkami nebo kufříky. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas. Regionální stopař.

0: počasí.
1: Ano, je to tak, 17 hodin a 46 minut přišel čas si povědět, jaké nás ještě dnes čeká počasí a také se dozvíme něco o tom, jak bude vypadat zítra. Se mnou ve vysílání je meteorolog Tomáš Vejvoda z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Já vás vítám, pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak to bude ještě dnes chvilku vypadat?
2: Tak v průběhu večera a noci očekáváme opět jen minimum oblačnosti, bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 10 stupňů Celsia.
1: A co zítřek?
2: Zítra bude většinou jasno, odpoledne může být až polejasno, to znamená, že bude pokračovat to slunečné počasí a maximální teploty se vyšplhají na hodnoty od 24 do 27 stupňů Celsia. V údolí Ohře by mohlo být ojediněle až 28 stupňů Celsia a na horách to bude v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia. No a k tomu povane jenom slabý, během nepřechodně mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: S přesnou předpovědí počasí se přihlásil meteorolog Tomáš Vejvoda. My děkujeme a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Kup mi den.

0: Lenka Filipová dospívala písničku Až budem to mít. Přesně za 9 minut přichází 18. hodina a s ní další aktuální zprávy v podání Matěje Štecha. No a pro dnešní den se s vámi loučím. Pavlína Kyselová od mikrofonu Rádia vašeho kraje a už zítra ráno, v dobrém sobotním ránu, se na vás těší můj kolega Petr Čimpera. Tak určitě i nadále zůstaňte s Rádiem vašeho kraje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mobilní informační centrum policie na Karlovarském filmovém festivalu využívají návštěvníci několikrát denně. U dolu Mauritius postaví a brtami parkoviště. Ukončení testování kombinované výuky bylo podle městského soudu v Praze v pořádku. Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Návštěvníkům Karlovarského filmového festivalu je i letos k dispozici mobilní informační centrum policie. Nejčastěji tam řeší dotazy turistů, slouží také jako ztráty a nálezy nebo preventivní bod. Pokračuje krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
2: Návštěvníci se v našem mobilním informačním centru nejčastěji ptali na cestu a na různé služby. Poctiví nálezci zde také odevzdali dvě nalezené peněženky s osobními doklady, které se během krátké chvíle podařilo vrátit zpět jejich majitelům. Především v dopoledních hodinách využívali zodpovědní řidiči možnost orientační dechové zkoušky na alkohol, aby se ujistili, že po festivalové noci mohou bezpečně usednout za volant svých vozidel.
0: Policisté zároveň připomínají, aby návštěvníci festivalu nenechávali své osobní věci a cennosti bez dozoru a měli je neustále pod kontrolou. A brtami na Karlovarsku připravují stavbu parkoviště u dolu Mauritius. Město teď čeká na vydání stavebního povolení. Práce by měly začít příští rok a dokončení plánuje radnice do 2 let. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové bude cena za výstavbu okolo 20 milionů korun.
3: Jde o to, že vlastně v tomhletom našem prostředí, v našem katastru na Hřebečné chybí kompletně jakékoliv parkovací plochy. Takže od toho město slibuje to, že již auta nebudou stát na nevyhovujících místech v přírodě, ale budou k tomu používat prostě parkoviště, které pojme dostatek aut k zaparkování.
0: Polsko po více než 80 letech identifikovalo první oběti volyňského masakru. Při něm ukrajinští nacionalisté z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď polský rozhlas informoval o úspěšném zjištění totožnosti prvních 8 lidí. Jsou to Poláci dospělí i děti z obce Pužniky v dnešní Ternopilské oblasti na Ukrajině. Výzkumníkům při identifikaci pomohly moderní technologie, včetně genetických testů. Tenista Alexander Zverev postoupil do finále Wimbledonu. Ve 3 setech porazil německý hráč domácího reprezentanta Artura Ferryho. Zverev tak může navázat na titul z nedávného Roland Garros. Soupeře se dozví večer. Světová jednička Ital Jannik Sinner nastoupí proti grandslamovému rekordmanovi Srbu Novaku Djokovicovi.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22, povane slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 222 mezi Starou Chodovskou a Chodovem na Sokolovsku je po nehodě osobního auta hlášený spadlý strom přes vozovku. Na místě jsou hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
4: Dobrý podvečer na vlnách Českého rozhlasu. V dnešním pořadu Muziky muziky pokračujeme cyklem půlhodinovek s dechovkou z hudebního archivu Českého rozhlasu Plzeň, který jsme nazvali Šumavské noty. Hraje pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka se svými zpěváky. Příjemný poslech vám všem přeje Antonín Bulka.

Lidová polka v tom našem starém mlýně, kterou zaspívalo pěvecké kvarteto Gerta Ledinská, Jana Kopřivová, Jiří Langmajer a Jiří Bárta, byla natočena v roce 1978 a pochází z repertoáru legendárních Mugrauerů. Byl to začátek mé spolupráce s Lesankou. Totež lze říci o následujícím valčíku Slunko vzůru vstupuje. Zpívají Jitka Koutecká a Jiří Langmajer.

Na Valčíkovou píseň Když jsem k vám chodíval přes ty lesy mám nostalgickou vzpomínku. Zpívala mě ji moje babička Kristýnka z Hormatek Božích číslo popisné 111, když jsem byl jako malý chlapec nemocný. Jak jinak než procítěně a liricky ji zaspívá Jiří Lanka.

Melodii polky Svatojánská muška mě přinesl k úpravě zpěvák, trumpetista a profesionální lesák Karel Kučera. Pro vás ji zaspívá s Jiřím Dinebírem. Tato písnička vyšla na CDčku Lesanky Načekané.

Svitněsíčku do světnice, kde mají zelené okenice. To bude zpívat král chodských zpěváků Jaromír Horák. Písnička byla nahrána v roce 1982.

Jaromíru Horákovi se připojí František Ledinský a sbor Česká píseň, aby zaspívali polku Hrom do Petrojc. Pro zajímavost doplňuji, že Jaromír Horák spolu s Františkem Ledinským jako duo a s Josefem Širokým v triu natočili v Plzeňském rozhlase v druhé polovině minulého století mnoho krásných folklorních písní. Například Chodské Zafoukej větříčku přes ten háj vzůru nebo Domažlice jsou pěkný městečko. Ale nyní udeří Hrom do Petrojc.

Text Lidového valčíku Srbické údolí jsem slyšel v několika mutacích, tak jak si jej lidoví zpěváci nebo upravovatelé přivlastňují do svého kraje. Slyšel jsem jej jako moravskou i severočeskou písničku. Já jsem tuto píseň zařadil do Srbic. Zde je také rybníček, bublavý potůček a v nedalekých Klatovek na Černé věži jsou hodiny. A touto písničkou chci pozdravit všechny své srbické sousedy. Zpívá Jiří Langmajer.

Valčík Vantrovalo děvče jsem upravil pro hudební televizní pořad Růže ze Šumavy v roce 1992. Přáním režiséra a scenáristy pořadu Ladislava Váni bylo, aby v této písničce hrála s Lesankou Heligonka. Pozval jsem na playback heligonkáře, jinak majitele zábavného lunaparku. Ten však byl režisérsky nezvládnutelný, tak jsem byl nucen harmoniku natočit sám.

S dnešním pořadem Muziky, ve kterém jsme pokračovali v cyklu lidových písniček z hudebního archivu, který jsme nazvali Šumavské noty, se rozloučíme polkou Támhle stojí doubeček. Naslyšenou v pořadu Muziky se těší Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Krásný dobrý večer, na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Jde mu to jako když bičem mrská, upletl na sebe bič, má jazyk jako bič. Všimli jste si, v kolika lidových rčeních se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích? Podíváme se na to v dnešní folklorní půlhodince. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak tedy, jak vypadal takový bič, tedy nástroj k pohánění koňského, kravského nebo volského potahu u našich předků, určitě dobře víte. Skládal se z dřevěného nebo bambusového takzvaného bičiště a z řemínku uvázaného na horním konci bičiště pomocí poutka. Na řemínku bývaly uzlíky a často také barevný střapec. Řemínek přitom musel být dostatečně dlouhý, aby bylo snadné práskání, pobízející zvířata k rychlejšímu pohybu. Ale pozor, dobří hospodáři a kočí nepoužívali bič ke šlehání zvířat, ale pouze k jejich pohánění lehkým dotekem a práskáním.

V dnešním špalíčku si připomínáme důležitý nástroj hospodářů a kočích, tedy bič, a nutno říct, že dobrý bič býval pýchou každého kočího a býval také dobrým dárkem. Takový bič sehrával důležitou roli i v řadě výročních obřadů a zvyků, zvlášť o Vánocích. V předvečer významných svátků vyháněl hospodář práskáním zlo od domu. Bič se ale objevuje i v celé řadě lidových rčení a na ta se podíváme hned po dalších písničkách.

tak a pojďme se tedy podívat na lidová rčení, ve kterých se objevuje bič. Asi nejznámější je rčení plést si sám na sebe bič, což znamená sám si připravovat své trápení nebo utrpení. Slyšela jsem i pobídku švihni se bičem ve

hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hoppi, hoppi, hopp, hopp, hopp. Pojedem přes hájek, tam je pěkný chládek. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

hop, hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Vraný koník skáče, mnohá pana pláče, hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

Ve dnešním špalíčku si povídáme o lidových rčeních našich předků, ve kterých se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích. Je zajímavé, do kolika rčení taková věc, jakou je bič, pronikla. Určitě jste se už setkali s přirovnáním, jde mu to, jako když bičem mrská, tedy že mu to jde dobře, pěkně od ruky. Polské lidové je rčení z písku bič kroutit, které znamená marně se namáhat. No a zřejmě novodobější bude výraz školáků, respektive spíš jejich rodičů.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný důležitému nástroji hospodářů, tedy biči. Trochu jiný byl formanský bič, který se skládal z pružné hůlky a takzvaného švihadla nebo špagátu. Formani nejvíce kupovali už hotové biče, nebo si je občas i sami vyráběli. Formanským bičům byla často přisuzována i kouzelná moc. Bylo jimi prý možné znehybnět konkurenční zápřah a také prý dovedli koně donutit k převezení nadměrně těžkého nákladu. Alespoň tomu naši předci věřili. Ale to už by byla zase jiná kapitola. Pro dnešek se s vámi ve Špalíčku lidových písní rozloučím a budu se těšit na slyšenou zase přesně za týden. Hezký večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Ocenění Inoji Kostka letos dostane režisérka Helena Třeštíková. Západočeská univerzita otevřela druhé kolo přijímacích zkoušek. Řetězec Lidl řeší únik citlivých dat zákazníků e-shopu. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Ocenění Inoji Kostka, dříve Modrá kostka, letos dostane režisérka Helena Třeštíková za režii časozběrného dokumentu o zpěvačce Báře Basikové. Slavnostní předání bude dnes večer na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde dokument Bára Basiková promítli v nesoutěžní sekci zvláštní uvedení. Intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény se v českých kinech představí 17. září. Západočeská univerzita v Plzni otevřela druhé kolo přijímacího řízení. Poslední volná místa nabízí 5 z 9 fakult univerzity. Všechny 3 technické, ekonomická a filozofická.
4: Do prvního kola nám dorazilo přes 17 000 přihlášek, což je nejvíc za poslední desetiletí. Těší nás, že stoupá zájem také o studium technických oborů, což si vysvětlujeme i tím, že je přibližujeme mladé generaci. Třeba důrazem na environmentální problematiku, jako je elektromobilita nebo cirkulární ekonomika.
3: Obchodnímu řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména a příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo data narození. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. O incidentu informoval řetězec své zákazníky přes mail. Varuje hlavně před možnými pokusy o zneužití identity nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká. Hasiči v jeho španělské Andaluzii stále bojují s rozsáhlými požáry. Tamní úřady informovaly o nálezu další už 12. oběti. Dalších 23 lidí je pohřešovaných. Oheň se dál rychle šíří. Podle španělské veřejnoprávní televize během 2 hodin spálil další 15-kilometrový pás lesa.
5: Andaluské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozu hasiči našli i 4 oběti požáru. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andaluské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Cyklista Tim Merlier vyhrál ve Spurtu 7. etapu Tour de France. Žlutý trikot lídra celkového pořadí má dál slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl 11. Pavel Bittner.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Chodově na Sokolovsku v Husově ulici havarovalo osobní auto. Zasahují tam hasiči.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky není nikdy okurková sezóna. Ta je spíš ve zpravodajství. Novináři pak hledají různá témata jenom, aby bylo co psát. To tedy není náš případ. A tak si dnes rozebereme okurkovou sezónu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak ji nazvat jinak opisem? Ono je to výstižné okurková sezóna, snad jako mrtvá sezóna.
2: V podstatě se používají oba ty výrazy, i když u nás asi je frekventovanější okurková sezóna. Co se týče té mrtvé sezóny, ta je frekventovaná v anglofonní, frankofonní oblasti.
1: Dead season, nebo jak to je?
2: Tak.
1: Fakt?
2: Ano,
1: jsem se
2: ano, ano, obecně, ještě si to tady upřesněme, týká se to období, výklad zní tak, že to bylo období jistého ekonomického útlumu, kdy vlastně všechno trošku odpočívá, z hospodářského hlediska klesají zisky a tak dále.
1: Jenom zemědělci mají co dělat.
2: A ti zřejmě neutvářejí ten slovník, který ano, potom ano. Proniká například do médií. Ale vezměte si i kulturní oblast, divadelní prázdniny a tak dále. Všechno je
1: školní
2: to trošku
1: prázdniny, jasně.
2: Trošku prázdné.
1: No povězte, jsou nějaké doklady, kdy vůbec tohle sousloví bylo poprvé použito třeba tady v českých zemích nebo ve střední Evropě?
2: Našla jsem právě to označení okurková sezóna. Výklad zní tak, že pravděpodobně přešlo tohle označení do češtiny z němčiny, kde je doloženo, to je poměrně takový legrační příklad, je doloženo poprvé v dopisu, který obdržel Johann Wolfgang Goethe od svého přítele a kde se mu píše, tady u nás to právě vypadá neutěšeně, obchodníci to nazývají dobou kyselých okurek. No a tohleto označení, ta okurková sezóna, nebo teda v němčině to přímo bylo i období kyselých okurek, potom zhruba od 80. let 19. století se začalo objevovat v českém tisku, v časopisech, v novinách a podobně a tím proniklo do toho obecného povědomí, začalo se užívat patrně, znělo poměrně výstižně a vtipně.
1: Teď jsem si vzpomněla své dětství. Chrudim, pouč, byla někdy v létě nebo na sklonku léta a močáky. Takové ty velké okurky, no to bylo. A měla jste někdy okurkovou limonádu?
2: Ne, ale zrovna mi ji nedávno nabízeli a já jsem trošku si představila mrkvovou zmrzlinu z toho vtipu, tak jsem odmítla.
1: Ne, zkuste to, je to osvěžující. Na první pohled se člověk diví, ale skutečně.
2: Tak já uvidím.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

na teplomieru naši

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Nach der vorletzten Vorstandswahlen der Verein wurde ich ordentliches Vorstandsmitglied. Ich engagiere mich bereits regelmäßig und mit Freude in der Vorstandsarbeit sowie bei den Aktivitäten unserer Verein in Troppau. Zudem leiste ich regelmäßige Beiträge für Troppauer Nachrichten, Rubrik Geistliches Wort.
1: Was möchten Sie als Vorsitzender, wenn Sie gewählt werden sollte, als das Wichtigste im Vereinsleben ansprechen?
0: Ich sehe es als vordringlichste Aufgabe an, junge Menschen in das Leben unseres Vereins einzubeziehen. Ich möchte unser Zentrum stärker für die Öffentlichkeit in Opava öffnen und Schlüssen aller Altersstufen ermöglichen, unser Zentrum regelmäßig für Nachmittagsaktivitäten zu besuchen. Diese sollen im Rahmen von Arbeitsgruppen stattfinden, die sich mit deutscher Kultur, Sprache, Musik, Kochen und weiteren Hobbys befassen. Die Organisation soll in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern erfolgen: Kunst- und Musikschulen, Sprachschulen, allgemeinbildenden Schulen in Opava und Umgebung, der Schlesischen Universität Opava, dem Kirchenmusikkonservatoriums des Deutschen Ordens, der Stadt Opava, den Gemeinden der Region Hultschin sowie weiteren verlässlichen Partnern. Ich möchte aber auch immer wieder fragen, woran die derzeitigen Mitglieder unseres Vereins wirklich interessiert sind. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren. Zudem möchte ich gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und anderen Interessierten Aktivitäten ins Leben rufen, die die Generationen zusammenbringen. Sommerauftakt mit einem Grillabend, gemeinsame Studienreisen, Fahrten zu den kulturellen und landschaftlichen Schönheiten Schlesiens sowie Besuche von Wallfahrtsorten. Ich denke, wir können in unserem Zentrum kleine Ausstellungen junger Künstler aus der Region, Kammerkonzerte talentierter Musiker und Sänger sowie weitere Veranstaltungen organisieren. Natürlich lässt sich nicht alles sofort umsetzen. Wir sind zwar nicht viele, aber gemeinsam können wir, je nach Interesse, nach und nach zumindest einige Dinge einführen, die zu unserer gemeinsamen Lebensfreude beitragen. Ich möchte die bereits etablierten, beliebten Veranstaltungen wie vorweihnachtlichen Treffen, deutsche Messen, Fasching, Muttertag, Jubilantentreffen, Sprechstunden unterstützen und weiterentwickeln. Unser Verein sollte jedoch auch bei Veranstaltungen der genannten Institutionen, insbesondere der Stadt Opava, stärker in Erscheinung treten. Dank unserer jungen Mitglieder werden wir auch in den sozialen Netzwerken zunehmend sichtbarer. Anschließend möchte ich auch meinen Vorgängern, insbesondere den Vorsitzenden an den Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Korbel sowie an den Diplom-Ingenieur Richard Neugebauer für ihre Arbeit und ihr Engagement für unseren Verein danken. Ich bin dankbar, dass beide bereit sind, mich in meiner neuen Funktion für den Verein mit ihrem wertvollen Rat zu unterstützen.
1: Lieber Pater Norbert, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg und Gottes Segen für die Arbeit. Dankeschön.
0: Bitteschön.
2: Jubiläum der Woche. Den Abschluss unserer Sendung bildet wie gewohnt unser Blick auf die Jahrestage der Woche. Morgen jährt sich zum 95. Mal der Geburtstag des Journalisten und Politikers Hans-Johnny Klein. Klein wurde am 11. Juli 1931 in Meerschönberg, dem heutigen Schumberg, geboren. Dort besuchte er die Volks- und Oberschule. Im Jahre 1946 musste er gemeinsam mit seiner Familie die Tschechoslowakei im Zuge der Vertreibung verlassen. Die Familie ließ sich anschließend in Baden-Württemberg nieder, wo Hans Klein seine Schulausbildung abschloss. Nach einem Volontariat bei einer Zeitung erhielt er ein Stipendium für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und Geschichte an der Universität Leicester in Großbritannien. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete er zunächst als Journalist bei verschiedenen Zeitungen und einer Nachrichtenagentur. 1959 wechselte er in den diplomatischen Dienst, war als Presseattaché an den deutschen Botschaften in Jordanien, Syrien und Indonesien tätig. 1964 wurde er Pressereferent vom Bundeskanzler Ludwig Erhard und verfasste später dessen Memoiren. Außerdem war Hans-Johnny Klein Pressesprecher der Olympischen Sommerspiele 1972 in München. 1976 begann seine politische Laufbahn. Für die CSU zog er in den Deutschen Bundestag ein. Ende der 80er Jahre gehörte er als Bundesminister der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl an. Von 1990 bis zu seinem Tod leitete Hans-Johnny Klein das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Zugleich war er Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Darüber hinaus engagierte sich Johnny Klein in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Nach 1990 setzte er sich mit großem Einsatz für die deutsch-tschechische Versöhnung ein, war mehrere Jahre stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Hans-Johnny Klein starb 1996 und fand seine letzte Ruhestätte in Bernau am Chiemsee. Zu seinem Gedenken wird seit 2016 der Johnny Klein-Preis für deutsch-tschechische Verständigung verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden Journalistinnen, Journalisten und Publizisten aus Tschechien, Österreich und Deutschland geehrt, die sich in besonderer Weise um die deutsch-tschechische Verständigung verdient gemacht haben.
3: Závěr pořadu bude patřit výročí týdne. Zítra uplyne 95 let od narození novináře a politika Hanse Johnnyho Kleina. Na svět přišel 11. července 1931 v Šumperku, kde navštěvoval základní školu a gymnázium. V roce 1946 se svou rodinou musel z Československa nuceně vystěhovat. Kleinovi se pak usadili v Bádensku-Württembersku. Zde Hans Klein dokončil střední školu. Po ní absolvoval stáž v novinách a získal stipendium ke studiu ekonomie a historie na univerzitě v Leicesteru ve Velké Británii. Po návratu do Německa se živil jako novinář v různých novinách a v tiskové agentuře. V roce 1959 nastoupil do diplomatických služeb a pracoval jako tiskový ataše na německých ambasádách v Jordánsku, Sýrii a Indonésii. V roce 1964 se stal poradcem pro tisk spolkového kancléře Ludvika Erharda. Později Hans Klein sepsal Erhardovi paměti. Byl také mluvčím letní olympiády v Mnichově v roce 1972. V roce 1976 se Hans Johnny Klein vydal na politickou dráhu. Za stranu CSU byl zvolen do spolkového sněmu. Na konci 80. let byl ministrem ve vládě Helmuta Kohla. Od roku 1990 až do své smrti byl Johnny Klein vedoucím tiskového úřadu spolkové vlády a také místopředsedou spolkového sněmu. Byl také aktivní ve vyhnanecké komunitě a po roce 1990 se zasazoval o česko-německé usmíření. Několik let byl také místopředsedou sudetoněmeckého krajanského sdružení. Hans Johnny Klein zemřel v roce 1996 a je pohřben v Bernau u Chiemsee. Na jeho počest je od roku 2016 udělovaná cena Johnnyho Kleina za česko-německé porozumění, která je určena novinářům a publicistům z Česka, Rakouska a Německa.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede.
4: Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
3: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Obchodní řetězec Lidl řeší únik osobních údajů zákazníků jeho e-shopu. V Ostravě začíná naplno pracovat první český kvantový počítač. Ve finále wimbledonské dvouhry mužů proti sobě nastoupí Sinner a Zverev. A počasí zítra jasno až polojasno, přechodně oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Českému rozhlasu to dnes potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali například ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo také e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku na začátku tohoto týdne.
7: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
6: Hackři data ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se už kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů a poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma, která pracuje na revitalizaci sídliště, údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich mohou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré potřebné podklady.
8: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
6: Podle vedení Havlíčkobrodské radnice má firma dokončit práce v příštím roce v září. Mohla tak zahájit práce v jiné části stavby. V Ostravě začala naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátké době řešit extrémně složité úlohy. Už se také hlásí první zájemci o jeho využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je například v oblasti přenosů energií nebo také vývoje nových materiálů.
9: Jedna z dalších domén, v kterých se kvantové počítače uplatňuje, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne. Sport.
6: Italský tenista Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi turnaje Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si v Londýně zahraje o svůj druhý titul. Jeho soupeřem bude v neděli Alexander Zverev z Německa. Ten dnes odpoledne porazil domácího Artura Ferryho také 3-0 na sety.
5: Počasí.
6: Letní počasí bude pokračovat v noci na sobotu. Čekáme v České republice převážně malou oblačnost. Pouze na severovýchodě území zpočátku ještě může být oblačno. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela osvěžující mezi 14 a 9 stupni. Zítra přes den bude převládat slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco nižší, kolem 23. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh. Aktuálně se brzdí na kilometru 127 a k Velkému Beranovu na 119. se jede téměř hodinu. A pozor, v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízí následky nehody. Projíždí se pouze pravým pruhem, jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a příjemný poslech.
5: Vesele a zdravě.
10: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
11: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
10: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
12: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
10: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Tohle se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné se semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za dva dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které nám...
0: To se jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99 a ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou dvě. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvu manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling. V tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech. A další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud jí chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počka, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala seppuku, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně a tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí roztažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se ráno to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vypráznit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy, nebolněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím, no ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnu žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a 4. věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám.

0: zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
1: Máme ještě dotaz psaný?
0: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit a jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
1: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
0: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
1: Souhlasitější to?
0: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastickým. Čili zase...
1: Jakože nefunguje, není tak
0: pružný? Je v křeči.
1: V křeči.
0: Je v křeči. No, že prostě drží.
1: Drží to.
0: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto a jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
1: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdalmovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdalmové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdalmovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna dnes i přes kritiku opozičních stran schválila novelu stavebního zákona. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti a počasí zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrychlit a také zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jediným razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
3: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
4: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečné papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
3: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
3: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci.
6: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru rozšířili meteorologové do odvolání, kromě Jihomoravského kraje také na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí. O situaci právě dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Upřesní mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
7: Jsme ve spojení s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další čtvrtfinále. Před několika minutami začalo utkání Španělsko-Belgie. Zbyla dvě čtvrtfinále, Anglie-Norsko a Švýcarsko-Argentina jsou na programu zítra.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme podobné počasí jako dnes. Převládat by mělo slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě republiky kolem 23, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 121 se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometr 119. Je to kvůli dvěma omezením. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Lásku vám všem přejí i dnes Carmen Majerová
9: a Petr Kostka. Dovolili jsme si ze stovek přihlášených příběhů vybrat ten, který zblížil dvě kantorská srdce už před 66 lety.
8: Představíme vám 84-letého Jana a 79-letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
9: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesi, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva a Jan Píšovi. Své dětství a celý život prožili na Vysočině.
0: Do Opatova na Třebíčsku jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Tady to vypadá, že už nás někdo čeká.
4: Já žasnu, já čekala, že přijedete a ne, že...
3: Že přijdem pěšky až z rozhlasu.
4: Přijdete pěšky až do rozhlasu. No, tak vás tady vítáme, no.
3: Eva Píšová, seznámili jsme se.
4: Ano.
3: Patrik Rozena, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Ta kytička je pro vás.
4: Děkuji vám moc. No pojďte dál, přece pojďte si. Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
3: Dobrý den.
5: Vás vítám u nás.
3: Vy budete dobrý Jan den. Nebo Honza, můžu
5: Jan
3: říkat?
5: Jan Honza, mě to jako nevadí.
3: Na co slyšíte?
5: Mě říkali od malička Jeníčku, když jsem byl malej, pak mi říkali Jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
3: Pro vás, já jsem dal paní Květinu tohle bomboniera, můžete sladké?
5: To, děkuju, děkuju.
3: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu. Jste připraveni?
5: Doufám, že jsme připraveni na to.
4: No, já jsem připravená vždy na vše.
3: Začínáme.
0: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá 13-letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který řediteloval škole v Předíně na Třebíčsku.
1: Eva si zbalila kufřík a nastoupila do autobusu, který ji vezl do Jihlavy, na pedagogickou školu. O 3 kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student 4. ročníku. Sedl si naproti Evě a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: To do smrti nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo, no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to, že jo, ten rok, já jsem v roce 58 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo, tam jsem byl určitou dobu. Pak mě převelili do Červené vody u Zábřeha.
3: A kdy ta jiskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
4: To bylo až 9. ledna, až za asi 3 roky, když manžel přijel z té vojny domů na opušťák a přišel do Předína na ples. Venkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné.
3: To znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi?
4: Jenom kamarádi. Jenom. A tam jsme se prostě jaksi zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak prostě do krátký ruka, vystyděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů, no, a tam jsem dostala první pusu.
3: Jo, takhle, takže od pusy to počítáte.
5: No ano, bylo to tak. A já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, ta mi utkvěla v paměti a někdy jako si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po pěšině běžící lukami a vůní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní, tak mi jí dej, povídá, i bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem jí doprovázel, ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a trošku, i ta cesta, bylo to v zimě, že jo, taky nebyl moc. No a tam jsem, když jsem ji doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbyt, byl jsem přijat, tak jsem jí dal tu pusu.
4: Věci. To dneska to mládí je úplně jiný. A potom jsme si psali z vojny a pak už jako se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili. Že?
3: Prozraďte mi, jak tehdy, před těmi vlastně víc než 60 lety, vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval, jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
4: To byla tak jiná doba, že já nevím, jestli se mě to vůbec je, jestli je to možný vůbec nějak vyjádřit.
5: Jednoduše. Já jsem měl bratránka, který měl, to byl pionýr nebo co. A já jsem chodil pěšky, párkrát jsem vždycky šel do předina okolo rybníka, okolo Vidláku pěšky a pak mi říká, hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu, on mi ho půjčil, já jsem jel do předina a když jsem se vrátil, protože to už bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra k jeho dveřím a bylo to vyrovnání. No, párkrát jsem tam byl.
4: Za čas si skoupil skútra, když se už tak, my jsme měli i skútra. Takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skútru, tak já jsem dokonce i ten posed, jako, rozumíte?
3: Takhle,
4: na bok. Stranu, na bok, jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila potom, pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
5: Vždycky jsme prostě se šli projít. Hezký to byl, ten vztah byl hezký.
4: Prožili jsme pěkný to mládí, chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skútra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do toho Velkého Meseříčí a na Žďárský okres a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složitý potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už potom se naskytla v té Želetavě, zase učila učitelka, která chtěla na Žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo, jak dneska třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel, nebo a nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
3: Protože společnost by to nevzala?
4: Nevzala. To odsuzovala.
3: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo?
5: Ano, no, já jsem bydlel kousek od školy a manželka tehdy ještě jenom, paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda obce, Opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá, šli byste učit, nebo tam, no ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad Opatova a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavbu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
2: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla: ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
1: Veselka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům? Nebo jak jste požádal o ruku Evy?
4: No, to jsem byl, to s Kytkou jsem přišel k ním, požádal jsem rodiče.
5: Rodiče Honzu měli rádi, takže tam problém nebyl, to bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té době nosila.
5: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s Kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku. No, segry z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
4: Ale tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh do Okapové roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkají, prosím tě, jak jsi tam vylezl, teď je to druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to...
3: A jak jste ji tam dostal?
4: No, prostě na půdu a z té půdy jsme sundali tašky, asi 3 nebo 4 a strčili jsme to do komína, do té roury a zase jsme ty tašky dali zpátky a bylo.
3: To znamená, vy jste oznámil, že si chcete Evičku vzít, rodiče to přijali.
4: Ano, souhlasili. Já jsem potom, když už jsme domluvili tu svatbu, tak já jsem vozil dopředu na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale byly určitý problémy, že jo, protože to ona byla z Předína, já jsem byl z Opatova. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad v Telči.
3: Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
5: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
5: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem téměř neobědvala, protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady byla ložnice, já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známí slavili naši svatbu. A měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že? V Předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty. Kuchařky navařili, maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v Předměsení, víno není, že nepěstuje se není na Vysočině, tak z Jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z té svatby mám fotku akorát z té telče, z té místnosti nebo z té obřadní místnosti. No, manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám tak trochu, Honzo, nevěsta utekla aspoň z oslavy?
4: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to prostě, že je to člověk, který není ve své kůži, že jo, no.
3: Evo, nemrzelo vás to?
5: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě, helejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dnů konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
4: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezký, no. Na tom nezapomenem, no. Aspoň já teda ne.
3: Jak to vypadalo s prstinky? Vybírali někdo? Byli jste na to dva?
5: No, nebylo to tak jednoduchý, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstinky snubní, i zásnubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec, vzpomeneš si, Honzo, kde jsme ty snubní prstinky?
4: V Moravských Budějovicích jsme je nakonec koupili.
5: Měli jsme takový slabší, nic tak extra nápadného s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
3: Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
4: Strašně se mi, ona se mi líbí doteďko, čo? Ale to byla nevěsta v bílém, že jo. Měla družičky, ty sestry dvě její, všechny byly v bílém, že jo, to jako byly... No, bylo to hezký, no.
3: Závoj měla?
5: Ano, ano, měla jsem závoj. Tady jsem sice focená v té, už tedy profesionálem. Závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
3: Kdo nejvíc plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý?
4: No... Asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala, oni prostě dceru neměli, že jo, tak oni v ní viděli dceru, ale ona se k ním chovala velice hezky a oni k ní taky, že jo, ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo, tak to bylo prostě, tak to bylo, no, oni prostě... Oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k němu a tak dále. No.
3: Vzpomenete si na ně často asi.
4: No, to si vzpomenu. Je to.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení, a tak jsme Patrika Rozehnala poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl.
3: No tak, no, tak to už teda... tedy.
4: Juknem na to.
3: Juknem na to. No to je úžasný. To je opravdu jako dárek.
4: Jo.
3: No tohle je nějaký krásný nový...
5: Rádio.
3: Rádio, což...
5: Pozor, ano. Digitální.
3: Ano, ano.
5: A to druhé, to je velký černý kávovár na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj, mele to kávu, ano. Vaří to samo.
3: No to je úžasný. No tak to jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat? Paní Carmen a panu Petru Kostkovi. No tak naše velké poděkování vyřiďte.
6: Ano, děkujem. Překvapilo nás to a bylo to milé překvapení. A
3: musím říct, že my vždycky byli jaksi velmi sympatičtí, vlastně proto jsme se přihlásili, že to jsme si říkali, že by to bylo úžasné.
6: A že o nich víme ledasco.
5: Milý Petře, milá Carmen, slyšíte oba, že radost tady je...
3: To je úžasný.
6: No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evě a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru, jak to prožívali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza Jásal, jo. To my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit. To být matkou a dát někomu život, je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit. To se nedá tak ani vyjádřit.
6: To bylo dítě jak?
5: Byl jste šťastný táta?
6: Byl hodně šťastný.
5: Plánovali jste i další dítě, Evo?
3: No, v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné.
5: A co se stalo, že jste nemohla?
3: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do jiného stavu, a potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci, já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
5: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to. Byla tam lítost, nebo jste se víc soustředila na Evičku? Jak jste to prožívala?
3: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti. Děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižené. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička. Nebo... Čili já to beru tak, že v tom životě, no a protože už je dost dlouhý, těch 80, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci. A je jenom na člověku, a to je, to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak. Svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
3: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl. A protože nám přišel dopis hned, jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla, dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
5: Doma vám o tom tedy vůbec nic neřekla?
3: To byla situace, kdy ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, viď? A řekla tátovi, jestli by ji dovezl do Předína k autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, maminko, odpočin si. Ale předtím mě vyzvala, abych šla s ní, tady prošla se ke Zlatomlýnu, k Vidláku. Prostě jsme se tady procházeli a já jsem viděla, že se něco děje. Ale to jsem si myslela, je těhotná, má nějaké problémy. A ona se v podstatě loučila a já jsem jenom věděla, že se něco děje, ale nevěděla jsem co. A potom tedy mně přišel dopis, že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska číst. Já sice se mě nevyhodila, ale mám je schovaný a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala, proč odešla takhle. Bylo mi jasný, proč ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno pro to, aby prostě neodešla, nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok nevzal jí telefon a nepromluvil s ní.
6: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešla, je to tvůj život.
3: Tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že pane Bože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit. Tata mě zaraze říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? Protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybit. Ono se to vykřeše, chlapi mají jiný trošku, takový bych řekla racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z pěveckého sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
1: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslib. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo než jet vlakem až na daleký Pyrenejský poloostrov.
3: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten perón a tam stála moje dcera. Tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá.
5: Byly slzy?
3: Ne. Já jsem už byla tak unavená po těch třech dnech cesty a tak, že jsem prostě jen chvílku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a šla jsem proti ním, oni velkou kytici. Byla ráda samozřejmě velice.
5: Ale co vy jako máma, najednou vidět zase dceru?
3: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování do Prahy s tou svou sestrou potom a mi říkali, a proč jako jsem tam nezůstala, nebo nechtěla být. A když jsem řekla, já jsem Češka Slovanka, já jsem nechci žít v Madridu.
5: Kdy jste jí vzal zpátky na milost, Honzo?
6: Ten okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti, no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako jí neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i jsem s ní telefonoval a to potom, jo.
5: Nebolelo vás to jako tátu?
6: No, to víte, že mi to, radost jsem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne.
2: Po 4,5 letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
1: Jakou radu by oba dali těm? Jejichž děti se jim odcizují, utíkají a hledají svou vlastní cestu životem.
6: Já si myslím, že v prvé řadě by ti rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu, a aby, když už tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu domluvit se, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže, kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme, prostě jsme manželé a jsme zodpovědní jeden druhému.
3: Tak já mám jedno slovo jediné. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk, jako ta matka nebo ten otec, překonat všechny ty svý nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sahin sahukáže.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Svůj příběh nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Třebíčska. Celý život učitelé, už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
3: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik Rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
4: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje místo?
5: Já bych řekl, že nám stačí, když jsme spolu všude, ať tam nebo, ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva se tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře, no.
6: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám dala malorku. Tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice, tak řekneme Luhačovice.
4: S jakým materiálem si nejvíc rozumíte?
5: Dřevem.
6: Se dřevem. On miluje dřevo. A i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový intarzie. On dřevo miluje.
4: Jaký si myslíte, že je takový jako

0: Lahůdkový sváteční oblíbený nápoj vaší ženy.
1: Něco sladkého, nějaký sladký likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lepivky, že jo, takové sladké nápoje.
0: Dámské pití.
1: Ale neholduje to.
0: Takže třeba koňak nebo whisky to by si nedala.
1: Ne.
0: Co si ráda nalijete?
2: Koňaček, takovej francouzský koňaček. Courvoisier Martel, jo, to mi jaksi lichotilo.
0: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce?
1: Ne. Nepotřebuju to.
0: A dokázal byste to odhadnout, co tam asi nosí?
1: Ne, proč?
0: Co nosíte v kabelce?
2: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové ubrousky, tušku, vždycky mám s sebou diář, protože všechno zapomínám, a telefon, ale pro mě je to cihla, která váží moc a nosit se mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
0: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná někdo?
1: To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
0: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
1: Tady musím přiznat, že asi já.
2: No, my jsme jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám, prosím vás, já. Když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch vztahů, potrat, mimoděložní a tak dále. A já všechno nic, že? Tak tehdy ten mladý lékař se na mě tak podíval. A já z jeho očí četla, pane bože, na co ta ženská bude vzpomínat v domově důchodců. Prostě, rozumíte mě?
0: Kde byl ten nejvášnivější polibek?
2: No, nejvášnivější polibek, já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
0: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
1: No asi při tom prvním setkání, to bylo nejvážnější. Troufl jsem si, ona mi říkala, že je to pšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale jsem si říkal, no tak ona je prvňák, já čtvrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
3: Zlatá láska.
4: Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu a z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
5: Co pro sebe znamenají a dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: No, jednak. V věku 80 a 85 se nedožije každej. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už je výhra. To už je obraz něčeho. Za druhý, my už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
1: Komenský, který říká, nechtěj, vše mluví ti, co víš, všemu věří ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je moje krédo taky.
2: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souře, aby nás pánu rozumem dobrým rácio zachovat ji až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zboženy Němcový. Lehnout si, usnout, zavřít oči.
1: Říkáme, bude to pro nás velice těžké. Až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, viď, nejlepší by bylo, kdyby jsme umřeli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
0: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
2: Určitě jo.
0: Milujete ji pořád?
1: Ano.
0: Za co byste jí za ten život poděkoval vy?
1: V podstatě za tu snahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili, jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo v pokoje. My jsme zvyklí na legraci. My se smějeme dost často a děláme si legraci třeba i ze sebe. Někdy prostě si uděláme a zasmějeme se. A...
0: Vy máte pořád takový zjihlý výraz. Vy ji pořád milujete, že jo?
1: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, takže že jo, já třeba vždycky nezapomenu, třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou, ona zastaví pusu, já jí dám pusu, nebo ji políbím na tvář, anebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych ji nikdy, protože mě vrostla do srdce, jak se říká. Jo. Je to má paní, má manželka, má žena. Já se s ní můžu pochlubit. Úctu má ke mně, já mám k ní. A jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.

0: Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60 lety. A dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak kdysi řekl 14. Dalaj Lama, myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
0: A tak v dobrém otevřete své srdce, nechte je zalít láskou a jděte za tím, za kým vás táhne. Věřte mu. Věřte na lásku.
1: Tak jako Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Koaliční partneři ve vládě řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Zítra nevyjede v Mostě žádná tramvaj, tamní dopravní podnik chystá údržbu tratě. A počasí zítra v České republice polojasno, přechodně až oblačno, pršet nebude, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zástupci vládní koalice si dnes údajně vyjasnili spory ohledně financí na pomoc Ukrajině. Členové hnutí SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu, jehož prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité je, aby se ty věci opakovali a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova naplánoval na zítřek pravidelnou údržbu tamní tramvajové tratě. Znamená to, že v sobotu žádná tramvaj nevyjede a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem, upřesní mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
5: Omezení a výluka, která bude rozšířená na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude po celý den, to znamená po celou sobotu 11. července.
1: Letecký den Břeclav se letos neuskuteční. Pořadatelé tuto akci před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim ale nepodařilo najít náhradní termín. Potvrdil to předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
6: My se musíme řídit i tím, jaké akce se v okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejným termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problémy u vystupujících.
1: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších několika dnech odešlou informace o vrácení peněz. Sport. Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. Lídrem závodu zůstává Slovinec Pogačar. A ve finále mužské dvouhry ve Wimbledonu se v neděli střetnou Němec Zverev a Ital Sinner. Oba finalisté své dnešní semifinálové soupeře porazili hladce 3-0 na sety. Počasí. V noci čekáme převážně malou oblačnost, jen na severovýchodě území zpočátku ještě oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 9 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště. Maxima většinou mezi 25 a 29 stupni, pouze na severovýchodě republiky kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na chodce rady na kilometru 33 stojí porouchané osobní vozidlo v připojovacím pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je nedosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené krumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě, a my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku, a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit. A já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být. Kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční mami od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva, a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdrav a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora,
2: no,
1: do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vydala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovali názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou, měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Prahne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdráv. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý opálený mladík, v jehož tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle, a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem spoznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec. A tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo znáte, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Tak to tam hřišti a jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím 10metrový kop, tedy desítku. Jo. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo takových 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dolů! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. Jo. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl o tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu

0: vidíte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v nich brali? Že bych to vzal ještě jednou.
1: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
2: Zdeněk Jirotka.
1: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? A já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Ješ Kubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace. Pamětliví toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci zelený, já vám ukážu, jak se to hraje.
3: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten komíník, v tom komíníkem, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se optala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a předovem stál perleťově šedivý boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák.

0: Jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára set. A pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
1: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říkala, depa. Vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak, no. Byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete? Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A ono toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu. A tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici. Ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že můžeme strávit společný páteční večer. Budeme si povídat o věcech, které jsme dříve uměli úplně běžně, ale dnes se z našeho života pomalu vytrácejí. Možná si vzpomenete, jak se doma spravovaly rozbité věci, zavařovalo se ovoce, šilo oblečení, nebo jak jsme se na cestách obešli bez navigace v mobilu. Naše maminky, tatínkové, babičky, dědečkové nám předali spoustu dovedností, které tehdy byly samozřejmostí. Některé z nich jsme si uchovali, jiné jsme možná nechali odplout s časem. Co jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů? Co dodnes umíte a s radostí předáváte dál? A je něco, co vám z těch starých časů chybí? Větší soběstačnost, trpělivost, šikovné ruce nebo možná jenom klidnější tempo života? Zavzpomínejte společně a pojďme se podívat na to, co nám naopak přinesla dnešní doba, protože každá generace má své dovednosti a každá doba má své výhody. Těším se na vaše telefonáty, příběhy i vzpomínky. 731 800 900, to je telefon, se volejte. Pište na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo využijte e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, ještě jednou přeju krásný večer ze Zlína.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přebenuté po 23. hodině. Jsou věci, které jsme kdysi dělali úplně samozřejmě a dnes bychom nad nimi možná chvíli přemýšleli. Pojďme si dnes připomenout, co jsme uměli a co bychom neměli nechat zapadnout. Pan Olin z Kopřivnice otevírá dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím všechny nespavce a ty, kteří poslouchají. Takže hurá do toho.
0: Ano, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne věci, které už dnes neumíme jako dřív?
1: No tak já, mně se nevybaví nic.
0: A to znamená, že si myslíte, že stále umíme všechno?
1: No tak
0: nebo
1: jako
0: víc toho umíme.
1: To neumíme, ale ne, zrovna dneska jako jsem měl takový jakoby předávací den, bych tak řekl, to vaše téma, jo. Mám vnuky ze 17 a 19 a 8 roku. Dneska jsem potřeboval takový dělat kolem včel a prostě něco takového, co umím jenom já. A měl jsem ale i spoustu jiných věcí, které prostě ti kluci by mohli dělat. Ale nějak se jim do toho nechtělo, nebo nechce, protože jsou to takový kladci vysocí o dvě hlavy, možná vyšší než já, takže když se na mě podívají tak nějak z hora, co děd a co zas po nás chceš. To je takový prostě v těch očích vidět. Nebo jdou, já něco dělám a řeknou, dědo, chceš pomoct, ale v té otázce je taková jakoby podotázka, radši nechtěj, my nemáme teď čas, my musíme jít někde pryč, ale to obyčejně to, když jdou někam ven, jsou navonění, oblečení pěkně.
0: Ano, tak pojďme k té pointě, jak to teda dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že prostě to musíte udělat, no tak jsem jim to vysvětlil tak nějak normálně a říkám, podívej se, vy jste schopni tady toto udělat, já bych se s tím držel a neudělal bych zase to ostatní, které bych musel dělat až potom. Takže ne, já je opravdu se snažím vést s tím způsobem, že jim se snažím ukázat něco. Já když si vzpomenu na svoje dětství, tak to bylo taková forma nenásilná. Tatínek něco dělal, já jsem přišel, díval jsem se mu od ruky. To dělá tady ten malý, ten třetí vnuk, ten, co má těch 8 roků. Jero, já ti pomůžu, vždycky přijde a první, co bere do ruky, vrtačku, nebo to je takový to sklíčidlo, nože bere do ruky, nůžky bere do ruky, prostě on je schopný ostříhat keř jenom jako tak, že si myslí, že to je potřeba udělat. Ale je opravdu šikovný ten malej kluk oproti těm velikým, kteří svůj život věnovali sportu. To znamená, že nějak neměli čas tady na takové ty normální opravárenské věci. Uh-huh. Já jsem pověstný tím, že mám kolem sebe spoustu, nebo zachraňuji staré věci, jak já říkám. Dostane si mi do ruky rádio, které má CDčko a má ještě magnetofon, protože někteří lidi se ptají, jestli náhodou nemám i s tím na tu kazetu. Protože kamarádka jedna říká, já tam mám nahrané z slova, co moje děti se učili říkat, nebo co říkali první slova. Chtěla bych to pustit teď těm dětem těch dětí, jo. Takže hledala ten magnetofon, tak já jsem prostě vyšátral někde v odpadu a našel jsem takový to dvojče ještě, takový, jestli si pamatuje, to bylo, co vozili z Polska, myslím, odkud se to vozilo, takže to dvojče, takže jsem to dal dohromady, dal si mi to a bylo ráda, protože mohla těm dětem, protože převez z nosiče na nosič v dnešní době.
0: Oline, rozumíme, teď nám jde o to, že teda vy jste šikovný opravář a i to je ta dovednost, o které dnes večer tady mluvíme, co je dobré si připomenout, co dřív bývalo běžné a dnes ne. A to je třeba právě to, jak jsme pečovali o věci, jak jsme je opravovali a nevyměňovali. Ale víte co, já mám v hlavě, jak jste mluvil o tom včelaření. Ono se říká, že včelař musí být hlavně trpělivý. A když vy říkáte, že k tomu třeba vedete vnoučata, tak děti jsou obecně naopak úplně jako netrpělivé. Tak jako myslíte, že z nich budou ti včelaři?
1: Daří
0: se vám zkušenost to předávat?
1: Já to řeknu takhle. Já jsem začal s tím včelezením, s tím předáváním v roce 1999. To si pamatuju. To ještě byl dům dětí a mládeže.
0: Takže před 27 lety jste začal předávat včelaření. Takže ty, tak to už jsou vnoučata, jako velké.
1: Ano. Já jsem vedl kroužek včelský v tom Domě dětí a mládeže. Tenkrát se mi hlásilo, jako jsem měl obyčejně 12, 15 dětí v kroužku, to spíš jsem měl takový pocit, že rodiče to dají do toho domu dětí a starejte se o ně aspoň ty 2-3 hodiny, ať mám pokoj. Ale od toho roku 1999 opravdu mě prošlo tím kroužkem takových odhadem, když to nepřeženu, takových 30-40 kluků. Byly tam i děvčata teda, jo? Ale musím říct, že oproti těm dřívějším letům ten zájem o to včelaření opadá. Třeba v loni jsem už nepozbíral těch minimálně 5 děcek, abych byl ten kroužek vést. Kluci se odklonili a začali rybařit. Dva se začali věnovat modelářství a tak dále. To jsou prostě věci, které ti kluci nemusí sledovat po celou dobu toho roku. Když to včelaření, to je jasné, to všichni víme, včely jsou živý organismus a obyčejně ty včelařské nebo kroužky v tom domě dětí končily v květnu a v květnu vlastně začíná pro včelaře to nejaktivnější, takže já jsem ty kluky potom, když ten kroužek skončil, tak já jsem jim řekl, kluci, tenkrát a tenkrát přijdete, budeme prolízneme včely, za týden budeme točit med a tak dál. Takže ti kluci, ale musím jako se pochválit a musím pochválit i ty kluky. Mám opravdu, vím o nich, o těch klukách, to už oni mají těch 40 roků a včelaři samostatně už. Ten jeden, to je Pepík Hrček, tady ze Štramberka, ten včelaři dělá...
0: Dobře, Oline, to je dobře. Já myslím, předávání,
1: ano,
0: jsme pochopili, co jste tím chtěla říct. A klobouk dolů, tolik let se věnovat včelám a ještě k tomu vychovávat další generaci včelařů, to už je nejenom koníček, ale nádherná životní stopa. Děkujeme, že jste se s námi sdílel, že nás posloucháte. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál v Noční lince.
1: Já vždycky, určitě, těším se na další témata. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a pěkně, ať to zvládnete celou noční šichtu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svět je rychlejší než kdy dřív, ale některé staré dovednosti mají hodnotu i dnes. Většina z nich. Které jste si uchovali vy? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, volejte Jarku.

0: Zpívala Hana Zagorová, Dotazník. Teď se podíváme mezi vás posluchače, kteří poslali textové příspěvky. Přišlo nám několik krásných vzpomínek a příběhů o tom, co jsme kdysi uměli, co jsme se naučili od našich rodičů, prarodičů a co možná pomalu mizí z našeho každodenního života. Paní Anna píše z Jihočeského kraje. Dobrý večer, chtěla bych se podělit o vzpomínku na svoji maminku. Ta mě naučila vařit, péct, hlavně si poradit, když něco doma nebylo. Pamatuji si, jak jsme spolu dělali domácí nudle, zavařovali ovoce ze zahrady, schovávali všechno, co se ještě mohlo hodit. Dnes už mám pocit, že se spousta věcí řeší rychleji, jednodušeji, ale ty chvíle v kuchyni s maminkou bych nevyměnila za nic. Naučila mě nejenom recepty, ale hlavně trpělivosti a tomu, že práce rukama má svůj smysl. A to se snažím předávat dál svým dětem a vnoučatům. Václav Kraj, Olomoucký. Poslouchám vás a musím říct, že jste mi připomněli mého tatínka. Ten uměl opravit snad úplně všechno a já jsem jako kluk stál vedle něj a díval se, jak pracuje. Naučil mě, že není potřeba všechno vyhodit, když se pokazí. Dodnes si doma spoustu věcí opravím sám, i když už mi to nejde tak rychle jako dřív. Nejvíc mi ale chybí ten klid, který u těch oprav býval. Člověk si sedl, přemýšlel, nikam nespěchal, povídal. Myslím, že právě tuhle trpělivost bychom se měli znovu naučit a měli bychom jít naučit mladou generaci. Paní Ano Václavé, děkujeme za krásné vzpomínky. Jde vidět, že staré dovednosti nebyly jen o tom něco umět, ale také o společně stráveném čase, o lidech, kteří nám je předávali. A možná právě proto má smysl si je čas od času připomenout. Třeba dnes v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní večer patří vzpomínkám na šikovné ruce. Kdo vás učil trpělivosti? Kdo vás naučil opravovat věci, zavařovat, starat se o to, co máte doma, starat se o svoje blízké? Pojďte nám zavolat, pojďte si s námi povídat, stejně jako to právě teď udělala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko. Tady Anna ze Svatoboří Smyslína.
0: Aničko, věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme, téma i pro vás.
1: No, tak zaprvé vám řeknu, že noční linku poslouchám většinou, když peču nějak, na nějakou příležitost, buď svátky, anebo oslavy, nebo tak. No a dneska jsem takovou pozdní hodinu vařila marmeládu z meruněk, protože jsem to přes den v tom horku se mi to jaksi nechtělo. A
0: no, jasně, rozumím.
1: Takže přišlo na to až teďka. No a k vašemu tématu. Tak mám 74 let, ale ty roky mě nepřipadají ani tak hrozné, nebo moc, ale to, co pamatuju, si říkám, že pamatuju úplný, nechci říct pravěk, ale prostě vzpomínky na mojeho dědečka, babičku, pak teda svoje rodiče, kteří to přebírali po nich a zase já od nich všecko. Byla to prostě láska ke každé práci, k přírodě, k té rodné hroudě, k tomu takovému zemědělčení a vůbec jako práce třeba na tom poli tady na Jižní Moravě ve Vinohradu, že to jsme jako malé děcka s tou babičkou a všechno jsme měli takové prostě jejich příkladem, všecko jsme se naučili. Pamatuju takové doby, když teda dneska vařím tu marmeládu, tak jak se třeba vařívali povidla. To se vařilo v kotle velkém a první se to muselo jako rozvařit, pak se to předsedilo a pak se to zahušťovalo. A to se dělalo třeba do rána. Takže se na tom vystřídali třeba všichni členové rodiny a tak. Vždycky u toho byla taková i zábava prostě z takové společenství těch lidí, když se pak se drávalo peří, že to taky se sešly sousedky různé, tety, tetičky, chodilo se, jeden týden se udělalo u jedné, pak se šlo další a další. Takže to byly takové opravdu akce, kdy ti lidi byli odkázáni i jeden na druhého, že si pomáhali a taky to utužovalo teda jejich vztahy a tak. Takže teď bych řekla, že v této opravdu nové době hodně se ustupuje a upouští od takové té práce na těch políčkách. Třeba vyjdete za dědinu a vidíte, kolik je tam úhorů, nikdo se prostě o to nestará. Mladí řeknou, že se všechno dá koupit jako v supermarketu, tak co by se jako hrbatili, že jo. No a ještě horší mě připadá takový úpadek v té duševní a duchovní sféře, protože se víc teda hledí na ty a baví se těma ty sociální sítě a umělá inteligence a já nevím, co všecko. Já vím, že je to prospěšné do určité míry, ale všeho moc škodí a mám velké obavy, že takový ten zdravý, jak se říká, selský rozum opravdu chybí, ať to vezmeme skoro od vlády až po nějaké tady děti. I když na té vesnici ještě docela bych řekla, že se to tak to. No a co jsem si teda odnesla a co umím, tak no. To je opravdu veškerá ta práce venku, ale hlavně tady to pečení, vaření, tak třeba když udělám maminčin tažený štrůdl, tak to vám řeknu, že na Vánoce třeba dělám 12, 16 těch, jak říkáme, nohavic, prostě kusů.
0: Teda.
1: A vždycky říkám, že to dělám pro svou rodinu a své dobré přátele.
0: Jenom, pro vesnici bych řekla.
1: I té rodiny, i těch dobrých přátel tolik, že někdy dělám ještě na druhý den další dávku. No a takové jako zákusky, to jsem ovládala dávno, ale kynuté těsto, to dlouho ta moje maminka třeba raz jedli do 85 let dělala, protože bydlela u mě, že, a já jsem vždycky říkala, mami, toto já v životě nedokážu, mně se to bude lepit na prsty, já to neudělám. No až maminka nemohla, tak jsem to párkrát zkusila, no a teď zás pečuju pro rodinu a a všem to chutná, jestli jsou to tvarhové koláčky, jestli je to teď s ovocem nějaké buchty, zrovna už si chystám teďka na zítra na zadělání pro moji sestru.
0: Aničko, vy jste kouzelná babička, bych řekla. Tak se na vás no musí dívat vaše děti a vnoučata.
1: Já jsem 40 let dělala sestřičku na novorozeneckém oddělení a pak ještě 10 let jako důchodkyně tady u naší paní doktorky obvodní. A tam moje kolegyně, sestra Zdenka, ta vždycky říká, ty jsi babička celé ulice.
0: Vy jste, paní Aničko, už vlastně na začátku pojmenovala něco, co možná z těch starých dovedností zůstává nejdéle. Lásku k tomu, co člověk dělá, úctu k přírodě. Pak jsem chtěla ocenit, jak jste řekla, že je tu nová doba. Že jste neřekla nic negativního, řekla jste to.
1: Ne. Já beru jako, co je nové, ne, že bych byla nějaký starý jako pesimista, to ne, já beru všecko a docela se vyznám. Ale vadí mě takové to, až bych říkala, že odličťování a takové jako, nevím, no. A ještě, abych řekla, co je moje takové heslo, ten můj dědeček vždycky říkal, tak jak se mluví u nás jako v Mistříně, on říká, každá práce se musí dělat z lásku. Tady se říkalo to z lásku, protože když si nasraný, tak se ti nic nedaří.
0: Ano.
1: Takže to je moje heslo a všechno, ještě je to v některé písni, čím jsem byl, všim jsem byl rád.
0: Ano. To, co říkal váš dědeček, tak v sobě nese velkou moudrost, na kterou se dnes možná zapomíná, tak je krásné slyšet, že vám to zůstalo v srdci a že to předáváte dál, protože ve vaší rodině to bude žít. Přeji vám, aby vám vaše děti dělaly radost, vaše vnoučata a když budete zase mít chvilku, zavolejte a můžeme si povídat. Ano,
1: no,
0: paní Aničko?
1: Až zase budu někdy ponocovat.
0: Ano, už budete dělat marmeládu. Naslyšenou, mějte se dobře.
1: Nebo pep, něco dobrého.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy stačí jediná vzpomínka a člověk se vrátí o desítky let zpátky. Kam nás zavedou vaše další dnešní příběhy? Těším se na vás, volejte noční linku.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Máme 11:30. Když se řekne, to se dřív umělo, každému z nás se vybaví něco jiného. Co napadne právě vás, paní Liduško, zdravíme vás tady k nám na Moravu. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: A jenom krátce, říkám, už nejsou nejmladší.
0: Liduško, můžu poprosit, abyste si stlumila rádio?
1: Jo, ne,
0: potom se určitě líp uslyšíme. Bude to příjemnější pro ucho posluchače.
1: No, je to lepší, paní redaktorko?
0: Ano.
1: Tak fajn. Říkám, už nejsou nejmladší a jenom vzpomínám na mé mládí, když se žilo úplně jinak. Ta mládě dneska, víte, já říkám, ta je tak nevychovaná. Protože my jsme byli taky mladí a maminka nás vždycky učila pozdravit staršího, jestli ho znáš nebo neznáš, to je slušnost, jo. Dneska vás nepozdravit děcko, které vidíte, vyrůstá do malička v baráku, že se na ten rok, kdyby ho vás zakoplo, tak vás nepozdraví. No a vymýšlávají pomalu ty povolání, že kovář, jak se dřív třeba si pamatuju, nám maminka, když měla dělavý hned, že tak to dala jednom známému tento, jak se říká, zalepil. Maminka mě učila vyšívat, háčkovat, vařit. A takové věci. To dneska ti dětka vůbec nekomu vyšívají. Co já bych vyšívala, co já bych pletla, to radši jde a koupí si to, že? No. Takže jsou ty dětka jako, říkám, a ten slovník jejich, to vůbec o tom ani nemluvím. To je dneska sama ků a samé vole.
0: Liduško, já nevím, jestli teda kolem vás jsou takový raubíři, ale myslím si, že zase tak tragické by to snad být nemělo. Ale rozumím tomu, že mnohé věci, které byly dříve úplně běžné, tak dnes děti nezažívají. Ano, nepracují doma v tom slova smyslu, že by měli něco opravovat, učit se vyrábět, možná spíše uklízí, nebo možná kluci stále opravují auta, holky se stále učí vařit, ale třeba háčkování, tak ano, to možná šlo do pozadí. Spíš jde ale o to, aby se nestratila ta radost, když vůbec něco dělají. A to snad zůstává.
1: Já jsem hrozně ráda četla, já mám fotky, já bych se učetla. Maminka večer přišla dětka zhasnout a spát, jo, já tajně pod perinu s baterkou. Dneska ty dětka pomalu ani číst, jenom na mobilách a hrají hry a i ty pohádky to. Znáte to, sama válka jenom a samé supermani a to nevyrůstají úplně v jiném světě. Víte, je ta doba, já nevím, hrozně hektická, úspěchaná a dneska si mají, nemají na nic čas, že honem, na všechno se nehonem a na ten sex žijený. Když jsem chodila s chlapcem 17 let, my se znali, jo, chodili jsme spolu a nesme se rozešli, jsme se dali dohromady. Ale nikdy si ke mně nedovolil, víte?
0: Liduška, máte vy kolem sebe nějakou mladší generaci?
1: No, teďka už žiju 5 let v domě s pečovatelskou službou, ale bydlela jsem 47 let s manželem ve Žlíně. Víte, paneláku, že? Takže vidím ten rozdíl. Já jako malá holka se vyrostla vlastně na vesnici v Karolince, ale říkám, dneska se žije úplně na té vesnici, to je 101.
0: Liduško, kdybyste měla vzkázat něco mladým lidem, co by to bylo? Jaké poselství?
1: Víte, mají děcka málo té pokory, bych řekla, a slušnosti, víte, nejenom v řeči, ale i v chování ke starším. Maminka nám říkává pozdrav všechny staršího člověka, jestli ho znáš nebo neznáš, nebo třeba my, když jsme přijeli jako dětka do Zlína, víte, co to pro nás bylo, trolejbuse jet, jen samozřejmě, když jsme viděli staršího člověka, poté si sednout, dneska kde to, to neexistuje. Dneska vás dětka nepustí, to každý čumí do mobilu, nebo dělá se, že vám nevidí, jo. Já jsem vedla i když pioníry, tak jsem měla trolejbuse učit, jako to jsem byla v Rýdě. A se měli tam dva školáci, jo. A ty dřív dělá nastupovala paní Holí. A ty kluci, dva, se ani nehli. Já říkám, hoši, když jste slepí nebo nevidíte. Paní nastupuje, že byste ji upustili. A my jsme mu neviděli, jo. Tak se zvedli a já jsem si šla, říkám, paní, pojďte si sednout. A ona mě říká, no tak když sedněte, když jste, tak ona už ty něco vybojovala. Já říkám, dneska ty děcka musíte táhat za uši. Mě to ani nenapadne, pro nás to bylo samozřejmě.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste se k nám dnes přidala, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste se zapojila a uvidíme, co další posluchači, jestli na vás někdo naváže nebo vám řekne, že má jinou zkušenost. Od toho jsme tady, vítáme každý názor. Čím víc barvitější, tím lepší. Mějte se krásně.
1: Dobře, vy taky, mějte se krásně a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je přesně 11:45, já vás vítám v noční lince Českého rozhlasu a speciálně pana Ladislava, je to tak?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím, představte se, řekněte, odkud voláte a můžete povídat k tématu. Věci, které ztrácíme.
1: To polné a zásadně skoro všecko, co umí mě naučit tatínek odmalu, vlastně jak spravovat kola, zámečnickou práci, potom motorky, auto jsme neměli, ale jinak všechno svařování, jestli doufám, že znáte tu písničku Tata od Buty.
0: Mm-hmm.
1: No, tak ty slova, všechno dobře, kromě jednoho slova, ne všechno, co umíme opatí, ale hodně, protože dál člověk se učí další věci, potom už ten auto si spravil, vlastně dá se říct všecko. A i potom hodiny, šicí stroje, chodíval jsem běžní hodiny natahovat, údržba. Prostě hodně, jako hodně mě tatínek naučil, moc. Nesem šel do učení, tak dá se říct zámečnickou práci a takové věci, už jsem všecko uměl. No, kromě, vždycky jsem říkal, kromě zedničiny, všecko. Od budíka po lokomotivu.
0: A slyšela jsem dobře, že jste chodil natahovat kostelní hodiny?
1: Ano, dá se říct, no, ne, zhruba tak od 10 hodin, vždycky večer odzvonil klekání, natahl. A když něco bylo potřeba, tak jsem to musel spravit. A i kdysi, nevím, jestli v Lisku nebo někde je muzeum hodin a tam jsme tam tak procházeli a tam tak vysali hodiny, než říkám, co s tím je, nebo to oni to zkoušeli, nejde to. No mně se to podařilo, že jsem to rozchodil,

0: práce jak inženýr. No a elektriku, to jsem měl koníčka od první třídy, vlastně jsem tam byl různě letoval, to zase tam byl u nás jeden pán, který on spravoval televizi a to. Od něho jsem se dost naučil. Vlastně, když jsem stavil barák, elektriku jsem si dělal v celém baráku a v rodině. No, hodně, takže pořád mám co dělat, nenudím se.
1: To se tak. Hezky poslouchalo, Ladíku.
0: No,
1: takže
0: no, tak řekni... chvíle, když no. Někdo něco potřebuje, takže kam... Dokáž se hýbu, dotáž, dobře, ty jsi měl nedávno 70, ale tak necítím se za tím furt. Já mám dokonce dva dny narozeniny, tak a teď oba státní sváty, 5. 6. července, tak. Takže pořád je co dělat, nenedím se.
1: Dobře, a teď mi no řekněte, a... víte, na co se vás zeptám? Kdy jste naposledy napsal rukou dopis? To je dovednost, kterou ztrácíme. Když se tady bavíme o těch dovednostech, tak...
0: No, tak...
1: No, on by nestrácíme dovednost psát, ale chuť psát dopisy.
0: No, dopisy to málo píšu. Já aj to psaní, to byl takový škrabopis, takže dá se říct, možná už tak od 8. třídy, když někde píšu, tak tiskacím. Takže já, když to rychle napíšu, kolikrát to ani sám po sobě nepřečtu. Takže když cokoliv si píšu, tak tiskací. No a dneska dopisy, teď už je ta éra SMSek. No jo, a ještě dá se říct od malu, ještě mě tati nenaučil, jsem fotil. Teď ještě fotím pro dědinu, pro Topolnou, pro obec, takže taky. No, a kvůli tomu focení už jsem musel přejít na digitální, tím pádem na ten druhý kluk, ten vlastně dá se říct, je teď jako, no, přes počítače dělá všecko, takže ten mě zase pořídil počítač, naučil mě s ním kvůli tím fotkám, takže pořád je co dělat. No, dá počítač, poskládám všecko, ale oživit mě ho musí on, no, nebo takové to už. To už je na mě moc, nebo tak, ale na které pořád dělám něco. Teď jsem si zašel na procházku na Javořinu, jestli víte, kde to je, nevím.
1: Ano, ano.
0: Na slovenských hranicách, tak.
1: No, vy jste aktivní, vy jste akční, takže to... práce kolem domu, potom pořád něco vyrábíte, aj, máte pocit, toho... že vás právě ta aktivita udržuje určitě v dobré náladě, je to tak?
0: No ano, vlastně barák jsem si taky dostavil a ráno tak do té 7:30 musím stát. Potom jak ostanu, už se člověk nemůže rozjídat, to znamená tak, no teď a přes. Přes vyučování, tak když je škola, tak jedno vnuka vozím do jedné dědiny, do lesní školky, druhý je už ve škole, pak mi zas na autobus do vedlejší dědiny dál už pokračuje autobusem, takže furt je co dělat. Říkám,
1: vy jste kouzelný dědeček. Dneska je to ve vysílání sama kouzelná babička a kouzelný dědeček. Děkuju, že jste s námi teď vysílal noční linku. Mláďo, zdravíme vás do Topolné, budeme se těšit na vaši další návštěvu. Ano, teď je čas na písničku a bude od Marcela z Moška. Doufám, že vás potěší.
0: Ano, tam si to už přizrábí, jo?
1: Tak ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. I v ní se budeme vracet k věcem, které jsme dříve uměli téměř samozřejmě, ale v dnešní době se z našeho života pomalu vytrácejí. Během první hodiny jste nám připomněli, že nešlo jenom o šití, opravy, pěstování nebo práci rukama, ale hlavně o lidi, kteří nám tyto věci předávali. Mluvili jsme o rodičích, prarodičích, o jejich trpělivosti, moudrosti, o tom, že každá práce má svůj smysl, když je člověk dělá srdcem. A právě vaše příběhy ukazují, že staré dovednosti nejsou jenom vzpomínkou na minulost, ale často nesou i hodnoty, které potřebujeme dodnes. A i ve druhé hodině budeme rádi za vaše vzpomínky, za to, co jste se naučili, co jste předali dál, co vám možná v dnešním světě trochu chybí. Možná zjistíme, že některé věci nezmizely, jenom čekají na to, až si na ně znovu někdo vzpomene. Pojďme tedy pokračovat v našem vysílání, tentokrát už v sobotním. Na vaše příběhy se těší Jarka Barpoříková. 731 800 900, to je telefon, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Myslíte si, že jsme pohodlnější než dřív? Co nám podle vás technologie vzaly? Co nám naopak dali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jsme u tématu věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Kdo se k nám dovolal? Krásnou noc.
1: Taky přeju krásnou noc, krásný večer. Tady Anna z Miroslaví volám.
0: Vítejte.
1: Takže všichni zdravím, všichni přátelé a všechny ty dobré duše. A k dnešnímu tématu bych řekla, paní Jaruško, samozřejmě já už patřím do té starší gardy, jak se říká, takže to, co bylo řečeno v minulé hodině, tak to všechno jsme taky dělali a nebyla jsem tady sama, to ty moje sousedky a to všechno, to bylo takové automatické, že se zavařovalo a nakonec i my dnes zavařujeme okurky, meruňky, vaříme jahodovou marmeládu, takže ale ty děti to od nás přebírají, když to chtějí mít domácí. Já si myslím, že dneska mladí lidé hodně se vrhají na to, aby měli své domácí výrobky a váží si toho, že to je vypěstované z vlastní zahrádky a to. Ale já jsem chtěla jiné téma. Dneska jsme měli tady u nás na návštěvě kamarády, mimochodem rozhlasové, přes rozhlas jsme se seznámili a tak jsme měli a pán měl ještě svý přátele, s kterými jsme se taky seznámili a tak protože věkem jsme tak přibližně, no tak jsme vzpomínali na to, na ty dávnou dobu a vzpomínali jsme, jak se zužitkovalo, když se vykrmilo prasátko, dříve nebyly mrazáky, že jo, takže jak se to všechno zužitkovalo, jak se to dávalo do, určitě budou mnozí pamětníci vzpomínat, do plechovek, jak já jsem vzpomínala, jak s maminkou, maminka maso upekla, pak to naskládala do plechovek a jeli jsme tady k jednomu na kárku, se to dalo do nějaké bedinky a jeli jsme k pánovi, on měl na to stroj, takže to maso upečené se dalo do těch plechovek a on to uzavřel a pak se to doma muselo v nějakém tom zavařovacím hrnci. My jsme měli kotel s kotlinou, tak do toho kotle a tam se to zavařilo. Všechno se zpracovalo, to maso se dávalo do toho do škopku, protože se to nasolilo, pak se to vyudilo a to vyuzené maso se zase zavařilo, takže byly takové polotovarina, ale vlastní, které se zužitkovaly v tom létě a takže takhle jsme vzpomínali, jak se to dříve dělávalo a že to bylo tak, že prostě nebyly mrazáky, tak to bylo složitější, aby z toho prasátka byl užitek na celý rok, dělala se paštika, jo, a já si myslím, že to dělají dnes mnozí, kteří to prasátko si vykrmí, takže to také dělají, že si to zužitkují, aby to měli z toho pochoutky, tak aby jim to dlouho vydrželo. Ale je to jednodušší to skladování dneska, no, takže takhle jsem to chtěla připomenout a samozřejmě, že mám šicí stroj, který jsem si koupila po svatbě nebo vlastně za peníze, které jsme dostali jako svatební dary. My si koupili ledničku tehdy, to byl zázrak v domácnosti, malou a šicí stroj. No a to už budeme tento měsíc s manželem 60 roků spolu, takže, takže nejsem žádná novomanželka, jo, jak by se dalo říct, takže máme takové vzpomínky, jak probíhaly žně třeba na venkově, že můj manžel ještě sekl, když jsme měli pole, tak ještě sekl kosou obilí a já jsem dělala snopy, stavili jsme panáky, ale už tehdy nebyly mlátičky, to už přijel kombajn na to pole a vymlátil to, no a ještě mnozí, ale pamatuju si jako dítě, jak se to obilí mlátilo a dneska je lán pole, zrovna minulý týden tady u nás za naším domem sekli obilí, byl tady lán obilí a za jedno dopoledne byl lán pole sklízený, že když dříve to trvalo daleko delší dobu. A to jsou takové vzpomínky, jak to bylo a jak to je dnes. No, všechno je rychlejší, doba je rychlejší, takže i my už rychlejší nejsme, to je teda pravda, že už nejsme rychlejší, ale musíme se té době přizpůsobit a takové to brblání na tou mladou generaci, tak já asi paní žije, jak ta paní Ludmila, nebo jak se jmenovala, asi paní žije na jiném konci. Já ty zkušenosti s mladýma lidma nemám, takové špatné, takže bych se jich zastala.
0: Mm-hmm. Dobře. Aničko, nějaká jedna dovednost, kdybyste jí mohla předat mladým, kdy máte pocit, že by se jim pak lépe žilo, co by to bylo? Co si myslíte, že by všichni měli umět a neumí?
1: Tak já si myslím, že já už jsem to říkala několikrát, taková větší zodpovědnost k tomu životu, jo, a ta zodpovědnost a možná taky trošku i pokoru a šetrnost, jako, ale ne jako lakotnost, ale taková střízlivá šetrnost. Jo, že jako já to neumím vyjádřit. Taková přirozená šetrnost, jo, tak mám zbytek kousek chleba, no tak si uděláme topinky, no, aby jsme ho zužitkovali. Ono už teda je pravdou, že ten dnešní chleba už tu kvalitu nemá, protože je to taky pečené z různých směsí a to, že jo, ale dá se to zužitkovat a to tak, to si myslím, že i já nevím, různé moderní věci užívám, ale už taková přirozená, taková úcta k tomu chlebu mi jako nedovolí, abych třeba ten chleba, nemáme žádný dobytek, tak když už jo se stane, tak to dáváme do bedinky a snacha to bere pro kamarádku, která má koníky, ano, takže to, tak se ten chlebiček zase zužitkuje, protože koník si rád pochroupe, ale nebyla bych schopna hodit kus chleba do odpadkového koše. Jo, tak jenom tady takový příklad, to je o různých věcech, ale jako tak to si myslím, že to by se mělo taková ta úcta k tomu jídlu nebo k těm potravinám taková. Je pravdou, že ta kvalita už opravdu, to si musíme přiznat, že ta kvalita toho těch potravin chybí, ale přesto jsou to zase potraviny, které nás živí. Takže to by tak bylo, no.
0: Děkujeme, asi. Aničko. Jsme rádi, že nás posloucháte, že voláte, že se zapojujete. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: Teď já taky děkuju a doufám, noc. Že jsem nemlátila prázdnou slámu, jak se říká u nás. Takže to jenom doufám. Takže
0: vyprávěla jste poutavě.
1: A všechny moc zdravím a mějte se všichni moc hezky a hezké léto.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte se, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom se dnešní linka povídá. Je s námi pan Janča, který volá tady ze Zlínského kraje. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, přeji vše dobré.
0: Můžete
1: vzpomínám,
0: povídat.
1: Vzpomínám, že za času děvička a babičky, kteří měli řeznictví, bylo téměř automatické předávat tu živnost aspoň jednomu z dětí. To znamená, že syn byl řezník, potom maminka se odloučila, stala se z ní učitelka a myslím si, že zase na to její zaměření učitelské rodiče už vliv neměli. A my chodíme do zaměstnání, ze svého zaměstnání nepřenášíme žádné zkušenosti dětem a ani ve škole nás neučili, jak ty děti vychovávat, takže já si vzpomínám už od svého tatínka, že se naučil jedině pracovat na poli a chodit do kostela a své děti jsem téměř ničemu nenaučil. Rád bych, ale už teď se spoždění mě něčemu naučil, ale už o to nemají zájem. Mm-hmm. A potom už by se mi tvořil čas na vnoučata. Ale vnoučata nedokáží odpoutat od mobilu, od počítače. Takže nemám šanci něčemu naučit vůbec. Takže je potřeba zřejmě, aby všichni lidé, i ta mladá generace, prostě spolehla potom už více sama na sebe, učili se ve skautu, učili se ve škole a zase z nich vyrostou slušní lidé.
0: Pane Jančo, vy jste mě upozorňoval na to mimo éter, že to nebude veselé, ale vy jste mluvil pozitivně.
1: Dobře. Já si to, no. Myslím, že to nebude pozitivní, že, no, že nějak bych rád ty děcka naučil všemu, absolutně všemu, ale jak si jsme se neviděli jsme na to, protože ve škole žádná rodinná výchova neexistovala. Takže a s manželskou jsme každý táhli za jiný provaz, víte?
0: No tak možná, jenom, že jste tam zmínil, že ty vnoučata je těžké otrhnout od těch mobilů, tak to možná není úplně nejpozitivnější, ale já myslím, že na to přijdete, že ono je to ne, časem omrzí.
1: No to už nepřijdu, to už fakt nelze. Já jsem se pokoušel, nabízím, pojďme plávat, pojďme si zahrát tenis, pojďme prostě, nabízím 100 možností těm vnoučatům svojím. A není sebe menší, aby nebyl ten nejhorší dědeček na světě, který je prostě jim to vypne natvrdo, vytrhne ze zdi, ze zásuvky, tak nemám šanci něčemu fakt naučit. A zase ve škole je vedou docela dobře, chodí do kroužku vaření třeba a to nejstarší vnouče, ten kluk, chodí do sportovních kroužků, takže já to vidím všechno pozitivně. Jako.
0: Dobře, tak děkujeme, že jste se s námi o to podělil, moc vás zdravíme, tady nemáte to daleko k nám.
1: Začnu jezdit do kostela do Zlína teď přes prázdniny, protože je tam potřeba předříkala družene na 7. hodinu, takže už tam budu na 7. hodinu bývat ve Zlíně v kostele.
0: Dobře, tak pokud někdy budete mít dlouhý večer, ozvěte se do noční linky, pokud nebudete brzy vstávat, rádi se s vámi budeme povídat, ano?
1: Tam koncert 9. hodiny a probudím se potom a zapnu si rádio.
0: Tak ať se daří, pane Jančo, zdravíme vás a posíláme kapelu Katapult.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 2 minuty bude 12:30. Já tady vítám dalšího posluchače, kdo se dovolal? Halo, halo, slyšíme se? Slyšeli jsme se, ale bohužel, tak paní Marie, nevím, co se stalo, nevydržela do vysílání. Tak zkusíme zvednout další telefonní linku, ta je také obsazená, takže živě zdravíme, kam a koho?
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny posluchače a přátelé Českého rozhlasu. Luboš Náchod, hezký večer.
0: Luboši, vítejte, povídejte, co máte k tématu?
1: Tak chtěl bych říci, co se vlastně začalo, co vlastně ty moderní věci vzali, co dali. Co se týče technologií, tak bych chtěl pochválit vlastně vývoj, který jde dál. Chtěl bych pochválit moderní technologie, umělou inteligenci, která velice pomáhá, ale chtěl bych důrazně varovat před zneužíváním této věci a hlavně před zneužíváním pro mladé lidi. Aby si dobře každý rozmýšlel, komu dává se údaje, komu dává se informace a souhlasy, ano. A potom, jestli poslouchají mladé slečny a dámy, tak komu dávají možnost, aby zhlédl jejich stránky, jejich fotografie a jejich osobní údaje, osobní já. Ano?
0: Dobře, takže to byly dobré rady. A teď tedy to téma, co se možná ztratilo, nebo co jsme naopak našli po dlouhé době, jaké dovednosti se předávají z generace na generaci.
1: A to jsme ztratili. Tak nevím, jestli to budou dovednosti, ale chtěl bych říct, že co jsme ztratili jako národ, tak doufáme, že jsme ztratili strach, ztratili jsme obavy a našli jsme něco, čemu se říká svoboda a zodpovědnost. Ano. A co se týká hmotného statku, tak myslím si, že se hodně ztratilo takové pouto mezi lidmi, ano, že se ztratilo a že by se mělo znovu obnovit, že by to mělo být moderně řečeno face to face, opravdu mezi lidmi a ne takzvaně online, jelikož vlastně to, co je online, tak sice je to krásné, že to mohu vypnout, mohu to přesměrovat, ale vlastně chybí už to osobní pouto. Ano? Tak chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité osobní pouto.
0: Dobře. Jak vy vzpomínáte na své rodiče, prarodiče? Co vám dali? Co z toho třeba, co vám kdysi předali, tak využíváte a často si na ně vzpomenete. Je doma nějaká taková práce?
1: To bohužel ne. To bych neřekl, ano, to je osobní. Vlastně to je osobního života, to asi nemohu. Ano? Spíše pozdějších let vlastně jsou bylo získané.
0: Naučené. Ano? Dobře.
1: Tak jo.
0: Děkuju, Luboši, že jste se k nám dnes přidal.
1: Já taky děkuji a ještě krásné.
0: Ještě budu přemýšlet nad tím, co jste říkal, bylo to trošku filozofické, ale i to sem patří určitě, my jsme rádi za každý názor.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co jsme ztratili s příchodem moderních technologií a co jsme naopak získali? Pojďme o tom teď společně přemýšlet.

0: Kdy největší hodnotu mají věci, které se nedají koupit, ale naučit. Na které z nich vzpomínáte nejraději? I o tom si můžeme dnes povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma je totiž široké a zní věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Teď
1: můžu
0: vítám
1: mluvit?
0: Pana Jožina. Ano, teď jste ve vysílání.
1: No, tak ještě jednou všem děkuju, těm posluchačům a spolupracovníkům rozhlasu noční linky. A kromě toho navazuji hlavně na paní Aničku a na pana Janču, tom bych mohl i dál pokračovat. Dá se mi, že bych mohl tím říkat a zdravit je tak nějak. Zdravím vás, mládeži, protože jsem asi o něco starší. No a mohu říct, že se vracím k tomu, co se kdysi dělo a co nám pomáhali mý prarodiče, dá se říct si moje babička a můj děda, se kterými jsme vždycky žili. A tam mohu jenom navázat na to, že jednak můj děda byl velmi přísný, byl to hospodář pivovaru a tam muselo být všechno v pořádku. Když jsem něco položil špatně, některé nářadě a tak dále, tak hned mě napomínal, jak to má být, jak by to mělo být správně a poučil mě. A jeho zaměstnání bylo tak, že než se stal hospodářem pivovaře, tak předtím vyhořela jeho
0: Já bych vás poprosila, kdybyste se stlumil to rádio. Jožine, jestli by to šlo. My vás pak budeme lépe slyšet a můžete pokračovat. A zkuste.
1: No, tak prostě vyhořela ta jeho hospoda, protože tam se scházeli jedni z prvních, jak jsem zjistil, jedni z prvních sociálních demokratů a snad to byl nějaký trest za to, že mu vypálili tu hospodu. A on byl velmi spořádaný, proto ho přijali jako hospodáře do toho pivovaru. No a tam jako navazuju na to, my jsme jako s nimi žili, s babičkou i s dědou a samozřejmě děda měl v našem domku měl svůj výměnek a tam mohl vždycky sejít a mohl nás poučit, dokud byl ještě jako schopný zdravotně a tak dále. Čili vybudoval i malé, takovou malou hospodářství, domácnost a v době německé okupace to bylo nesmírně důležité. Dodatečně na to vzpomínám, jak mě babička vždycky pomáhala, co všechno je potřeba zařídit, abychom přežili v té kruté době té okupace. A co šlo, i třeba sousedům jsme někdy pomáhali a myslím si, že v tomhle směru jsme tak nějak zaostali, že dneska bych si ani netroufnu někde se hlásit, že bych mohl být jako na nějakém výměnku nebo něco podobného. To, co se konalo tehdy, můj děda to všechno sledoval a i když umíral, nechal si mě zavolat a řekl mě s Bohem, Jožine, to bylo to poslední, co mě řekl. Děkuju vám. Děkuju.
0: My děkujeme. To bylo citlivé, milé, krásné. Řekněte mi, kdybyste mohl vy vzkázat něco mladým lidem z toho, co jste vy zažil, nějakou radu, nějakou lekci životní, kterou vy jste dostala, přál byste jí ostatním. Vím, že jsem vás tou otázkou překvapila, ale vymyslel byste něco? Jo, žene, tak trošku se nám to tam ozývá, nevím, jestli mě slyšíte.
2: Haló?
0: Ne, tak spojení se přerušilo. Mrzí mě to, ale já věřím, že mě teď slyšíte z rozhlasu, tak děkuju, že jste zavolal, věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. A případně si to příště dopovídáme, co vy na to. Teď 5 minut před 12:45 zaspívá Petra Janů. A já můžu možná téměř naposledy připomenout dnešní téma. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom si dnes povídáme. Proč?

0: Nádherná písnička s láskou má svět naději. Petra Janů dospívala v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat, kdo nám volá, kdo je na telefonu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert. Možná jste kdysi uměli věci, které dnes už nikdo nepotřebuje. Přesto stojí za to si to ještě připomenout a možná některé dovednosti oživit. To je podtitul dnešního tématu. Co k tomu máte, Roberte?
1: Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě znovu vzala, protože se přerušilo spojení, takže moc děkuji, tím začnu. No a teďka děda mě učil takovou jednu zásadu, tom byl jako správný chlap. Byl frézař, soustružník, já jsem teda zámečník, tak to je takový podobný. Dvakrát měř a jednou řež, to znamená, že když jsem něco řezal, tak radši jsem to čtyřikrát změřil, než abych to udělal krátky, protože tak už se s tím nedá nic udělat. No. A tak jsem chodil na fišky k panu Mádrovi, ten už taky nežije. On dělá teda stoláře, tak tam se nás naučil třeba pracovat na protahovací hoblovce. Paní Haruško, nevím, jestli to znáte, protahovací hoblovku.
0: Ne.
1: No to je stroj, že se tam nastaví míra a máte všechny desky stejné. To na srovnávačce neuděláte. Děda mě to učí dělat na srovnávačce.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky je důležité udělat všechno přesně, protože, jak říkám, když se něco udělá nepřesně, a pak tak už to není ono, už to nepasuje.
0: Dobře, takže hodně takže měřit. To byly vzpomínky na něj. A dál?
1: No a pak třeba k nám chodil pan Weibl a o toho jsem se naučil takový jednodušší věc. On byl elektrikář, ten už taky nežije. A naučil jsem se třeba vyměňovat kolibku ve vypínaču. Jo? Jako to bylo takový prostě jednoduchý, ale třeba do rozvaděče tam bych nešel, protože to by mě zabilo. A ty elektricitost tak nerozumím, asi jenom zámečně. Takže když je něco složitější, tak do toho už se radši nepouštím.
0: Myslíte si, Roberte, no, že jsme pohodlnější než dřív?
1: Jak kdy a jak v čem, to je takový, jak bych to řekl, no, čím je člověk starší, tak je takovej, já nevím teď, jak to přesně říct, že už je takové třeba, že už ty člověk unavený, jo, nebo toto, ale není, ne, nevím.

0: jsou dobrý, ale jsou složitý. Já vám uvedu příklad. My máme třeba teďka v práci úplně nové sestru, které odvezou do Brna do technického muzea. Točilo se na tím kola z tramvají. Já jsem teda na tím nedělal, na tím dělají chlapi soustružníci. A tam to je řízený přes počítač, ten nové. Tam je 50 knoflíků, jo. A já bych se do toho nepouštěl, protože bych se bál, na které knoflík stáhnout, jo. Kdybyste to viděla, tak si představte, že každý knoflík má nějakou funkci. Když to ten starý stroj tam... On mně přišel, že byl takový jednodušší, že ty moderní technologie nejsou špatné, ale jsou složitý. Jako nevím, jestli to říkám teď přesně. Jako.
1: Ano, já myslím, že vám rozumím. Dobře, Roberte.
0: No, a ještě bych chtěl na závěr teda, ať nezdržuji ostatní. Tak pozdrav od paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, takovou do včelaře, jo. No a že zbáženo a všechny linkaře, já chci vám teda hodně moc poděkovat, že jste mě vzala. Jo, on je takový hodně nepříjemný, když se přeruší spojení, trošku se mají plakal, protože když se člověk snaží, tak prostě je to nepříjemné. Ale jestli sám kemu se to stalo, no tak člověk to musí brát z rezervu, pořád je to jenom technologie. Tak moc vám děkuju a snad se příště dovolám.
1: Ať
0: moc
1: vám
0: děkuju.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu končí. Závěrečný vzkaz bude internetový. Jako malý jsem se naučil těsnopis, ale už jej dávno neužívám. Naučil jsem se také psát na psacím stroji, přičemž tahle dovednost se mi hodí pořád.

Stejně tak si užívám psacího písma, když například píše dopis. Pořád si ukládám v paměti ta nejdůležitější telefonní čísla. Prostě mě baví si je pamatovat. Z hospodářských dovedností umím ruční kosení kosou. Mohl bych určitě přemýšlet a psát i dál, jenom by to bylo na díl, tak snad se dovolá Michal. Tak Michale, nedovolal jste se, tak alespoň část vašeho vzkazu jsem přečetla, moc děkuju. A děkuji i vám všem ostatním, že jste se zapojili do dnešní linky, že jste si s námi povídali, že jste se nám ozvali a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště. Bude to u jiného tématu, ale určitě si budeme mít co říct. Takže závěrem, dnes jsme si připomněli, že staré dovednosti nebyly jenom to něco umět, ušít, opravit, vypěstovat, ale bylo to o lidech, kteří nás učili poctivosti a mít radost z obyčejné práce. Možná některé věci už neděláme tak často jako dřív, ale to nejdůležitější, ta lidskost, ochota pomoci a umět si poradit, to bychom se měli uchovat. Tak děkuju, že jste byli s námi, že jste otevřeli své vzpomínky. Přeji klidnou noc a uslyšíme se i dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Kolegové mají dovolenou, tak se budu těšit, že se uslyšíme opět.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
3: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
2: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
3: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
2: Takhle?
3: Ne, zády.
2: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
3: Odlož si ty věci.
2: No dobře.
3: Tady se prostě postavíš, pojď.
2: No jo.
3: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano.
2: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
3: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
2: Ahoj, já jsem Patrik.
3: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
2: No jo, teď to zkusím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to nesmysl. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? No. A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůral a že jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili, učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. Já. Teď vy opilí, zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Ten je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělí mě a papoušek se nedá říct. Tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požuráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chleb domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řekne, seru na peří.
1: Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: Do mě, a v tom Londýně, do mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy. No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A on mi říká, 22. Říká, no tak 22, říká, 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy, no takovou zajetí, tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona. Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brenko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samici. A já si připadá, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal... Hned si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělala tam velotoče, člověče. Takhle Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné Mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidente jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
1: Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani tak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal tím svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nemám tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: A Domurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mi, já jsem se čerstvě vdala, no tak byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potráceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potrácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty. No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střízlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to jsi založil.
2: Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale co? Abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam víte,
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já nejdu. Ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený. Budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, má proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a nejdu, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovej má na tom mobilu, jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchového koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
1: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš.
4: Byl jsi na záchytce? Byl jsem na záchytce. Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem tam přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli zpět, co prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď stukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam před byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypalo do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, když jsou střízlivé, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jsi dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co si máš společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: Cože?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jaký si mě nerozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě míry břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No ale co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No. No jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to. Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: No dej, jo, já to musím zaburovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat pupek.

0: se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
1: No, já to nemám tady. Od Josef, to se mě docela hodí na vás. A z Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta. Přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten špiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
0: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
1: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak ty s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď, a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální stevard. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichu, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji doma rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombometčík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
0: No No a to je